0: co je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Milon Čepelka z Pohoří a z Opočna v Králové Hradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo, možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrudnul jako dětko, když propukla hubička, po tu tváře potom smuli si milostná paníčka.
0: Trhal slízky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal si noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta

vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil a když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu jsem mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Vlažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších jmen, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, V lese voní jehličí, s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nichž si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

S Viktorem Sodomou zpíval Blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojmu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pan Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat lidovou hudbu srdcom. Děkujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krváška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.

se říká modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil modré z nebe to, že jsem jí neměl slibovat. Jo, tolikrát, tak tolikrát jsem dobrou kvůli měl.

a proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: A12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
1: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy. Je to divadlo. A co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan režisér.
1: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě. Tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasiou Kinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, Lily.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Oh, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiš, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Víš, ty můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, když já jsem blbá.
4: Nevíš, že
3: to ne, promiňte, já jsem blbá, ne, já vím, ne, já jsem, já, yes, pardon, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, okay. Ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: jsem, okay, listen,
3: ne, já vím, já, ne, já se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk to you.
3: Ne.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, you stay.
4: Okay. Okay.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no, dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasí, Nastasí.
0: Humoriáda. Hodin.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního

0: silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kajzrem. Ono to tam...
4: Kajzra, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kajzra.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kajzra.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kajzrem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kajzer pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směj se señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva del Longo. Naštěstí můj bratr Alvarez, Antonio de Stefano del Longo, zabil lobatou.

0: lokalizaci. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Sevano del Longo a jeho bratr Álvarez Antonio de Sevano del Longo a señor Juárez, Rodríguez Santana del Longo, Juárezo. Pojď, povídá señor Juárez, Rodrigo Santamara de Sevano del Longo. Ne, zpět, povídá señor Juárez, Rodrigo Santamara del Longo, Juárezo, Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Sevano del Longo povídá, že tu Juárezovi, Perezovi del Longo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítačem?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah
2: k
1: daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách a musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No. No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No. Furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán s velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honory. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
11: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil. A člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdraví vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Děkuji vám oběma krásný den. A byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás. Mám fotku s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
10: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu.
8: Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, pane, reagujte, pane prezident.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
10: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím?
8: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stát bude regulovat ceny pohonných hmot. V Rychnově se připojují k týdnu nízkoprahových klubů. Motocyklový závodník Marek Červený vybojoval další titul. A počasí oblačno, ojediněle přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek, hezké ráno. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října i spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje také marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Pětka v Rychnově nad Kněžnou se dnes připojí k týdnu nízkoprahových klubů. Služba je určená mladým lidem, kteří řeší problémy v rodině, ve škole a ve vztazích. Centrum působí taky v Dobružce a Vamberku.
6: Dnešní program je zaměřený na psychickou odolnost a schopnost nevzdat se při prvním neúspěchu. Mladí lidé si při různých aktivitách vyzkouší situace, kdy musí úkol opakovat, soustředit se nebo spolupracovat s ostatními. Centrum chce prostřednictvím her ukázat, co člověku pomáhá pokračovat, když se mu něco nedaří. Služba je zdarma a využívat ji můžou lidé i anonymně. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Informovala o tom agentura AFP. Začíná tam zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou řešit válku na Ukrajině. Sport. Čeští motocykloví jezdci dominovali na evropském šampionátu závodů na přírodních okruzích v supersportech. Po sedmé získal titul hořický Marek Červený, druhý skončil Petr Najman, třetí Matěj Vít. V posledním závodě v německém Freiburgu navíc poprvé vyhrál jízdu, za což ho chválil i šampion Marek Červený.
7: Krásně jel, perfektně v tom druhém závodě, šlapal do toho, sedí mu ta voda, takže umí s tím zacházet a určitě je to pro něj určitě strašně dobrý prožitek, který ho určitě posune dál.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude většinou oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 8. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A 4:05 začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 22. září, svátek má Darina, tak přejeme všechno nejlepší. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Šmit, dobré ráno, hezké vstávání. No a ať se i dnes naše vysílání hezky poslouchá, my se za chviličku v první reportáži podíváme do Pardubic a na Pardubicko. Kde by mohly být v Pardubicích nové lávky přes řeky, místa pro plovárny, rybáře, občerstvení nebo například toalety, to teď řeší koncepce břehů Chrudimky a Labe, kterou její autoři představili pardubické veřejnosti. Jaké změny tedy by je v okolí řek v Pardubicích mohly čekat, si řekneme za chvíli v první reportáži dnešního ranního vysílání, jak jsem říkal. Takže nás poslouchejte, dobré ráno a ať se vám všem úterý 22. září vydaří na jedničku.

0: místa, kde má zůstat hlavně zeleň. Jak by mohly v budoucnu vypadat břehy pardubických řek, ukazuje teď nově návrh koncepce, který řeší 28 konkrétních lokalit v Pardubicích. Dokument není závazný městu, ale nabízí možnost, kam se můžou břehy v dalších letech posunout. No a reportérka Šárka Rusnáková byla u toho, když si návrhy na veřejné prezentaci v Pardubickém parku na Špici prohlíželi desítky lidí.
1: Než jsem se zorientoval v těch malůvkách, tak jako mě to chvíli trvalo teda.
2: Pan Jiří z Pardubické Dukly se přišel podívat na prezentaci návrhů koncepce břehů řek Chrudimky a Labe v Pardubicích a zajímá ho Rosice například, protože tam má zahrádku.
1: Tadyhle, že jo, ta stezka vlastně podle Labe a co se tam bude dělat. Zajímavé je třeba, že na dost těch místech je počítáno s toaletama, což třeba chybí.
2: Eva a Tereza také dorazili sem do parku na Špici se podívat, jak by mohly vypadat břehy řek v Pardubicích.
3: Tak nejvíc nás asi zajímá tady u parku na Špici, že bychom si jaký přáli, aby byla ta lávka vybudovaná. Mě tady zaujala i nemošická stráň.
4: A já teda jsem tady hlavně kvůli oblasti Vinice a Červeňáku.
2: Je něco, co vám chybí jako hodně tady v Pardubicích u řek?
4: Možná nějaký občerstvení, kam si člověk může dojít.
3: Náplavka určitě.
5: I s tím návrh počítá. Za jeho zpracovatele pokračuje architekt Tomáš Jiránek.
6: Děláme koncepci zpřístupnění řek a hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
5: Koncepce představuje celkem 28 lokalit po celé délce Chrudimky a Labe v Pardubicích. Řeší například také, jak propojit park na Špici s Cihelnou.
6: To znamená dostat to z levýho břehu na pravý břeh, tam, kde se plánuje plovárna, kde se možná plánuje přístaviště pro lodě. A vlastně spojíme i, dalo by se říct, Polabiny, sídliště, kampus, univerzitní a tak dále, tuhle rozvojovou zónu s tou řekou.
5: Dokument určuje i místa vhodná pro parkovou úpravu nebo úseky, které by měly zůstat nedotčené. Zabývá se také tím, co by se mohlo odehrávat přímo na řekách.
6: To znamená sportovní život, rekreační, na březích, ve vodě, jestli kánoe, jestli pedalboardy a tak dále, včetně rybářů. Takže vlastně úplně všechny ty vrstvy té řeky a toho života s řekou spojenými aktivitami my nějakým způsobem prioritizujeme. My nenavrhujeme design, my nenavrhujeme, jak má vypadat molo, nebo veřejné toalety, nebo lavičky, ale my navrhujeme místa, kde je potřeba navrhovat mola, toalety, lavičky a tak dále.
5: Koncepce břehů řek je v podstatě mapou dalšího rozvoje nábřeží, vychází z územního plánu města, zároveň ale navrhuje jeho změny a ukazuje, jak by se mohly pardubické břehy proměňovat v horizontu zhruba jedné generace. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Písnička Phila Collinse dozněla teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a je úterý 22. září v kalendáři 265. den v tomto roce. Svátek má Darina, tak přejeme všechno nejlepší. No a narozeniny 68. oslaví dnes třeba italský pěvec Andrea Bocelli. No a ještě bych mohl zmínit třeba to, že před 40 lety se vysílal první díl amerického seriálu ALF, který se vysílal až do roku 1990.
1: Počasí.
0: Tak, říkal jsem, že to dnešní ráno je studené. Pojďme se podívat, jak moc v Hradci Králové. Jenom 8,5 stupně Celsia, v Trutnově 5, v Jičíně taky 8, v Rychnově 7 stupňů Celsia a v Náchodě 7. Takže to jsou ranní teploty, teď kolem 5:45 venku. No a co nás čeká během dne? Předpověď říká, že by mělo být většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty se budou pohybovat dnes od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 8 a vítr povane mírný severozápad. Biozátěž pak bude dnes na jedničce, takže nás čeká mírná zátěž.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli mám.
1: studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa pro vás, kteří byste se chtěli nebo potřebovali zeptat našeho spotřebitelského servisu a rádce, tedy konkrétně Josefa Černého. No a dneska si konkrétně zopakujeme, že prodejce proplatí znalecký posudek jenom v případě, že reklamaci nakonec uzná. Jak je to ale v opačné situaci, to nám dneska Josef Černý právě teď v Dobrém ránu vysvětlí.
2: Pan Jakub reklamoval mobilní telefon, reklamace byla zamítnuta navzdory znaleckému posudku s odůvodněním, že si varu způsobil majitel sám. Pan Jakub se tady ptá, jestli má nárok na vrácení peněz za posudek, který mu vlastně nepomohl. Pane posluchači, nemáte. Znalec odvedl svoji práci a za tu si nechal zaplatit a jestli prodejce posudek neuznal, to už ho nezajímá. Peníze byste mohl požadovat zpátky pouze v případě, že by posudek vykazoval vady. Takže doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci se žádostí o mimosoudní řešení, případně na soud.
1: Tak díky za odpověď a ještě jednu adresa pro jistotu studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete se ptát.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Majitelé řidičských průkazů v Hradci Králové dnes můžou cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město se připojuje k takzvanému Dni bez aut. Je součástí Evropského týdne mobility. Obyvatelé Špindlerova mlýna se dnes nedostanou na městský úřad. Všechny odbory budou kvůli školení mimo provoz. Radnice má fungovat v běžném provozu opět zítra. Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Herec Arnošt Goldflam slaví 80 let. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je mimo jiné z filmů Dědictví nebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Čeští volejbalisté do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. Na úvod vyřazovacích bojů nestačili na Belgii, které podlehly 1-3 na sety. Turnaj zakončili s bilancí 3 výher a 3 porážek. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Denní tisk.
1: Dobré ráno přejeme i teď 9 minut po půl šesté. Čeho si všímají dnešní noviny? Pojďme se podívat. Když na kruháči potkáš letadlo, to je článek s titulkem, který jsem našel. V Hradecké Mladé frontě dnes řidiči v Lánově na Trutnovsku s údivem sledovali, jak po zdejší rušné silnici v běžném provozu projíždí malé letadlo bez křídel. Stočící se vrtulí zdolalo kruhový objezd a mířilo nejspíš k nedalekému vrchlabskému letišti. Video se teď šíří velice rychle po sociálních sítích. Podle záběrů se jedná o ultralehké letadlo tulák od výrobce Letmont. Převozem se začali zabývat policisté, i když žádné oznámení o tom nedostali, toto není běžný způsob přepravy letadla. Obvyklou praxí je, že se letadla převážejí na přívěsech k tomu určených, uvedl mluvčí trutnovské policie Martin Stránský. Uvítali bychom i další poznatky od veřejnosti o tomto případu, řekl mluvčí. Policisté budou zjišťovat případnou míru zavinění u řidiče, eventuálně u pilota. Právní kvalifikaci k tomu zatím ale nestanovili. Přečtěte si článek. Najdete ho v Hradecké příloze Mladé fronty dnes. Já už se dívám do regionálního deníku. Tady píšou hned na titulní straně, že Prusové, Rakušané i Sasové znovu pochodovali Jičínem, připomněli si tak jak rok 1866. Pochod historických jednotek, pětní akty, dělostřelectvo i bojová ukázka přímo na Valštejnově náměstí. Jičín si v sobotu připomněl 160. výročí bitvy u Jičína, jednoho z nejvýznamnějších střetnutí prusko-rakouské války roku 1866. Součástí celodenního programu, který přivedl do města více než 150 účastníků v historických uniformách z Česka i zahraničí, bylo také uctění padlých vojáků u obelisku na Letné. Podrobnosti v regionálních denících. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Jenom vydržte, už ho mám. Vandalové poničili hrobku Soni Červené. Někdo se možná pokoušel vloupat do hrobky jedné z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň Soni Červené. Místo posledního odpočinku na hřbitově v Hradci Králové je poškozené na několika místech. Jsou na něm také patrné stopy po páčidle. Případ prošetřuje policie. Útok vandalů oznámil policii Pavel Sršeň, majitel hrobky a dědic odkazu pěvkyně. Domnívá se, že k poškození muselo dojít v období po 9. září. Ten den měla Soňa Červená narozeniny, proto jsem byl na hřbitově, hrob jsem upravoval, dával tam výzdobu, takže vím, že ten den bylo všechno ještě v pořádku, říká Pavel Sršeň. Mluvčí policie Martina Jandová potvrdila, že se policie celým případem zabývá. A víc už v dnešním Právu na straně číslo 7 si o tom můžete přečíst. Tak za hodinu noviny zase a přineseme i další témata z nich. Dobré ráno a teď už nám zaspívá Diana Ross.

0: Zpívala vám Diana Ross na frekvencích Českého rozhlasu, Hradec Králové, zpěvačka, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy. A teď uprostřed léta vystoupila také u nás v Česku, bylo to v Plzni, vlastně tato zpěvačka, která je 82 let, vystoupila v Česku vůbec poprvé v amfiteátru na Lochotíně v Plzni to bylo a tahle ta záležitost byla nejenom velkým obrovským hudebním zážitkem, ale taky společenskou událostí. Ten koncert si užila taky řada českých celebrit a zpěvaček, které samozřejmě zpívají její hity, třeba Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a další. Tak, to jsme zavzpomínali na léto, no a co nás čeká dnes po 8:30, naším ranním hostem bude kanoista a bývalý reprezentant Tomáš Renčín. Bych chtěl jenom připomenout, rodák z Hradce Králové, který v roce 1978 na single kánoji přehazoval pádlo z jedné strany na druhou, možná jako jediný. Tenkrát se prý na něj chodili dívat jako na raritu a dneska to občas používají i olympijští medailisté. No a protože Tomáš Renčín s pádlováním nepřestal, vozí ze světa medaile stále. Naposledy teď v červenci vybojoval dvě bronzové medaile na mistrovství Evropy Masters v Rakousku, tak Tomáše Renčína moc rádi přivítáme i v našem vysílání. Po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká většinou oblačno, ojedinělé přeháníky, teploty maximálně 16 stupňů Celsia, na horách kolem 8 a vytrpované mírný severozápadní, biozátěž pak bude na jedničce, takže mírná zátěž. A pokud vás zajímají aktuální ranní teploty teď venku, tak tady v Hradci Králové máme 8,5 stupně, v Trutnově 5, v Jičíně 8 stupňů Celsia, v Rychnově 7 a v Náchodě taky 7 stupňů, takže na to ráno se určitě dobře oblékněte. Vlastně i na celý dnešní den, ten týden bude chladnější, ale pak o víkendu se má začít zase postupně oteplovat a v závěru toho týdne a hlavně v příštím týdnu by mělo přijít do Česka babí léto. Tak se na to dnes meteorologů určitě taky zeptáme, až s nimi budeme kolem 8:45 v dobrém ránu mluvit.
1: O čem se mluví?
2: Krajské dožínky oslavily práci na polích, jenomže hned po sklizni přichází neúprosné účty. Výkyvy počasí, tropické teploty, ale i drahá nafta a hnojiva nutí zemědělce měnit to, jak v našem kraji hospodaří. Z polí mizí dobytek a na obzoru je otázka, jak se to všechno promítne do cen v obchodech. Nejen o tom budeme mluvit s Jiřím Černým, předsedou Agrární komory Královéhradeckého kraje a zemědělcem z praxe ve čtvrtek 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

0: Na dnešek připadá Evropský den bez aut, který je vyvrcholením Evropského týdne mobility. Je to iniciativa, která upozorňuje na možnosti, jak se po městě pohybovat bezpečně, zdravě a s ohledem na životní prostředí. V Hradci Králové bude dnes u této příležitosti například pro řidiče městská hromadná doprava zdarma. Stačí se prokázat platným řidičským průkazem, když budete nastupovat do autobusu. No a dnes bude taky spousta akcí tady na Tylově nábřeží v centru města mezi Pražským a Tyršovým mostem. Bude tedy toto místo celý den uzavřeno pro automobilovou dopravu a promění se v prostor pro hry, pohyb, setkávání a různé formy mobility. Dopolední program bude určen žákům základních škol. Od 14 do 18 hodin pak si užije i všechna veškerá další veřejnost. Takže se určitě přijďte sem podívat před budovou Českého rozhlasu Hradec Králové. No a s dětmi si o tom ve školce popovídala taky Tereza Brázdová.
1: Je lepší jezdit na kole nebo v autě?
2: Auto.
1: A proč?
2: Protože tam mám sedačku.
1: A kde máš sedačku?
2: No, tam úplně žádu.
1: A mohou děti jezdit vepředu?
3: Ne, to můžou jenom dospělí. Tam musí sedět i dospělí a mamka a táta. Jenom. Protože když někdo sedí u řidičáku, tak dítě neumí řídit.
4: A něco by zmáčklo. No.
1: A od kolika let tak můžete řídit autovi?
3: O 11. A mojí sestrnici bude skoro 20.
1: Těší se na to, až budeš řídit auto, Ondro?
5: Jo, já také.
1: A jaké si pořídíte auto? Jak bude vypadat?
6: Já žlutý.
7: Já pošení. Zípáka pošeního.
6: Šanetka půjdu.
1: Tak ty budeš paní doktorka?
6: Jo.
1: Jaké doma máte auto?
7: Octavia.
6: Nevím.
3: Fluence, Fabia a Octavia.
8: A takhle to vidíme my.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Útoky vlků na hospodářská zvířata pokračují, kraj vyplácí podporu. Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. České tenistky rozehrají první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Královéhradecký kraj letos vyplatil za škody způsobené vlky přes 2 miliony korun chovatelům. Nejvíce zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion korun.
4: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadly i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda schválila, že stát by měl hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
5: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
6: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
5: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
7: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
5: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Poslanci dnes budou jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Podle návrhu by za neplacení po dobu 4 měsíců hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí. Upozorňuje na dopad na děti. Spojené státy, Dánsko a Grónsko dnes podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy o ostrov usilovaly údajně kvůli zajištění své bezpečnosti.
8: Sport.
2: České tenistky rozehrají v 11 hodin první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Koná se v čínském Shenzhenu. Češky ve čtvrtfinále čeká Velká Británie.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Vítr mírný, severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: a dnes je úterý 22. září. Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové i teď po zprávách v 6. No a 4 minuty po 6. vás taky pěkně zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku pro vás budeme mít další díl naší řidičské abecedy a dneska si povíme o tom, jestli můžeme nebo nesmíme za jízdy při řízení jíst. Slovo dostane i dnes za chviličku Václav Drážek z redakce Zelené vlny a on nám se svými hosty všechno vysvětlí. No a pak se vydáme na okruh. V dnešním ranním sportu nadvláda hořického motocyklového závodníka Marka Červeného pokračuje. Tento 46-letý jezdec totiž získal i 7. evropský titul na přírodních okruzích v kategorii supersportu, čímž stanovil nový rekord šampionátu, takže více sportu chvilku před 7. hodinou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se hezky vstává. Dobrý den.
9: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

Valdemar Matuška, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, je 6 hodin 11 minut, dobré ráno a míříme na silnice. Je tady další vydání naší řidičské abecedy, kterou pro vás máme až do konce září a ve které vám každý den nabízíme jednu konkrétní situaci z provozu na silnicích.

0: řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou, takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
1: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
0: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Tak, dneska nás čeká chladný den, bude podle nejnovější předpovědi, kterou nám před chvíličkou poslal Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, většinou oblačno, s ojedinělými přeháňkami, na horách budou přeháňky četnější a večer začne oblačnost ubývat. Teploty dnes 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9, pak nás čeká chladná noc i s chladným ránem, během noci vstoupíme taky do astronomického podzimu, počasí bude polojasné, v noci až jasné, na horách zpočátku s ojedinělými a slabými přeháňkami, kránu se ojedinělé budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. No a teploty klesnou v noci na 8 až 5. Při úklidní

0: ale může být třeba i jenom kolem 2 stupňů Celsia. No a zítra už bude poměrně slunečno a většinou bez deště. Teploty zítra vystoupí na 14 až 17 stupňů.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové vám teď povíme, kdo bude hostem u Alex Minářová. Minářové dnes odpoledne po 13. hodině, tedy nepovím vám to já, ale ona vám to Alex řekne sama, abyste věděli, na co se těšit.
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko se od října vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2,50 Kč za litr. Zároveň sníží spotřební daně na naftu. Zastupitelé Vrchlabí dnes čeká poslední jednání v tomto volebním období. Řešit budou mimo jiné přestavbu kina na divadlo. Veřejné jednání začne v 16 hodin na Vrchlabském zámku. V Hronově začala v těchto dnech modernizace Jiráskova divadla. Potrvá do konce příštího roku. Dělníci do té doby opraví střechu, zateplí strop a taky upraví terasu, informuje radnice. V Praze začne v 7 hodin znovu jezdit lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovuje provoz po 2 letech. Trať prošla opravou. Nové jsou i prosklené soupravy pro cestující. Čeští motocykloví jezdci dominovali na evropském šampionátu závodů na přírodních okruzích v supersportech. Po 7. získal titul hořický Marek Červený. 2. skončil Petr Najman, 3. Matěj Vít. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě Deník tisk.
1: Jsme rádi, že i dnes v úterý vstáváte s námi, teď je 6 hodin 39 minut a i dnes jsme pročetli taky noviny za vás a začneme dnešním Náchodským deníkem, kde píšou, že u Atršpachu se zranili dva horolezci, na pomoc přišla i speciální technika. V Atršpašských skalách v těžko přístupném terénu se v neděli dopoledne zranili dva horolezci, jeden spadl na druhého z výšky 8 metrů. O události informoval v neděli krátce popolední hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje na síti X. No a zásah byl komplikovaný, stalo se to v těžko přístupném terénu, jak řekl mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek, takže taky musel přiletět vrtulník. Podle Josefa Hlaváčka ze skalní záchranné služby se neštěstí stalo v Atršpašských skalách v oblasti Království mimo turistické trasy. No a přivolaný vrtulník pomohl zraněného horolezce vyprostit z těžko přístupného terénu. Na základnu se nakonec vrátil prázdný. Oba muži byli na místě ošetřeni a to se středně těžkými poraněními přepraveni pozemními posádkami do Náchodské nemocnice. Víc v Náchodském deníku můžete si přečíst. Já už se dívám do toho Hradeckého. Lidé v Hrádku na Hradecku budou v referendu rozhodovat o převzetí kostela. Lidé v Hrádku budou v říjnu v referendu rozhodovat o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Podle vedení Hrádku má obec lepší možnosti než církev při získání peněz z různých dotací na opravu a zachování památkově chráněného kostela. Referendum se bude podle zjištění ČTK konat souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října a převod kostela, který není ve špatném stavu, by byl bezúplatný. Církev, která na zachování kostela nemá podle starostky dost kapacit, by v něm mohla dál konat své obřady. Obec se 190 obyvateli má představu, že by se v kostele mohly pořádat různé společenské a kulturní akce, koncerty, výstavy, vánoční setkání a taky svatby. Přečíst si o tom můžete v Hradeckém deníku, jak jsem z něj teď taky četl já. Tak. A ještě jedno téma vybíráme z dnešního Práva, kde píšou, že Benešova třída v Hradci Králové prostře o víkendu dlouhý stůl. Benešova třída v Hradci Králové se v sobotu promění v místo pro kulturu, setkávání a společenské zážitky. Druhý ročník akce Benešovka kulturní nabídne divadlo pro děti, nový cirkus, výtvarný workshop, ale i koncerty. Po celé odpoledne tu bude taky velký dlouhý prostřený stůl pro společnou sousedskou hostinu a na závěr se uskuteční exhibice pro vazochodce. Jinak Benešova třída Hradci Králové před rokem 1989 třída Karla Marxe je centrálním prostorem Moravského předměstí. Stavět se začala v 70. letech minulého století a dokončena byla v následující dekádě. Měla se stát moderním protipólem historického centra města Hradce Králové. A víc už si můžete přečíst v dnešním Právu na straně číslo 18. Vás na Benešovku o víkendu zvou. V sobotu tedy konkrétně, kdy se toto místo promění místo pro kulturu, setkávání a společné zážitky, jak jsme říkali. Tak, můžete zajít, my teď noviny zavíráme a dál vás z Českého rozhlasu Hradec pěkně zdravíme.

0: 7:15, Český rozhlas Hradec Králové vás zdraví, dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně, za chviličku sportovní informace. V dnešním dobrém ránu nadvláda hořického motocyklového závodníka Marka Červeného pokračuje, tento 46-letý jezdec získal už 7. evropský titul na přírodních okruzích v kategorii supersportů, čímž stanovil nový rekord šampionátu, za chviličku o tom bude reportáž.
1: Počasí.
0: Tak dneska bude chladno, většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami, na horách budou přeháňky četnější a večer začne oblačnost ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9. Noc bude taky studená, dokonce při uklidnění větru můžou teploty klesnout až na 2 stupně Celsia jenom, jinak teploty většinou v noci 8 až 5 stupňů. Bude polojasno až jasno, na horách zpočátku ojedinělé slabé přeháňky, kránu se opět můžou vytvořit mlhy nebo nízká oblačnost. No a středa pak už bude poměrně slunečná, většinou bez deště a teploty zítra maximálně 14 až 17 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková teď v dobrém ránu, potom nás čeká ještě Petr Rezek v našem hudebním programu, taky Milan Farmer a pak už tady bude za 10 minut 7 hodina a zprávy s Radkem Půlkrápkem, ale teď ještě motocykly.
1: Sport.
0: Čeští motocykloví jezdci na letošním evropském šampionátu závodů na přírodních okruzích v Kubatuře Supersportu dominovali. Celkově třetí místo vybojoval 24-letý Matěj Vít a na stříbrném stupinku skončil o 6 let starší Petr Najman. Oba dva ale nestačili na už 46-letého hořického závodníka Marka Červeného, který si na okruhu v německém Froburgu dojel pro svůj další velký triumf.
2: Marek Červený měl před posledními dvěma závody před druhým Najmanem 17-bodový náskok, ze kterého po první jízdě ztratil jen 5 bodů. Před závěrečným bojem ale vstoupilo do hry počasí, které situaci hodně zdramatizovalo.
3: Snažil jsem se to opravdu hlavou a nejít do žádného velkého rizika, i když jsem tam nějaké krizovky měl, ale teď tím prostě, že se jde na vodě. No.
2: Hořický závodník se tak zbytečně nehnal za vítězstvím a hlídal si čtvrté místo, kterému na celkové vítězství stačilo. Jistotu ale měl až poté, co náročnou trať na vodě zvládl do posledních metrů.
3: Vzhledem k tomu, že byla voda a bylo to tak těžký, jak to bylo, tak prostě jsem tomu věřil, až jsem protnul vlastně cílovou čáru. Do té doby to natolik ošemetný a složitý, že vlastně nemůže člověk s ničím dopředu počítat.
2: Hned poté už se ale Marek Červený mohl radovat z rekordního zápisu. Jako první v historii evropského šampionátu závodu na přírodních okruzích slavil titul v kategorii Supersport už po 7.
3: Obhajuje se to po každý velice těžko a po každý člověk musí bojovat, když mu nedojede motorka, když jsou stížené podmínky, bojovat s hlavou, aby neudělal chybu.
2: Tohle vše Marek Červený úspěšně zvládnul a proto stále i ve svém věku ukazuje záda svým konkurentům. A nedá se očekávat, že by mnohem mladší generaci vyklidil pole, protože chuť k závodění stále má.
3: Závodit chci určitě, ale nezáleží to jenom na tom, že člověk si řekne, že chce závodit, ale je to samozřejmě stránka finanční techniky, která bude, takže je to určitě v jednání a budeme v nejbližších týdnech jednat vlastně o budoucí sezóně.
2: Ať už se Marek Červený rozhodne jakkoliv, český motocyklový sport má na přírodních okruzích další velké jistoty kvality. Letošním vicemistrem se totiž stal Petr Najman a bronzový stupínek obsadil talentovaný Matěj Vít, který si v úplně posledním závodě sezony ve Froburku dojel pro své první velké vítězství v rámci evropského šampionátu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pozor, hradecký koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Radní Hradce Králové projednají návrh rozpočtu města na příští rok. Královéhradecký kraj chce motivovat lidi k aktivní péči o zdraví. V lesích v Česku uschly 10 000 sazenic. A počasí oblačno, ojedinělé přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké ráno. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Zabývat se budou například návrhem rozpočtu města na příští rok nebo vyhlášením výběrového řízení na pronájem bytů pro lidi v nouzi. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Radní města mají na svém zasedání okolo 150 bodů. Věnovat se budou například záměru odkoupení budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, projektu Zelené srdce v Šimkových sadech nebo budoucnosti sochy doktora Františka Ulricha. Mezi projednávanými body bude i řada dotačních titulů, a to z oblasti životního prostředí i kultury.
3: Královéhradecký kraj od října spustí preventivní kampaně Kraj pro zdraví. Spolupracovat bude s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Kampaň má lidi motivovat k aktivní péči o zdraví. Do listopadu se uskuteční série přednášek v 8 městech regionu.
6: Přednášky se zaměří například na zdravý životní styl, duševní zdraví nebo prevenci onkologických onemocnění. Uskuteční se v Jičíně, Novém městě nad Metují, Nové Pace, Kostelci nad Orlicí, Dvoře Králové nad Labem, Červeném Kostelci, Jaroměři a Broumově. Přednášky budou zdarma a bez registrace. Lidé budou moct využít také online dotazníky zaměřené například na pohyb, spánek nebo syndrom vyhoření. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: V lesích v Česku uschly kvůli tropickému létu 10 000 sazenic. Oznámili to vlastníci lesů. Například vojenské lesy a statky přišly na Libavé zhruba o 60 000 sazenic. Ztráty hlásí i Lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
7: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
3: Pokud to umožní počasí, Lesy České republiky vysadí další stromky na podzim.
8: Sport.
3: Hokejisté pražské Sparty zabojují v extralize o prodloužení série. V dohrávce třetího kola nastoupí od 18.30 před svými fanoušky proti Mladé Boleslavi. O půl hodiny dřív začne předehrávka 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem.
8: Počasí.
3: Na východě Čech bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky, teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Ať
0: 4 minuty po 7. Pokračuje úterní Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Šmit, také od mikrofonu Dobré ráno, hezké vstávání. Za chviličku budeme mluvit o tom, že škody způsobené kůrovcem budou letos v Krkonoších menší než v předchozích letech. Proč bylo jeho rojení letos slabší a jak lesníci s tímto broukem bojují, o tom všem bude za chviličku reportáž Kateřiny Kohoutové. No a v Bleskovce Dobrého rána si pak zahrajeme dnes o další knížku z nakladatelství Kazda. Dneska se ta knížka jmenuje Taste, chuť mého života, memoáry o jídle a životě Stanleyho Tucciho. Takže vám přeju štěstí, ať se povede knížku vyhrát před 7:30. A taky ať se den vydaří. Dobré ráno a hezké úterý.
10: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: A kde se vyskytnul kůrovec, včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
0: To je naše největší povinnost, vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
0: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik, jako v předchozích letech.
2: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
2: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohlo objevit víc.
2: Ta situace, jaká je a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
2: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, do které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7:18, dobré ráno, v úterý 22. září. Po více než dvou letech se vrací zpátky do provozu lanovka na Petřín. Nové vozy jsou prostornější, výrazně prosklené a nabídnou lepší výhled na Prahu. A podle autorky jejich designu Anny Marešové se při návrhu podařilo zachovat téměř všechny původně zamýšlené detaily. Vozy na sebe navíc při míjení symbolicky mrkají, protože přeci jenom Petřín je samozřejmě místem všech zamilovaných, takže když ty lanovky se budou míjet na té výhybce, tak jedna na druhou mrkne a ta jedna se potom mrknutí lásky plně začervená. Bude to určitě moc pěkné, takže můžete někdy do Prahy vyrazit a zase se lanovkou na Petřín svést. Počasí. Dneska nás čeká chladný den, většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Budou také, na horách budou četnější, tam jich bude víc. Večer začne oblačnost potom ubývat a teploty 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9. Pak nás čeká i chladná noc s chladným ránem, během noci vstoupíme taky navíc do astronomického podzimu. Bude polojasno až jasno, na horách zpočátku v noci s ojedinělými a slabými přeháňkami, kránu zase mlhy můžou být nebo nízká oblačnost a teploty v noci klesnou na 8 až 5, ale při uklidnění větru můžou klesnout až na 2 stupně Celsia jenom. No a zítřek už bude poměrně slunečný, středa bude taky většinou bez deště a teploty vystoupí zítra na 14 až 17 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pojďte si zahrát, zasoutěžit i dnes, v úterý 22. září, o něco pěkného, o knížku dneska budeme hrát. Z nakladatelství Kazda Taste, Chuť mého života, memoáry o jídle a o životě Stanleyho Tucciho tady pro vás máme. Takže hodně štěstí a vaším úkolem bude poznat zase dnešního narozeninového oslavence. Už jsme dnes mimochodem jeho jméno jednou zmínili, takže kdo to je?
1: Minule náš Hošik mě povídá, tatínku, když byl malej, jezdil jsi na bobech? A já jsem říkal, no víš, otíku, já bych ti to vysvětlil, za nás boby nebyly. On se úplně zarazil. Já říkám, víš, oti, za nás byly ty boby také dřevěné, prkínka, co jsme si museli stlouct a na to se našroubovali starý brusle. A tím jsem mu úplně šokoval, on na mě tak zíral a pak říká, tatínku, tak to ty zžil ještě než byli dinosauři.
0: Hezké ze života. Tak můžete zavolat, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a kde pak je na telefonu jako první dnes v dobrém ránu? Halo? Halo? Je tam někdo? Halo, halo, není tam nikdo? Tak to zkusíme hned vedle. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den.
0: Prosíme, stlumte si rádio, ať vás slyším, ať nám nepískáte.
3: Tady je Míla a já si myslím, že to je Arnoš Goldfarb.
0: A paní Mílo, myslíte si to moc dobře?
3: Děkuji.
0: Nemáte vůbec za co, poznala jste dnešního oslavence. Představte si, Arnoštu Goldflamovi už je 80 let dnes. Takže
3: 80 let, ano.
0: 22. září roku 1946 se v Brně narodil tento herec, dramatik, režisér, pedagog. Nejvýraznější stopu zanechal v divadle. Můžeme vzpomenout i filmové a televizní role, tak já bych v tom měl třeba Dědictví a nebo Kurva hoši guten tag. Taky pohádku Lotrando a Zubejda tam se zahral.
3: Lotrando, ano.
0: A Arnošt Goldflam je taky autorem více než 50 divadelních her a dramatizací několika úspěšných knížek pro děti i dospělé. A dneska, jak jsme říkali, má 80. narozeniny. Tak mu moc blahopřejeme, všechno nejlepší. No a vám taky. Paní Emilie.
3: Pěkný den.
0: A my moc děkujeme i za tohleto přání a přejeme zase na oplátku taky jednak hezký den, ať se vám knížka líbí, kterou jste vyhrála teď od nás Českého rozhlasu.
3: Děkuji.
0: Tak se mějte krásně, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Ty, které nestárnou.
1: Kratičký sen se mi k ránu až zdá. Před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Majitelé řidičských průkazů v Hradci Králové dnes můžou cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město se připojuje k takzvanému Dni bez aut. Je součástí Evropského týdne mobility. Obyvatelé Špindlerova mlýna se dnes nedostanou na městský úřad. Všechny odbory budou kvůli školení mimo provoz. Radnice má fungovat v běžném provozu opět zítra. Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd obdrží ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Čeští volejbalisté do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. Na úvod vyřazovacích bojů nestačili na Belgii, které podlehly 1-3 na sety. Turnaj zakončili s bilancí 3 výher, 3 porážek. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Je 7:07, máme pro vás noviny. I dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové taky ještě jednou společně prolistujeme. Rusové, Rakušané i Sasové znovu pochodovali Jičínem a připomněli rok 1866, píše dnešní regionální deník na titulní straně. Pochod historických jednotek, pětní akty, dělostřelectvo i bojová ukázka přímo na Valštejnově náměstí v Jičíně. Toto město si v sobotu připomnělo 160. výročí bitvy u Jičína, jednoho z nejvýznamnějších střetnutí prusko-rakouské války roku 1866. No a součástí celodenního programu, který přivedl do města více než 150 účastníků v historických uniformách z Česka i ze světa, bylo také uctění padlých vojáků u obelisku na Letné. Takhle v Jičíně si připomněli tohleto výročí reportáž, hlavně fotografická, dnes v regionálním deníku. Já už se dívám taky do hradecké přílohy Mladé fronty dnes a tady píšou o jednom unikátu, který se teď odehrál v Lánově na Trutnovsku. Řidiči v Lánově na Trutnovsku s údivem sledovali, jak po zdejší rušné silnici v běžném provozu projíždí malé letadlo bez křídel na kruhovém objezdu. Točící se vrtulí zdolalo právě kruhový objezd v Lánově a mířilo nejspíš k nedalekému vrchlabskému letišti. Video se teď šíří po sociálních sítích, stalo se, jak se říká, virální. No a podle záběru se jedná o ultralehké letadlo Tulák od výrobce Letmont. Převozem se začali zabývat i policisté, i když žádné oznámení o tom nedostali. Toto není běžný způsob přepravy letadla. Obvyklou praxí je, že se letadla převážejí na přívěsech k tomu určených, jak uvedl mluvčí Trutnovské policie Martin Stránský, a není tedy běžné, aby letadlo takhle cestovalo a jelo samo po silnici. Uvítali bychom i další poznatky od veřejnosti o tomto případu, řekl mluvčí. Policisté budou zjišťovat případnou míru zavinění u řidiče, eventuálně u pilota. Právní kvalifikaci k tomu ale zatím nestanovili policisté. Takže si můžete přečíst, je i video, tedy ne v novinách, ale na idnes.cz/Hradec, takže se můžete mrknout, jak na Trutnovsku si to štrádovalo letadlo bez křídel po kruhovém objezdu. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva, kde píšou, že vandalové poničili hrobku Soni Červené. Někdo se možná pokoušel vloupat do hrobky jedné z nejznámějších českých operních pěvkyň Soni Červené. Místo posledního odpočinku na hřbitově v Hradci Králové je poškozené na několika místech. Jsou na něm také patrné stopy po páčidle. Případ teď prošetřuje policie. Útok vandalů oznámil policii Pavel Sršeň, majitel hrobky a dědic odkazu pěvkyně. Domnívá se, že k poškození muselo dojít v době po 9. září. Ten den měla totiž Soně Červená narozeniny. Proto jsem byl na hřbitově, hrob jsem upravoval a dával tam výzdobu, takže vím, že ten den bylo ještě všechno v pořádku, vysvětlil Pavel Sršeň policii. Jinak mluvčí policie Martina Jandová potvrdila, že se policie celým případem poškození hrobky Hradci Králové zabývá také. Takže víc na straně číslo 7 v dnešním Právu, můžete si o tom také přečíst.

0: malinko to leze, ale ne žádnou závratnou rychlostí. Mám na mysli samozřejmě ranní teploty, hned se na ně podíváme v předpovědi počasí, ale ještě předtím chci zmínit taky dnešní radioporadnu dopoledne po 11. hodině. Naším hostem bude finanční expert a rádce Radim Frolík po 11. a bude nás zajímat dnes novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, žádost o vrácení ztracených státních příspěvků a úspor. To bude téma dnešní radioporadny. Kdybyste se v téhleté souvislosti chtěli na cokoliv zeptat, tak můžete studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, nebo po 11. hodině samozřejmě i dnes můžete do studia do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové Radimu Frolíkovi zavolat.
1: Počasí.
0: A teď už tady ty aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 9 stupňů, v Trutnově 7, v Jičíně 9 stupňů Celzia, v Rychnově 8 a v Náchodě 7,5 stupně. Je to prakticky stejné, totožné, jako bylo brzy ráno kolem 5. hodiny, takže opravdu jenom minimální posun směrem vzhůru. To ráno je chladné a chladný bude taky dnešní den. Bude většinou oblačnost s ojedinělými přeháňkami, na horách budou přeháňky četnější, večer začne oblačnost ubývat. Teď po ránu může být obloha i polojasná se sluníčkem a teploty přes den maximálně 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9. Tak a za chviličku už rubrika Co v učebnicích nebylo a dneska se s Martinem Písaříkem zaměříme na jeden z nejnověji objevených živočišních druhů u nás. Tak si určitě nenechte ujít. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Zastupitelé Vrchlabí budou řešit přestavbu tamního kina. Motocyklový závodník Marek Červený vybojoval další titul. A počasí oblačno, ojediněle přeháňky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda schválila, že stát by měl hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
4: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
5: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
4: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
6: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
4: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Vrchlabí dnes čeká poslední jednání v tomto volebním období. Řešit budou mimo jiné přestavbu kina na divadlo. Veřejné jednání začne v 16 hodin na Vrchlabském zámku, informuje radnice na svém webu. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 5 v Rychnově nad Kněžnou se dnes připojí k týdnu nízkoprahových klubů. Služba je určená mladým lidem, kteří řeší problémy v rodině, ve škole a ve vztazích. Centrum působí taky v Dobrušce a Vamberku.
7: Dnešní program je zaměřený na psychickou odolnost a schopnost nevzdat se při prvním neúspěchu. Mladí lidé si při různých aktivitách vyzkouší situace, kdy musí úkol opakovat, soustředit se nebo spolupracovat s ostatními. Centrum chce prostřednictvím her ukázat, co člověku pomáhá pokračovat, když se mu něco nedaří. Služba je zdarma a využívat ji můžou lidé i anonymně. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
8: Sport.
2: Čeští motocykloví jezdci dominovali na evropském šampionátu závodů na přírodních okruzích v supersportech. Po 7. získal titul hořický Marek Červený, 2. skončil Petr Najman, 3. Matěj Vít. V posledním závodě v německém Frauburku navíc poprvé vyhrál jízdu, za což ho chválil i šampion Marek Červený.
9: Krásně jel perfektně v tom druhém závodě, šlapal do toho, sedí mu ta voda, takže umí s tím zacházet a určitě je to pro něj určitě strašně dobrý prožitek, který ho určitě posune dál.
3: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude většinou oblačno, ojediněle přeháňky, teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 8. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Počítejte s objízdnou trasou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách s Radkem Půlkrápkem vám dál přeje dobré ráno i Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 8:04. No a na českých pobočkách České národní banky si lidé od dneška můžou vyzvednout výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Předchozí podobné emise provázel v minulosti velký zájem a tvořily se dlouhé fronty. Jak to tedy vypadá teď? Před pobočkou Centrální banky v Hradci Králové přiblíží za chviličku naše reportérka Adéla Kavříková. Poslechněte si. No a hostem po 8:30 pak bude kanoista a bývalý reprezentant Tomáš Renčín, rodák z Hradce Králové, který s pádlováním nepřestal, pořád soutěží a ze světa vozí stále medaile. Naposledy, to tuším bylo teď v červenci, kdy vybojoval 2 bronzové medaile na mistrovství Evropy Masters v Rakousku. Tak si s ním o tom popovídáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se dál s námi, hezky vstává, dobrý den.

0: 8 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a Česká národní banka začala dnes ráno vydávat bankovku v hodnotě 5000 korun se speciálním přítiskem. Připomíná 100 let od vzniku Národní banky Československé, tedy předchůdkyně současné centrální banky. Bankovky lidé se ženou na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a taky tady v Hradci Králové. No a právě tam je i naše reportérka Adéla Kavříková, která má pro nás prý docela zajímavé, pikantní, řekl bych, informace. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno. Pokladny České národní banky se otevřely přesně v 7:30. První zájemci, ale sem do Hořické ulice začaly přicházet už včera před půlnocí, připraveni tady strávit noc. Úplně v čele té dlouhé fronty byl ráno muž z Hořic, který si sebou kromě mobilní toalety na přívěsu auta přivezl taky party stan a postavil ho přímo tady před vchodem do banky. Ta fronta je teď dlouhá několik stovek metrů a velmi těžko se odhaduje, kolik je v ní lidí. Já bych řekla odhadem taková tisícovka, a i ti přišli s velkým předstihem, mají deky, termosky s čajem, takové ty skládací rybářské židličky a podobně. Doplním, že centrální banka nechala pro celé Česko vyrobit přesně 200 tisíc kusů výročních bankovek a jeden člověk si z vybrané pobočky může odnést na nejvýš 3 kusy.
0: No a v čem se ta výroční bankovka liší od té běžné 5000 koruny?
1: Tak rozměry, barva i výtvarné provedení jsou úplně stejné jako u té běžné 5000 koruny. Rozdíl je pouze v takzvaném přítisku na lícové straně. To je taková stříbrná lesklá folie, jak jsem si to tady prohlédla, ve tvaru obdélníku, která díky nanotechnologii mění barvu podle úhlu pohledu a dopadu světla. Obsahuje logo ke stému výročí banky, dva portréty prezidenta Tomáše

0: jim v poměru jedna k jedné vydají ty pamětní. A ta samotná výměna potom trvá jen krátkou chvíli a pro urychlení toho procesu jsou tady pro zájemce připravené informační tabule a taky letáky. Kdo chce, může si na ty bankovky ještě dokoupit speciální přebal a i v tomhle případě je to spojené s omezením. Banka jich vyrobila pouze 30 tisíc a na osobu prodá pouze jeden. Na rozdíl od výměny bankovek, která funguje výhradně v hotovosti, se dá ten doplňkový obal zaplatit i kartou. No a pro případné zájemce na závěr upozorním, že pokladny jak tady v Hradci Králové, tak i na ostatních třech pobočkách České národní banky budou otevřené každý všední den od 7:30 do 4 odpoledne a to až do vyčerpání zásob.
1: To všechno přímo před sídlem České národní banky v Hradci Králové zjistila Adéla Kavříková. Děkujeme, naschledanou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A jak bude, to nám dnes řekne meteorolog Tomáš Popelka, kterého zdravím. Dobrý den, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak teď je ještě třeba hezké, příjemné i slunečné tady v Hradci Králové, i když studené. Jak to bude vypadat?

0: dál ten dnešní den?
1: No, ten dnešní poslední letní den už nám začíná zasovat od západu hřeben vysokého tlaku vzduchu a ten by nám tyhle ty přehánky ve větší míře odsunul mimo naše území, i když hlavně na horách by se ještě objevit nějaká slabá přehánka během dne mohla, jinak bude většinou takové oblačné počasí, takže sluníčko nám bude prosvítat a večer ještě oblačno začne více ubývat. Ale teploty budou dneska většinou mezi 13 a 16 stupni a vítr bude foukat od severozápadu od 3 do 7 metrů, takže bude to takový chladný vítr.
0: A pak tedy už nastane podzim taky a chladná noc.
1: No, podzim by nám začal někdy těsně po druhé hodině raní, tak aspoň ten astronomický tedy. No a v noci bude v podstatě polojasno až jasno, pouze na horách by se ještě z počátku někdy kolem 10. 11. večer mohla obejít slabonka a přehánkala tam, to je s velmi malou pravděpodobností. A k ránu se potom ojedině začnou tvořit malý nebo nízká oblačnost, hlavně v Polabí. Teploty by klesly na 8 až 5 stupňů a tam, kde se uklidní vítr, hlavně a v údolíčkách, tam by se mohly pohybovat kolem 2 stupňů. Vítr stále se rozápadní od 2 do 5 metrů a během noci bude slábnout na proměnlivý do 3 metrů, to bude nad ránem.
0: A ještě mě zajímá, jaká bude středa?
1: Ve středu bude jako celkem pěkné počasí, bude polojasno až jasno, odpoledne hlavně na horách, no v těch kopcovitých terénech přechodně až oblačno, ale večer nám začne se od severozápadu už zatmí přibývat oblačnost, no a mlhy by se ráno ještě udržovaly chvíli v Polabí. Teploty zítra 14 až 17 stupňů, něco tepleji, ale vítr ráno a večer slabí proměny do 3 metrů a přede zase severozápadní do 5 metrů.
0: Říká Tomáš Popelka, kterému děkuju moc za dnešní předpověď. Naschledanou, pane Popelko, hezký den.
1: Hezký den.
0: Děkujem, 8 hodin 20 minut, dál vám přejeme hezké vstávání z Českého rozhlasu Hradec Králové a za chviličku se můžete těšit na písničku Daniela Landy například.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den.
3: Departure.
2: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
4: Departure. Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
4: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
5: Pro boha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Zimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko se od října vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2,50 Kč za litr. Zároveň sníží spotřební daně na naftu. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Zabývat se budou například návrhem rozpočtu města na příští rok nebo vyhlášením výběrového řízení na pronájem bytů pro lidi v nouzi. V Hronově zahájili v těchto dnech modernizaci Jiráskova divadla. Potrvá do konce příštího roku. Dělníci do té doby opraví střechu, zateplí strop a taky upraví terasu, informuje radnice. V Praze ráno začala jezdit lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil její provoz po 2 letech. Trať prošla opravou. Nové jsou i prosklené soupravy pro cestující. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech kolem 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Věra Martinová dospívala 7 minut po půl deváté. No a v dobrém ránu vám teď představíme hradeckého kanoistu Tomáše Renčína, který když v roce 1978 začínal na single kanoji, tak přehazoval pádlo z jedné strany na druhou. Tenkrát se na něj prý lidé chodili koukat trošku jako na raritu, přitom dneska tento styl běžně používají i olympijští medailisté. No a protože s pádlováním hradecký rodák a bývalý reprezentant nepřestal a z červencového mistrovství Evropy Masters v Rakousku si navíc přivezl i dvě bronzové medaile, tak to všechno musíme teď probrat v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pane Renčíne, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A můžeme teda blahopřát dvě bronzové letos?
1: Tak já myslím, že hlavně blahopřát k tomu, že jsme se i s Parťákem na ten závod připravovali. Já konkrétně jsem za půl rok dokázal schodit 15 kilo. Takže to pro mě byl vlastně ta největší cena pro mě, protože jsem opět se dostal do nějaké formy, kondice. Jasně. A ten sport neuvěřitelně nabudí organismus a zlepší psychiku a všechno.
0: Kategorie Masters, to jsou teda nad 35
1: let? Od 35 let až do vymření.
0: A můžeme říct, kolik vám je?
1: Mně teď letos bude 65, ale startovali tam i více než 80 lety, jo, a ty jezdili neuvěřitelně skvěle.
0: To já jsem slyšel, že to byl jeden z vašich zážitků,
1: no,
0: se na ně
1: koukat. Bylo opravdu jako, jestli po 80 se budu v takové kondici, jako třeba tyhle ty dva pánové, jeden z Německa, druhý z Itálie, tak to bych si přál.
0: No musí se pokračovat pořád.
1: Nesmí se přestat.
0: No může hodit nohy na stůl nebo na kanape a dívat
1: přesně
0: se na televizi.
1: Tak.
0: No a kdo vás přivedl k tomu sportu? Jak to
1: táta,
0: bylo s váma?
1: Táta. Úplně jednoznačně táta, to byl taky kanoista, takže už někdy, když jsem ještě pomalu nechodil, tak už si mě strkal do lodě a jezdili jsme tady po Orlici. No a od nějakých 8 let jsme na minikajacích začali jezdit, ale to ještě nebylo jasný, že budu kanoista. Já v té době dělal všechny možné sporty, co si dovedete představit. Tenis, fotbal, basket, plavání, v zimě samozřejmě lyžování a tak dále. Čili málo který sport se dá říct, že jsem v té době nedělal, ale když teď je těch sportů, který v té době vůbec neexistovaly, už velká řada jsou hodně populární, tak ty jsem skutečně nedělal.
0: No a čím to bylo, že ta voda vyhrála nakonec teda?
1: My máme vedle tréninkové tratě nad takzvaným Klapákem, čili tím železným mostem, trať, na který vyrostlo spousta vynikajících reprezentantů České republiky, olympioniku a tak dále. A my tam máme chatu kousek vedle a měli jsme tam loděnici, takže já jsem tam v podstatě furt byl, no tak vás to prostě k té vodě táhne. No a tím pádem taky i určitá touha po těch výsledcích a měl jsem je tam celkem dobrý, takže proto jsem zakotvil u té vody.
0: A jak to bylo
1: a je to
0: tím,
1: nádherný sport?
0: Je to nádherný
1: teda
0: sport, ano, ano, ano. Jak to bylo s tím pádlováním? Na levou a napravo?
1: Ono to vzniklo tak, že já jsem začal jako drtivá většina mý generace na kajaku, to znamená, že se pádluje na obou dvou stranách, ty lodi se sedí a mně to přišlo takový blbý, že jako říkají, hele, ty jsi ten kanoista a tak. A já jsem neuměl pádlovat jako kanoista na té jedné straně prostě a to jsem bral jako, že to je takový jako základ a ono to není úplně jednoduchý.
0: Není. Když si rovnováha musí stabilita.
1: No, to je jedna věc, ale druhá věc, aby vám ta lotila rovně, jo. A začalo to všechno na přehradě Seč, ku podivu, protože jsme tam byli s rodinou. A já jsem si říkal, no já to zkusím se naučit jako ten singlišský záběr. Půjčil jsem si od táty loď a přijel jsem celou Sečskou přehradu, až tam co do toho vtejká ten potok. A ta Chrudímka, myslím, že to je. A pak zase zpátky, pak jsem skoro nemohl chodit, protože jak víte, jak se v tom klečí, to je ten známý shot v televizi reklamní, kde tam Ivan Trojan vystupuje z kajaku, to si asi řada lidí pamatuje, ale tady to ještě horší z toho singlu.
0: Zdřevění člověk.
1: No úplně, jako nejste schopen se postavit jako na nohy a tak, když tam jste takhle dlouho a nejste na to zvyklý. No a pak jsem si říkal, no tak když jsem to tady přijel, tak zkusím nějaký závody a bucha, já jsem najednou, i díky tomu, že jsem vlastně neuměl správně ty přes ruky, ty závěsy a tak, tak jsem si pomáhal těm přehazováním a najednou jsem zjistil, že to je to pravý ořechový a během ani ne roku jsem vlastně se dostal úplně do špičky.
0: Jo, vám to přineslo hned mistrovské tituly?
1: Hnedka dva mistrovské tituly v Liptovském Mikuláši a tam to bylo tak, že já jsem začal, nebo to byly moje první závody vlastně v kategorii kanoistů a oni se znali mezi sebou a mě vůbec neznali. A teď jako všichni koukali na mě, jo, co to tam je, a teď koukali na výsledky, jak je to možný. A pak se koukali, jak já pádluju. A doteďka si to ty lidi pamatujou a říkali, no my jsme tam říkali na břehu, tyjo, viděl jsi to, co tam dělá, no to není možný.
0: Krása. Na co nejradši jste jako vrcholové kariéry vzpomínáte?
1: Já myslím, že mě moje vrcholová kariéra, ona to byla úplně jiná doba než je teď, to znamená, nedalo se nikam jezdit, ale já díky sportu jsem si jezdil úplně celou Evropu, od Norska po Itálii, to pro mě bylo jako neuvěřitelně skvělý i pro celý zbytek života a hlavně mě ta ten sport, ten vrcholový sport naučil spoustu věcí, které pak uplatníte i v tom životě, i v tom biznesu. To znamená nějaká sebekontrola, zacílení na výsledek, samozřejmě i týmová práce, i na ty vodě. Já jsem pak přešel na deblát, no tak prostě jedete tam s parťákem a musíte nějakým způsobem spolupracovat a tak. Takže další věc, to bylo skvělé i doplněk k vysoké škole. Prostě, když se učíte na zkoušky a mezi tím si odskočíte zatrénovat, tak vám
0: provětrá
1: to a dělám to všechno líp do hlavy.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem je dnes v Dobrám ráno významný český kanoista a bývalý reprezentant Tomáš Renčín, který nepřestal pádlovat a stále vozí medaile. My se k tomu za chviličku vrátíme po písničce v Dobrém ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je kanoista a bývalý reprezentant Tomáš Renčín, rodák z Hradce Králové. Jinak připomínám, že s pádlováním nepřestal, ani v 65 letech vozí stále medaile, teď tedy dvě bronzové na mistrovství Evropy Masters v Rakousku. Vybojoval, tak ještě řekněte, jaké to bylo v tom Rakousku. Jaká byla atmosféra? Je to velký podnik. Vy se tam vlastně potkáváte s těmi, se kterými jste soutěžili na ostro vlastně tenkrát, když jste reprezentoval Českou republiku, tak asi rodinná atmosféra, ne? Možná taky.
1: Utvořila se tam skutečně neskutečně skvělá parta lidí. A právě díky tomu, že jsme vlastně i tím životem prošli tak trošku spolu při tom sportu a máme společné zážitky desítek let zpátky, kde co všechno jsme, kde sjížděli a co kde prožili, tak vlastně tam jste okamžitě jako parta, která spolu snad ani nikdy nepřestala komunikovat. A už tam jsme jednak utvořili WhatsAppovou skupinu, kterou používáme doteďka a už se těšíme na další mistrovství Evropy, který by mělo být daleko na severu ve Skotsku na řece Tay.
0: To bude za rok tedy.
1: To bude za rok. Takže už jsme dostali videa, jak to tam vypadá tak dále a už tam zjišťujeme, jak moc je tam těch midgies, jak budou, jak se máme chránit a tak dále, ale já myslím, že to tam bude jako velice dobrý.
0: A v Hradci Králové teďka v tom Rakousku bylo kolik tedy?
1: Byli jsme tam tři, byl tam můj parťák na deblu Miro Hajduči, a byla tam taky Anička Kašparová, která tam teda zazářila, přivezla 6 medailí, 2 zlatý, 2 stříbrný, myslím, a 2 bronzový. Takže Hradci jsme tam určitě ostudu jako neudělali, ale opět říkám, ty medaile a ty výsledky tam byly naprosto podružný, protože jednak šlo o tu atmosféru a druhá, že vás to přinutí furt něco dělat, takže furt ty endorfíny se vám tam vyplavujou, to tělo se neuvěřitelně refreshne a tak to bylo to vítězství. Myslím pro všechny, ať skončili, jak skončili.
0: Vy jste tady několikrát taky zmínil tu Slezskou plovárnu tady v Hradci Králové, kde jste teda vlastně začínal.
1: Ano, ano.
0: Na Orlici. A musíme říct, že Slezská plovárna taky vlastně i díky vám pořád žije, protože vy jste byl tím iniciátorem, kdo se zasloužil o návrat té slávy Slezské plovárny v Hradci Králové.
1: Dá se to tak říct, já doufám, že ta hlavní sláva ji teprve ještě čeká, protože teďka konečně se dodělal územní plán a budeme tam moct realizovat nějaké rozvojové, řekněme, plány, které se nám honí v hlavě, tak uvidíme. Plovárna, my jsme, jak už jsem říkal, my jsme vedle měli chatu, takže já jsem tam žil úplně od malinka a pak, když se naskytlo to, tu plovárnu, já to řeknu tak, víceméně zachránit, protože hrozilo to, že by se to nějakým způsobem rozparcelovalo a ve chvíli, kdyby tam bylo celá řada jako vlastníků, tak už se na něčem jako nedohodnete. Takže já jsem rád, že to takhle žije, jsou tam koncerty, máme tam houseboaty, paddleboardy, lodě, tam fungují dva vodácké kluby, takže je to velice populární svatební areál taky.
0: Ano.
1: Takže jako myslím si, že se toho tam děje hodně a i hodně dít bude.
0: A je tam živo, i když slunce nesvítí a třeba je sníh?
1: No tam je skvělý živo právě za takového počasí, protože tam máme i sauny a to je nádherný. Akorát letos, nebo akorát, letos zamrzla Orlice, tak jsme museli vysekat. V tom ledu vysekat jako díru, ale i tak se dá v takovémhle počasí saunovat a je to jako skvělý. Dneska se jdu taky vysaunovat.
0: Jinak jste říkal, že za rok vás čeká Skotsko, takže jak budete trávit do té doby tu dobu vlastně? Budete teda pořád sportovat? Jak trávíte třeba čas podzimní, zimní, pořád sportujete?
1: Já třeba teďka se mě docela líbí chodit plavat do přírodních toků, ať už to jsou řeky, koupu se tady v Labi, teda v Orlici, koupu se i kousek za Prahou v Labi, jezdím třeba do Lomů si zaplavat a právě tím, že ty vody tam jsou trošku studenější, než když jdete do lázní, tak ten organismus to neuvěřitelně nastartuje a refreshne, jak říkám. Takže to jsou takovými plány. Samozřejmě hrozně se těšíme na zimu s celou rodinou, protože jsme jako i trošku lyžařská rodina, takže ten sport nepřestane. A tuším za týden, že pojedu takovou skvělou akci v Praze, jmenuje se to Přes tři jezy. Je to nádherný, zesplavnějí se všechny jezy v Praze a končí se až na Štvanici a zejména ten poslední jez, taková dlouhá retardérka, to je zážitek, opravdu nádhera.
0: Říká náš dnešní host Tomáš Renčín, český kanoista a bývalý reprezentant, který tedy pořád pádluje a vozí medaile. Sport je pro něj velmi důležitý v životě, jak už jste slyšeli a jistě pochopili z našeho dnešního povídání. Tak možná to přenesl i na vás a taky třeba se do něčeho pustíte. Pane Renčíne, moc děkuji, že jsme se potkali a držím vám palce.
1: Já děkuji za pozvání a budu se těšit, třeba tady, třeba i s jinýma tématama, dalšíma tématama potkáme.
0: Taky se moc těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak to je všechno. No, od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové už se loučí Jakub Šmit. Po 9. hodině vás čeká dnešní dopolední Habaděj s Janou Kudevejsovou. Za 7 minut už bude 9 hodin. Hezké úterý 22. září vám přeju a zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zase naschledanou. Možná

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové se připojuje k takzvanému Dni bez aut. Útoky vlků na hospodářská zvířata pokračují, kraj vyplácí podporu. Hokejisty Liberce čeká boj na ledě Pardubice o první vítězství v sezóně. A počasí oblačno, ojediněle přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Jízda městskou hromadnou dopravou v Hradci Králové je dnes pro majitele řidičských průkazů zdarma. Město se připojuje k takzvanému Dni bez aut, je součástí Evropského týdne mobility. Doprovodné akce na Tylově nábřeží hledají alternativní způsoby dopravy. Úsek mezi Pražským a Tyršovým mostem bude celý den uzavřený. Královéhradecký kraj letos vyplatil za škody způsobené vlky přes 2 miliony korun chovatelům. Nejvíce zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion korun.
2: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadly i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Poslanci dnes budou jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Podle návrhu by hrozilo za neplacení po dobu 4 měsíců vězení. Část opozice s tím nesouhlasí, upozorňuje na dopad na děti. Rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Královéhradecký kraj od října spustí preventivní kampaň Kraj pro zdraví. Spolupracovat bude s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Kampaň má lidi motivovat k aktivní péči o zdraví. Do listopadu se uskuteční série přednášek v 8 městech regionu.
3: Přednášky se zaměří například na zdravý životní styl, duševní zdraví nebo prevenci onkologických onemocnění. Uskuteční se v Jičíně, Novém městě nad Metují, Nové Pace, Kostelci nad Orlicí, Dvořek Králové nad Labem, Červeném Kostelci, Jaroměři a Broumově. Přednášky budou zdarma a bez registrace. Lidé budou moct využít také online dotazníky zaměřené například na pohyb, spánek nebo syndrom vyhoření. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty zabojují v extralize o prodloužení série. V dohrávce třetího kola nastoupí od 18.30 před svými fanoušky proti Mladé Boleslavi. O půl hodiny dřív začne předehrávka 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude většinou oblačno, ojediněle přehánky. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Vítr mírný, severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď v 9 hodin a 4 minuty už startuje dopolední Habaděj s datem 22. září. Světoznámý malíř František Kupka byl i legionářem a taky se účastnil soutěže o podobu naší státní vlajky. Jak jeho návrh vypadal a jak jeho tvorba ovlivnila legendární olympijské holinky? To všechno se dozvíte v expozici v Dobrušce, kam vás už za chvíli taky vezmeme. No a taky vás dnes dopoledne naučíme mlsat něco nového, naučíme vás dělat dvoubarevné tvarohové řezy, což bude další soutěžní recept pochoutkového roku. Jana Kudyvejsová přeje hezké úterní dopoledne.

Je 9 hodin 11 minut, stále se houbaří, je 22. září. O víkendu se v Muzeu pod Krkonoší v Trutnově konala výstava hub. Pokud jste nestihli nebo byste chtěli vidět další a zajímá vás tahle ta tématika, tak můžete vidět další výstavu, a to v Rýdlově vile v Dobrušce. Tento týden do středy, to znamená do zítřka, se koná výstava houby pod Orlicka. Dnes a zítra je otevřeno ještě od 8 do 17 hodin a dobrá zpráva je, že po celou dobu jsou na místě i mykologové připraveni odpovídat na vaše otázky, ať už budou teoretické, budete se ptát jen tak pro zajímavost, anebo přinesete ukázat nějaké svoje úlovky. Takže Rýdlova vila, Dobruška, výstava houby pod Orlicka, ještě dnes otevřeno do 17 hodin, zítra od 8 do 17.

0: K vlastivědnému muzeu v Dobrušce patří i dům Františka Kupky. František Kupka je slavný jako jeden ze zakladatelů abstraktního malířství. I když jeho dílo za jeho života nebylo úplně pochopeno, dodnes patří jeho obrazy k nejdražším, co se týká tvorby českých umělců. František Kupka se narodil v Opočně, ale dětství a mládí prožil v Dobrušce, protože tam jeho otec získal práci tajemníka na radnici. Velkou část svého dospělého života potom Kupka trávil ve Francii. V Dobrušce tohoto světoznámého malíře připomíná expozice, do které mě zavedla ředitelka muzea Pavlína Žďárková.
1: Zvala jsem vás do naší nejmenší a nejnovější expozice Dům Františka Kupky. Je u kostela, je malinká, ale krásná, je hlavně autentická, protože tady skutečně v 11 měsících se přestěhoval František Kupka s maminkou a s tatínkem. Tady se mu narodili všichni sourozenci a tady on teda dospěl do malíře, který pak odešel na učení do Jaroměře a následně do Vídně a do té Paříže, kde si ho všichni pamatujeme, nebo kde všichni jako ho máme spojeného s Paříží. Máme tady jednak aukční reprodukce jeho děl i abstraktních. Jedna z místností je věnovaná jeho legionářské činnosti, což spousta lidí neví, že byl členem československých legií ve Francii a bojoval za naši samostatnost, dokonce navrhoval i československou vlajku, takže tam je jeden z jeho návrhů tehdy do té soutěže. A máme tady jeden jeho originál, který osobně přivezla do Dobrušky jeho manželka.
0: To je tady ta vedlejší část, tam, kde jsme potkali uniformu.
1: Tady ta část je zaměřená právě na tu jeho legionářské žití a na počátky abstraktní tvorby, která právě se netrefila úplně do doby, protože to jeho první abstraktní představené dílo, ta dvoubarevná Amorfa fuga, vznikla v roce 1912, čili krátce na to nám vypuká první světová válka a ta abstrakce v té době prostě neměla šanci ještě prorazit, nebyla vůbec pochopená, nebyl nikdo, kdo by se tím zabýval. Ta válka to zase přerušila, odsunula dál, takže až potom v těch 30. letech, dejme tomu, on začal tvořit takovou tu čistou abstrakci, ale pořád ještě za svého života nepochopeným umělcem. Umírá tedy v takovém jako upozadnění, až skoro opuštění a v dnešní době jeho díla přesahují jakékoliv jako hranice možné představy o tom, jak se to může prodávat draho.
0: Tady jeden z panelů Kupkova Amorfa, inspirací pro olympiádu, který to byl rok, tamhle to vidím, 2012.
1: To byl právě 2012, ano, a tam si právě autoři i těch uniform, těch pochodových, vzpomněli na to výročí Františka Kupky a toho jeho prvního představeného obrazu, takže na to oblečení, které nosili olympionici, na tu prezentaci, tehdy na to zahájení, na ten nástup, tak bylo inspirováno dvoubarevnou Amorfou fugou, takový ten krásný červeno-bílý, bílomodrý motiv, vlastně naše státní symbolika. Tehdy ty holinky, ve kterých nastupovali sportovci, byly tak populární, že byly okamžitě vyprodané, takže my jsme je skutečně sehnali na aukru úplně zajímavou cestou, se k nám do muzea dostali. Jinak celý zbytek té uniformy olympijské máme v muzeu, tady máme jenom ty holiny a čepičku.
0: A ještě mě zaujal ten návrh vlajky, jak jste říkala.
1: Tady, takže to je červený, modrý a bílý pruh, ale svislý, neměl tam ten klín, jako měl jeho kolega Kursa, který nakonec vyhrál.
0: A toto je tedy návrh z roku 1919, je tady popisek. No a tady vedle

0: jsem si všimla, že je takový i dětský koutek, asi i pro nejmenší návštěvníky. Mm-hmm. A plakáty, kde roste umění 1, kde roste umění 2, je to program Tvořivá dílna, pro koho bude určena?
1: Ono jich bude víc, těch tvořivých dílen, tyhle zrovna jsou pro školkové a školní děti. Potom máme další program pro maminky s malými dětmi a pro nevidomé osoby. Dostali jsme dotaci z Ministerstva kultury na podporu edukačních aktivit právě v těch muzeích a s místní malířkou Adélkou Ručkovou, která nám ilustrovala i naučnou stezku. To tady vidíte na zdi, ty 4 obrazy, tak ty náleží právě k naučné stezce Dobruškou s Františkem Kupkou, která nám jde po celé Dobrušce a právě mapuje ta místa, která František Kupka měl rád nebo mohl vidět. A tahle ta Adélka Ručková vymyslela a vytvoří tady s dětmi to umění přiblížím abstrakci během série workshopů, kdy my sem budeme ty školy, školky a maličké děti zvát. Bude to probíhat teďka po část září, ale to je ještě expozice otevřená, takže to úplně dobře nejde, takže především v říjnu a v listopadu.
0: Dům Františka Kupky v Dobrušce můžete navštívit ještě teď do konce září každý den, kromě pondělí, pak hlavní sezóna končí, ale od října do dubna je možné se na prohlídku objednat.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Už jsme vás dnes dopoledne zvali do Dobrušky na výstavu hub, taky do domu Františka Kupky. Tak teď Hradec Králové. Už z našeho zpravodajství víte, že i Hradec se i letos připojuje k Evropskému dni bez aut, což znamená, že městská hromadná doprava je dnes zdarma pro cestující s řidičským průkazem, kteří vymění auto za autobus nebo trolejbus. A Tylovo nábřeží je dnes po celý den mezi Pražským a Tyršovým mostem uzavřené pro auta, protože se tu koná velká akce. Za chvíli by měl začínat program pro školy, odpoledne to pak bude pro veřejnost od 14 do 18 hodin. Co všechno bude k vidění a taky k vyzkoušení, nám už po 10. hodině řekne Jana Svobodová, která z Tylova nábřeží odběhne přímo živě sem k nám do našeho vysílání. Teď ale připomeňme ještě téma včerejší radioporadny, protože bylo velice důležité, bavili jsme se o imunitě dětí, o tom, že teď s návratem do kolektivu jsou zase více a častěji nemocné, jsou to většinou rýmy, kašle a říká se, že rýma neléčená trvá týden, léčená 7 dní. My jsme se bavili s dětskou lékařkou Petrou Hanzlíkovou o tom, jak posílit imunitu a jestli se dá nějak léčba podpořit, aby to bylo v pořádku co nejrychleji.
1: Jak posílit tu imunitu, asi úplně nějaký zázračný sirup nemáme. Hodně bych řekla, že je důležité dbát na takový ten celkový režim toho děťátka, na spánek, pohyb, otužování, pestrá strava, tekutiny. Vlastně tam, kde dítě dobře je živené, má všechny nutrienty, včetně ovoce a zeleniny, tak ani žádný jako extra vitamín, ani přípravek na imunitu nepotřebuje. Ale máme v poslední době možnost využívat i různých preparátů, které nám lehce u těch viróz mohou pomoci třeba i trochu ten průběh zmírnit. Jsou to preparáty, na trhu je jich celá řada, jsou většinou na bylinné bázi. Já osobně sama u svých malých pacientů velmi ráda využívám a mám dobrou zkušenost s léčivými přípravky s extraktem z kořene afrického muškátu, takzvaného Pelargonium sidoides. Mám za to, že je opravdu účinný, existují i klinické studie na to a tato účinná látka je součástí evropského hodnocení bylinných léčiv pro onemocnění dýchacích cest. Takže myslím si, že je důležité i zdůraznit, že žádný takový přípravek tu virózu úplně nezastaví, ale může nám malinko ty příznaky zmírnit nebo tu dobu zkrátit.
0: Říká dětská lékařka Petra Hanzlíková, mluvili jsme i o tom, jak se třeba zbavit vší, nebo kdy už vyhledat alergologa, pokud kašle a rýmy přetrvávají. Záznam včerejší radioporadny najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. A dnes nás čeká finanční téma, protože v létě nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Takže seniori, kteří v roce 2024 přišli změnou podmínek pro penzijní spoření o peníze, mají šanci je získat zpátky. Z novely můžou těžit i ti, kteří se tehdy rozhodli spořit dál i bez státního příspěvku, jaké podniknout kroky, jak o peníze zpátky zažádat, jaký je rozdíl mezi starým a novým penzijním spořením. To všechno probereme s finančním poradcem Radimem Frolíkem dnes po 11. hodině.

0: No a teď po 9:30 už v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové opět něco dobrého, chutného, sladkého. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy původně od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A my se je teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To všechno ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, což jsou Josef Maršálek, Roman Paulus, Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan Vodochodský přemýšlel, jak vlastně ty řezy upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo stuhlé. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černý jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom tak to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. 1 vanilkový cukr. Šťáva. Šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám. Já jsem neodolal. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Mm-hmm. A to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na webu pochoutkovirok.cz, kde je samozřejmě taky původní recept od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. A v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle poroty, půjde o chodské koláče a ty nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 9 hodin 49 minut s vámi je Český rozhlas Hradec Králové, dál pokračuje dopolední Habaděj, ale my se teď podíváme do odpoledního vysílání, abyste věděli, co vás čeká, na koho se můžete těšit, koho pozvala na 13. hodinu dnes Alex Minářová.
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.

Kdo máte rádi romantiku, romantické výlety, tak určitě dobrá zpráva pro vás, že v Praze dnes začala opět jezdit lanovka na Petřín. Kabinky se rozjely znovu po dvouleté rekonstrukci. Už ráno tam byli první návštěvníci, prý si spousta z nich to natáčela, takže se brzy objeví určitě i nějaká videa, třeba na sociálních sítích můžete se podívat. No ale novinky se chystají i na horách v Krkonoších. Je to hlavně propojení lanovkami areálu Medvědín a Svatý Petr ve Špindlerově mlýně. V této zimní sezóně to zatím bude jednosměrně, ale v dalších letech to bude oběma směry, takže lyžaři budou opravdu moct pendlovat mezi Medvědínem a Svatým Petrem tam a zpátky. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za 6 minut bude 10 hodin, čekají nás další zprávy s Radkem Půlkrápkem, po nich pokračuje dopolední Habaděj. Budeme pro vás samozřejmě mít i soutěž po půl jedenácté. Dnes hned o dvě ceny, tou jednou bude knížka a tou druhou, to si necháme jako překvapení. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radní Hradce Králové projednají návrh rozpočtu města na příští rok. Lesníci v Krkonoších očekávají nárůst škod způsobených kůrovcem. Herec Arnošt Goldflam slaví 80 let. A počasí oblačno, ojediněle přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Zabývat se budou například návrhem rozpočtu města na příští rok nebo vyhlášením výběrového řízení na pronájem bytů pro lidi v nouzi. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Radní města mají na svém zasedání okolo 150 bodů. Věnovat se budou například záměru odkoupení budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, projektu Zelené srdce v Šimkových sadech nebo budoucnosti sochy doktora Františka Ulricha. Mezi projednávanými body bude i řada dotačních titulů, a to z oblasti životního prostředí i kultury.
0: Škody způsobené kůrovcem v Krkonoších jsou menší než v předchozích letech. V Národním parku aktuálně evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody vzrostou. Lesník Pavel Zázvorka připomíná, že porosty je nutné kontrolovat.
3: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
0: V Praze dnes ráno začala jezdit lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil její provoz po 2 letech. Trať prošla náročnou opravou. Nové jsou i prosklené soupravy pro cestující. Herec Arnošt Goldflam slaví 80 let. Brněnský rodák působí i jako režisér a spisovatel. Známý je mimo jiné z filmů Dědictví nebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal taky několik knih.
4: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
5: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
6: Tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
7: Mluvím tu jednu postavu, která teda vypadá jak já.
5: Říká Arnošt Goldflam. Podle jeho slov jsou pohádky krásný žánr.
6: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
7: Musím říct, že jsem si s potěšením zahrál Lotrando Zubejda nebo Dědictví.
6: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
5: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude většinou oblačno, ojediněle přehánky, teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách kolem 8. Vítr mírný, severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu máme teď hlášenou v centru Trutnová pozor v České ulici, kde se srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Deset hodin, 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, vrcholí Evropský týden mobility. Jak vypadá dnešní den bez aut v Hradci Králové? Centrum dění je na Tylově nábřeží. Tak jak to tam vypadá, co se tam právě teď odehrává a ještě odehrávat bude až do 18. hodiny, to od nás uslyšíte za chvíli. A taky si zahrajeme o knížku Hledání veřejné služby a o krásný minerál, tentokrát achát, kámen rovnováhy, klidu a stability. I dál přejeme hezké dopoledne a příjemný poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

Dnes je 22. září a stovky lidí dnes už od časného rána a někteří i déle čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, protože chtěli získat 5000 korun se speciálním přítiskem vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením pokladny o 7:30 se už v Praze táhla zhruba 700-metrová fronta zájemců, řada z nich čekala dokonce už od nočních hodin, jak zjistili zpravodajové ČTK, tak někteří čekající, jak to v těchto frontách bývá, si přinesli skládací židličky, deky a další vybavení. Dokonce tam byl 15-letý mladík mezi prvními ve frontě a ten uvedl, že čekal už od včerejšího večera. Lidé si většinou chtějí pořídit 3 bankovky, což je nejvyšší možný počet pro jednu osobu, a bankovka vychází v emisi 200 000 kusů. K dispozici je nejen na pokladnách České národní banky v Praze, ale taky v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové. V čem je tedy ta bankovka speciální? Má přítisk se speciálním logem České národní banky ke stému výročí fungování. Jsou tam 2 portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a taky QR kód, který vás odkáže a převede na tematické webové stránky České národní banky věnované právě výročí. Jinak je možné tuto bankovku využívat i v platebním styku, i když sběratelská hodnota může být vyšší než nominální, a taky by to asi byla škoda s ní hned zaplatit, když už na ní někdo čekal třeba od nočních hodin a bude to pro něj sběratelský úlovek. Je 10:12, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme hezké dopoledne.

0: 2. září je Evropský den bez aut a k němu se i letos tradičně připojuje i Hradec Králové. Na Tylově nábřeží velká akce, která už vlastně začala, potrvá až do podvečerních hodin, kdy odpoledne bude potom pro veřejnost. No a nám přišla víc říct za organizátory Jana Svobodová. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Vy jste si odběhla z té velké akce, kterou vlastně my jako Český rozhlas Hradec Králové máme přímo pod okny. Teď je asi pravděpodobně už začal program pro školy, odpoledne to bude pro veřejnost, takže co všechno je pro dnešek připraveno?
1: Teď dopoledne přišlo asi 150 dětí ze základních škol z 2. stupně a plní si tady různé úkoly a potom půjdou do slosování, takže mají takový soutěžní dopoledne. Je pro ně připravená i show a od 9:30 vlastně tady tráví čas až do 11 hodin. A odpoledne od 14. hodiny je pro veřejnost připravený program. Je tady spousta různých zajímavých stánečků, můžou si u stánku cirkulárního centra vyrobit klíčenku třeba ze staré duše z kola a recyklovat ty staré materiály a trošku si tady zatvořit, ale budou tady stánky i s půjčováním kol, koloběžek, stánek bez sypu a další stánky třeba Eurocentra o životním prostředí, Univerzita Hradec Králové, tu má svůj stánek. Takže určitě je na co se těšit a my jsme se tady před chvilkou bavili o zajímavosti, kterou tady budeme mít. Je to Fruit Bike, je to kolo, na které když si sednete a šlapete, tak si umixujete svoje vlastní smoothie, což je skvělý. Máme tady 3 taková kola, jsou připravená na odpoledne, takže určitě je na co se těšit. A máme teda i program tady.
0: Ano, no mě zaujalo ale tohleto ovocné kolo, že na něm vlastně člověk nikam nedojede, ale vyšlape si ten svůj koktejl.
1: Ano, ten svůj zdravý koktejl, plný vitaminů. A potom bych chtěla samozřejmě upozornit a pozvat. V 17 hodin je připravená parkour show Art Moving, což je tady místní tým a mají připravenou nějakou show s tím, že potom zájemcům můžou ukázat nějaké triky při workshopu, který bude následovat po té show. A v 15 hodin začne koncert, bude tady 2hodinový koncert Mamas and Pepas, to je Pepa Zámečník a jeho 2 kolegyně hrají známé a oblíbené písničky, na kytaru zpívají a mají akordeon, takže ty jsou hrozně fajn, tak určitě zvu odpoledne na Tylovo nábřeží.
0: Bude to velká všeho chuť a ještě ten parkour, to je takové to skákání přes překážky.
1: Mají tady nějaký překážky a budou ukazovat právě různé triky přes skoky a salta a podobně.
0: A workshop, to znamená, kdo má rád adrenalin nebo kdo bude mít takové živé akční děti, tak určitě se tam nějakých pár triků může naučit, můžou si to vyzkoušet.
1: Jsou schopní obsloužit 20 až 30 lidí najednou a ten workshop trvá asi třeba půl hodinky a ukážou základní nějaké jednoduché tričky tady na trávě, aby se nikdo nezranil. Takže to bude hrozně zajímavý. Je to malinko změna oproti jiným ročníkům, kdy jsme měli většinou nějakou bike show a podobně, jak se snažíme to nějakým způsobem obměňovat.
0: Ano, samozřejmě akce je zaměřená na životní prostředí, na to ukázat alternativní způsoby dopravy, protože i dnes jezdí MHD pro řidiče, kteří budou mít u sebe řidičský průkaz zdarma.
1: Ano.
0: Pojďme připomenout, co je vlastně cílem Evropského dne bez aut.
1: Cílem je poukázat i na jiné druhy dopravy, než jenom individuální automobilovou dopravu, protože když se podíváme do aut na ulicích, tak většinou v jednom autě sedí jeden člověk. Není to tak, že bychom všechny nutili na kola, ale je možná dneska už poměrně běžná spolujízda. Domlouvání se kolegů, že jezdí do práce třeba společně, že nepoužijí 2 auta, ale jenom 1 a trošku se snažíme poukázat na to, že tomu životnímu prostředí musíme trošku pomoct. A nejenom tou mobilitou, ale máme tady třeba i aktivity s tříděním odpadů, máme tady i různé další zajímavosti z životního prostředí. Máme tu i nějaká zvířátka, Dům dětí a mládeže přinesl nějaké své křečky a podobně, takže určitě je toho tady spousta.
0: Takže to je Evropský den bez aut dnes v Hradci Králové na Tylově nábřeží. Ještě upozorníme řidiče, že Tylovo nábřeží je dneska uzavřené pro auta. Tak
1: abyste... Za to se moc omlouváme, ale je to jenom jeden den.
0: Tak... Ale je to za tímto účelem, tak jenom abyste nebyli překvapeni, pokud míříte do centra Hradce Králové. Jana Svobodová, ať se to všechno vydaří, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zase si můžeme říct, jak to neuvěřitelně rychle uteklo, protože dnes je 22. září a máme poslední letní den, zítra už začíná podzim, no tak se pojďme podívat, jestli tomu bude odpovídat i to, co bude venku, sluníčko, déšť, jaké budou teploty. Všechno zjistíme od Tomáše Popelky.
1: Počasí.
0: Voláme totiž opět do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Popelko, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Tak nám to pojďte říct, jak bude vypadat přelom léta a podzimu, jak bude vypadat dnešní poslední letní den a zítra první podzimní.
2: No tak přes okno to vypadá velice hezky, když ten vzduch se k nám proudí, je chladnější. Od západu se k nám rozšiřuje výběh vyššího tlaku vzduchu, až dneska zítra by nám se přehánky objevily slabé a jenom na horách. No a tady bude v počátku většinou oblačno, hlavně v té severní části našeho kraje a postupně to bude spíše do pole a snad teploty, ale zůstanou mezi 13 a 16 stupni a víte, nám bude foukat od severozápadu, což bývá většinou chladné proudění od 3 do 7 metrů. No a v noci začneme polasným a šastným a kranu se uvedněli vytvoří i mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty nám kleslou na 8 až 5 stupňů a tam, kde bude hodně málo oblačnosti další dobu, tak tam by se mohl teploty dostat i kam kolem 2 stupňů a vítr bude foukat stát od severozápadu z počátku 2 až 5 metrů a nad ránem už bude slábnout na proměnlivý do 3 metrů.
0: Mm-hmm. No a teploty tedy ty nejvyšší v dalších dnech, má se oteplovat nebo ochlazovat? Myslím si, že včera s vaším kolegou jsme probírali, že by se ke konci týdne mělo spíš oteplovat, tak nakolik?
2: Ke konci týdne ano, zatím ale z počátku zítra bude jako zase takové to polojasné a šťastné počasí, odpoledne přechodně oblačno, ale večer už nám zase začne od severozápadu zatmí přibývat oblačnost a hlavně v Polabí by se ráno ještě mohly udržet nějaké ojedělé mlhy. Ale teploty zítra o stupeň vyšší, 14 až 17 stupňů, vítr ráno slabý proměnlivý do 3 metrů, předem zase severozápad 2 až 5, večer potom bude zase slábnout. No a ve čtvrtek tam už zase bude během noci přibývat oblačnost, až to zataženo nad ránem a dopoledne by se tady u nás objevoval déšť, postupně přehánky, ale odpoledne zase budou srážky ustávat. Teploty díky oblačnosti během noci by zůstávaly mezi 8 až 4 stupni a přes den do 16. V pátek tam už to vypadá, že už zase se nám začne blízkat na lepší časy. Většinou bude oblačnost, vidělo přehánku, hlavně na horách. Večer potom zase oblačnost bude ubývat teploty po ránu 10 až 6, odpoledne do 16. V sobotu nějaké polojasné a šťastné počasí, po ránu opět se objeví mlhy. Teploty po ránu studené 8 až 4 a při uklidnění větru až 2 stupně a můžou se objevit i ojedinělé přízemní mrazíky, to by bylo hlavně na severu kraje, ale teploty už by se přes den dostaly někam k 20 stupňům a neděli vypadá taky celkem nadějně, tam už té oblačnosti taky je hodně málo a hlavně teploty zase kolem těch 21-20 stupňů.
0: Tomáš Popelka, děkujeme za informace, mějte se hezky, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: No a nás už za chvíli čeká soutěž Věřte, nevěřte, ve které si dnes zaspíváme, tak se můžete rozcvičit teď s Marií Rotrovou a taky Hanou Zagorovou a potom to hodíme do hlubších tónů.

0: jste připraveni si zasoutěžit, teď můžete s Českým rozhlasem Hradec Králové, protože je 10 hodin 38 minut. Dneska se budeme bavit o hudbě a taky o zpívání a taky ještě musím říct, o co si zahrajeme. Je to knížka z radioservisu Hledání veřejné služby od Ireny Ryšánkové, která přiblíží a vysvětlí některé základní pojmy a pak je to minerál a achát, kámen rovnováhy, klidu a stability. Telefonní číslo, na které můžete volat 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte.
0: Určitě jste zachytili, v Hradci Králové se teď konaly sborové slavnosti, už po několikáté, se spoustou hostů, jezdí i hosté zahraniční a tak i pro dnešek mám pro vás připravenou exotiku z jižní Afriky, protože tam mají výhradně mužské sbory, kam ženy nikdy neměly přístup a oni chtějí držet tuhletu tradici, i když tam existují samozřejmě i sbory ženské, smíšené, ale toto jsou sbory Kosa Umnkokolo, které i zpívají pro výhradně mužské publikum. A my si teď pustíme ukázku a vy během ní už klidně můžete telefonovat, jestli tomu věříte nebo nevěříte, nebo jestli se domníváte, že je to třeba nějak jinak. 726 46 46 46 a teď už tedy ten exotický zpěv.

0: ještě kousek pro dokreslení nálady. Věříte tomu, že jsme právě slyšeli výhradně mužský jihoafrický sbor, který si říká Kosa Umkokolo, tedy vlastně tohleto sborové zpívání, je to souhrný název pro něj. Věříte tomu, že je to tedy výhradně mužský sbor, který zpívá i výhradně pro mužské publikum v Jižní Africe? 726 46 46 46 naše telefonní číslo. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, dovolala jsem se na soutěž.
0: Na soutěž věřte, nevěřte a už můžete odpovídat, jestli nám věříte nebo nevěříte.
1: Tak já budu věřit.
0: Budete věřit, odkud voláte?
1: Z Hradce Králové.
0: No zeptám se, zpívala jste někdy ve sboru? Třeba ve školním nebo i v dospěláckém?
1: Nespívala, chodila jsem chvíli na zpívání soukromně, ale úplně to v sobě nemám, takže už ne. Ale hudbu mám ráda.
0: A s rádiem, třeba s naším vysíláním, si někdy zaspíváte? Pro dobrou
1: trošku.
0: Náladu.
1: Trošku.
0: Tak to je dobře. Tak teď se koukám, kdo tady bude dál, třeba skupina Buty nebo Kabáti, tak s nimi si taky určitě něco zabroukáte. Mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Dobře, nashledanou.
0: Tak to byla první odpověď, první telefonát, kdo tam bude dále. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Tomáš, víte, já už jsem volal včera.
0: Ano.
2: A dneska se rád zapojím do soutěže a je to vlastně výhradně mužský pěvecký sbor africký.
0: Takže ano, souhlasíte.
2: Je to 100% informace.
0: Dobře, takže ano, pan Tomáš věří. Vy si zpíváte, pane Tomáši, nebo někdy
2: ano,
0: někde
2: ano.
0: Ve sboru? Máte zkušenosti?
2: Ve sboru ne, ale...
0: Ale jinak... No. Za to umíte vzít.
2: Teďka si zpíváme na stavbě rekonstrukce domu.
0: No, aby to odsýpalo, tak to je dobře.
2: Ano.
0: Tak my vám k tomu taky budeme dál hrát, mějte se moc hezky, ať se daří. Tak jo,
2: nashledanou,
0: mějte se pěkně. A ještě další odpověď, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady Hanka Strutnová a já nevěřím.
0: Paní Hanka nevěří a proč?
3: Nevím, nezdálo se mi to.
0: Nezdálo, dobře. A vy si zaspíváte sama nebo někde, jak vy to máte
3: občas,
0: se zpěvem a s hudbou
3: občas?
0: Tak no. Ať máte hlavně hodně důvodů stále ke zpěvu. Mějte se moc pěkně, naslyšenou,
3: nashledanou.
0: No a další odpovědi ještě telefonujte nebo pište na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tak snad jste si zaspívali s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové třeba před chvílí se skupinou Olympic, nebo jak jsem slibovala, bude tady i skupina Buty. A teď připomenu naši soutěžní otázku v soutěži Věřte, nevěřte. Bavili jsme se o speciálních jihoafrických sborech pěveckých, což jsou sbory výhradně mužské, které zpívají i pro výhradně mužské publikum. Pouštěla jsem ukázku, na vás bylo opět se rozhodnout, jestli nám budete dnes věřit nebo nebudete věřit. Jestli to označíte jako pravdivou zprávu, pravdivé tvrzení nebo nepravdivé. Ten zpěv zní nějak takto, pokud jste naladili Český rozhlas Hradec Králové až v tuto chvíli.

No a musím říct, že když jsem to tak propočítávala, tak opravdu většina odpovědí, téměř všechny odpovědi se shodují v tom, že tomu věříte, že se jednalo o výhradně mužský zpěv pro mužské publikum. Třeba i v e-mailech píše paní Milena, dobrý den, věřím vám, od paní Markéty, věřím, čím zvláštní ty zvuky bývají, tím je větší pravděpodobnost, že by to mohla být pravda, zní to zajímavě. Paní Stáňa, dobrý den, zpívat moc neumím, ale toto pobrukování by mě možná šlo lépe. Dnes věřím, no a já věřím tomu, že mnoho z vás bude překvapených teď v tuto chvíli tím, co řeknu, protože to nebyl mužský zpěv, byl to výhradně ženský zpěv. Pocházel z Jižní Afriky, to je pravda, dokonce i ten název odpovídá, ten styl zpěvu se jmenuje Kosa Umkhonkolo, jestli to čtu správně, a je to opravdu velmi neobvyklý ženský styl, který připomíná kombinaci hrdelního zpěvu, vrčení a alikvotní tóny. Mimo Afriku ho téměř nikdo nezná ani nepoužívá, ale tam je to tedy opravdu typické a jsou to především ženy a dívky z podskupiny tembu a je to unikátní v tom, že když takto žena zpívá, tak vlastně dokáže ten hlas modulovat tak, že zní dva různé tóny současně. Hluboký základní tón a vyšší ten alikvotní harmonický tón. Takže bylo to ženské zpívání a dnes je výběr poměrně jednoduchý, protože jsme tady opravdu měli snad jenom jednu, dvě, maximálně tři odpovědi, kdy jste nesouhlasili. Takže knížku Hledání veřejné služby a minerál achát získává paní Hanka. Moc gratulujeme, zpátky se ozveme, všechno domluvíme. Zítra tady bude další pěkná knížka, taky achát, a ještě k tomu dvě vstupenky na hokejový zápas Mountfield Hradec Králové Bílí Tygři Liberec 24. září. Tak i zítra si můžete zahrát s námi. A teď už skupina Buty.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Vrchlabí budou řešit přestavbu tamního kina. Lidé by mohli dostávat od pojišťoven odměnu za účast na prevenci a screeningu. V lesích v Česku uschly 10 000 sazenic. A počasí oblačno, ojediněle přehánky, teploty kolem 15 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Zastupitelé Vrchlabí dnes čeká poslední jednání v tomto volebním období. Řešit budou mimo jiné přestavbu kina na divadlo. Veřejné jednání začne v 16 hodin na Vrchlabském zámku, informuje radnice na svém webu. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Pětka v Rychnově nad Kněžnou se dnes připojí k týdnu nízkoprahových klubů. Služba je určená mladým lidem, kteří řeší problémy v rodině, ve škole a ve vztazích. Centrum působí taky v Dobrušce a ve Vamberku.
4: Dnešní program je zaměřený na psychickou odolnost a schopnost nevzdat se při prvním neúspěchu. Mladí lidé si při různých aktivitách vyzkouší situace, kdy musí úkol opakovat, soustředit se nebo spolupracovat s ostatními. Centrum chce prostřednictvím hru ukázat, co člověku pomáhá pokračovat, když se mu něco nedaří. Služba je zdarma a využívat ji můžou lidé i anonymně. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví. Jak by měla odměna vypadat, popisuje za úřad Jana Zapletal.
5: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: V lesích v Česku uschly kvůli tropickému létu 10 000 sazenic, oznámili to vlastníci lesů. Například vojenské lesy a statky přišly na Libavé zhruba o 60 000 sazenic. Ztráty hlásí i Lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
6: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6%. Území.
2: Pokud to umožní počasí, Lesy České republiky vysadí další stromky během podzimu. Sport. Česká cyklistka Julia Kopecký dojela na mistrovství světa v Kanadě 17. v časovce žen do 23 let. Eliška Kvasničková byla v Montrealu 20. Zvítězila Australanka Velznová Hafendová.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na východě Čech většinou oblačno, ojediněle přehánky, teploty 13 až 16 stupňů, na horách kolem 8. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové pozor na nehodu na pražském předměstí. Na křížení s ulicí Pavla Hanuše a Habermanova se srazila dvě auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I po 11. hodině vám přejeme krásné dopoledne z dopoledního Habaděje Českého rozhlasu Hradec Králové. Předpolednem máme připravené další babské rady. Tentokrát budou věnované batátům. Sladké brambory jsou totiž zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami, a to nás právě naučí a poradí nám s tím Jarka Vykoupilová. A o čem bude dnešní radioporadna? Dnes se v ní zaměříme na penzijní spoření a novou šanci pro seniory, jak získat zpátky peníze, o které přišly kvůli změnám podmínek v roce 2024. Probereme, jak přesně požádat o vrácení ztracených státních příspěvků, dokdy to musíte stihnout, aby vám peníze nepropadly. Taky se podíváme na rozdíl mezi starým a novým penzijním spořením a poradíme, jak na spořené peníze vybrat, abyste zbytečně neplatili vysoké daně. Pokud byste měli dotazy, tak je klidně pište na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, anebo za chviličku můžete začít telefonovat na 726 46 46 46.
3: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes se budeme zabývat financemi, a to s naším dnešním hostem, finančním poradcem Radimem Frolíkem. Vítáme vás, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: No a já už jsem to posluchačům slibovala, že se budeme věnovat novele zákona o doplňkovém penzijním spoření, kdy tam jde o to, že v létě nabyla účinnosti právě novela a důchodci, kteří v roce 2024 přišli změnou podmínek pro penzijní spoření o peníze, tak mají šanci je získat zpátky za určitých podmínek a z novely můžou svým způsobem těžit i ti, kteří se tehdy rozhodli spořit dál i bez státního příspěvku. My to teď vysvětlíme, samozřejmě přidáme podrobnosti, přidáme konkrétní údaje, konkrétní pokyny, ale pojďme tedy začít od toho, co vlastně přinesla ta změna v roce 2024.
2: Tak v podstatě já se to budu snažit hodně zjednodušit, aby jsme se tady do toho extrémně nezamotali. Důležitá informace pro ty z vás, kteří jste důchodci, to znamená pobíráte důchod, není to omezené věkem, ale v podstatě ten, kdo pobírá důchod a má dneska penzíko, které si stále platí, tak se o to netýká v podstatě, protože ten státní příspěvek od toho 1.7.2024 se přestal vyplácet důchodcům tak jako tak. Jo, to znamená, že není to o tom, že by se ta státní podpora začala zase vracet, že by se to začalo vyplácet, nebo že by se to začalo vyplácet zpětně. Jo, takže pro ty, kdo penzíko mají, stále si ho platí, tak se tam v podstatě nic nezměnilo. To je jedna důležitá informace. Týká se to primárně těch, kteří si založili penzíko před rokem 2024, před tím 1.7.2024, s tím, že asi tam byla nějaká motivace v tom, že hele, já si založím penzíko a budu přece dostávat státní příspěvky. To penzíko mělo v průměru stáří okolo 2, 3, 4 let, to znamená, nebyl tam ještě nárok na to, aby si mohli to penzíko zrušit a dostat tu státní podporu s tím, protože podmínky penzíka jsou, že mě musí být minimálně 60 let a musím mít odspořených minimálně 5 let pro to, abych ten státní příspěvek dostal. A ten, kdo měl tohle to penzíko, spořil si třeba 3 roky a najednou přišel stát a řekl, hele, my už vám státní příspěvky na to dávat nebudem, tak si řekl, no tak já na to kašlu, já už si to penzíko platit nebudu a zrušil ho, ale tím přišel vlastně i za ty státní příspěvky, které tam měl naspořené za ty 3 roky. A ta změna, která ta novela, která přišla, se týká právě těch lidí, kdy teď stát přišel a řekl, hele, my vás nechceme zpětně trestat za to, že jste si založili penzíko za nějakých konkrétních podmínek, my jsme to potom změnili, ale vzali jsme vám ten státní příspěvek i přesto, že jste v té době, kdy jste si to založili, na něj nárok měli. Takže potom v podstatě momentálně si můžete jít do svojí penzijní společnosti a zavolat

0: mají třeba, ono to je, jak dlouho to je, to už budou 2 roky a pár měsíců, takže když bychom si to platili těch 6 let, tak ty 4 roky jsme to, ten státní příspěvek dostávali a ty 2 roky už teď ten státní příspěvek nedostáváme, bohužel.
1: Já si myslím, že budeme ještě odpovídat na spoustu dotazů, koho se to vlastně týká, koho se to netýká. Určitě si zavolejte, napište nám na studio.hradec@rozhlas.cz, klidně zatelefonujte, ještě to určitě zopakujeme víckrát. No a já vidím, že už telefonujete, tak asi vezmeme dotaz, když se nám ozval někdo z posluchačů. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne, tady posluchačka z Hradce Králové. Chtěla bych se pána zeptat. Syn má doplňkové penzijní spoření a má to u České spořitelny. A bylo mu řečeno, když bude spořit nejméně 5 let před odchodem do důchodu, ano, tam bude vypisovaná nějaká částka, kterou musí mít na spořinu, když nebude, může tam jednorázově vložit peníze a může i v těch 5 letech před odchodem do starobního důchodu mít nějaké zaměstnání, ano. A já jsem se chtěla zeptat, to by mu byly vypláceny, když by zažádal o předčasný důchod, ale tomu se říká...
0: Předdůchod.
2: Předdůchod, ano. Tak se mu budou peníze posílat z těch peněz, co má naspořený.
1: Mm-hmm. Dobře, tak děkujeme za dotaz, to už je konkrétně zaměřený.
0: Mm-hmm. Helejte, pojďme v podstatě na to. Jednoduchá odpověď, pokud si naspoří nějakou určitou částku, kterou potřebuje mít k tomu, aby mu byl vyplácený ten předdůchod, tak ano, ty peníze jsou vyplácené vlastně z toho penzíka. Ale víc bych do toho úplně nezabrušoval, protože to je hodně jako složitý téma, který má hodně drobných niancí, takže bych to řešil přímo potom v té penzijní společnosti, ideálně na osobní schůzce, aby ten konkrétní účastník toho penzijního spoření pochopil celou tu situaci a byl se schopný kompetentně rozhodnout, co udělat.
1: Budeme odpovídat i na vaše další dotazy, budeme se držet dál i novely zákona o doplňkovém penzijním spoření a dalších podmínek, tak ještě jednou připomenu naše telefonní číslo 726 46 46 46.

0: Dnes probíráme s finančním poradcem Radimem Frolíkem takové zapeklité téma, a to je penzijní spoření a změny, které nastaly, protože teď v létě nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která zase mění ty změny, které nastaly v roce 2024, nebo lépe řečeno, seniori mají šanci získat peníze zpátky, některé, o které přišli tou změnou, ale ne všichni, tak my už jsme upřesňovali, koho se to týká. A pojďme ještě do toho zabrousit podrobněji. Co když si někdo tenkrát zřídil to penzijní spoření a pak nastaly ty změny a on měl třeba naspořeno 2 roky a méně a pak to rušil? Takže i těchto lidí se nějakým způsobem dotýkají tyto změny?
1: Ano, takže důležitá informace na začátku pro všechny, kdo mají penzíko. Pokud máte penzíko, jakékoliv, jo, to nezáleží na tom, jaké, ale spoříte si kratší dobu než 2 roky, tak pokud ho zrušíte, tak nemáte nárok vůbec na žádné peníze, které jste si tam dali. Jo, to platí úplně pro všechny. A tady zase ta změna, ono se to týká jenom 100 lidí asi v celé České republice, jo, takže je možný, že jeden z nich poslouchá, možná jo, možná ne, ale ten, kdo si vlastně to penzíko zrušil do 2 let a týkalo se ho to, že by právě přišel o tu státní podporu, tak si zase může zažádat na tu penzijní společnost a oni by vrátili jak ty státní příspěvky, tak ale i ty příspěvky toho účastníka. Ale to je fakt tak hrozně jako malý množství lidí, kterých se to týká, že asi možná i pochybuju, že jeden z nich poslouchá. Každopádně, pokud by vás zajímalo, jak konkrétně si, pokud se vás týká to, že jste zrušili penzíko, oni vám poslali jenom vaše příspěvky, neposlali vám ty státní příspěvky a jste v této skupině lidí, tak v podstatě máte čas do 1.2.2027. Jo, to je deadline, do kdy to musíte stihnout, pokud si zažádáte, potom už máte smůlu, takže tady omezené okno příležitosti, kdy si o to můžete požádat a žádá se o tom na příslušné penzijní společnosti, to znamená zapátrat v paměti, vzpomenout si, kde jsem to penzíko měl a tam se jim ozvat. Jo, ideálně napsat e-mail nebo zavolat, že prostě jste v této skupině lidí, chtěli byste si to ideálně ještě ověřit, jestli tomu tak doopravdy je, a že byste případně chtěli vznést tu žádost o to, aby jim to bylo doplaceno zpětně.
0: Takže do 1. února příštího roku je na to ještě čas, ještě to taky určitě dnes zopakujeme, no ale každý stejně má svůj nějaký individuální případ a chce zjistit konkrétně, co se ho týká, netýká, takže pojďme k dotazu rovnou od paní posluchačky. Pobírám důchod, stále si platím doplňkové penzijní spoření, řádnou smlouvu mám uzavřenou před rokem 2023 a tak se domnívám, že by měla platit. Od 1. července 2024 mi stát přestal vyplácet státní příspěvek, to jsme říkali. Je možnost získat zpět státní příspěvky, nebo na ně už nebudu mít nikdy nárok?
1: Takže pokud to penzíko stále běží, tak paní měla nárok na ty státní příspěvky do 1.7.2024 a ty tam v podstatě už na tom svém penzijním účtě má, zhodnocují se tam společně s těmi příspěvky, které tam má, případně nějaký příspěvek zaměstnavatele a tak dále, ale od toho 1.7. už jí tam žádné vlastně příspěvky od státu nepřibývají. To znamená, ta smlouva je platná, státní příspěvky do toho 1.7.2024 tam stále jsou, zhodnocují se, ale od 1.7. už jí tam žádné stát nepřidává. Pokud se rozhodne to penzíko zrušit a má vlastně 60 let, minimálně je, a má odspořených minimálně 5 let, tak dostane vyplacené vlastně ty svoje příspěvky, eventuálně příspěvky zaměstnavatele a i ten státní příspěvek do toho 1.7.2024. Jo, potom asi v dalším vstupu bychom se pobavili o tom, jak se to daní, nedaní, co se daní, jak se to vyplatí, jak se to nevyplatí, ale takhle jenom ve zkratce je odpověď na tu otázku.
0: Přesně tak, na vybírání penzijního spoření tady máme hned několik dotazů, takže se do toho pustíme za chvíli.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Králové Hradec krajských infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Zdravím.
1: Dnes posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové na téma penzijní spoření s finančním poradcem Radimem Frolíkem. Teď máme taky paní posluchačku ve spojení telefonickém, která se chce ptát. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, Hronová. Já mám penzijko založený v roce 2003, ale to z červenci vyplacený. Mám na to nárok?
1: Myslíte na tu částku po těch změnách, o které mluvíme? Dobře, odpovíme, mějte se moc hezky, naslyšenou, nashledanou. Tak to je zase trochu jiný dotaz vlastně ke spoření, které už bylo vyplaceno.
3: Tak v podstatě to penzíko bylo vyplacené i s těmi státními příspěvky do 1.7.2024, takže ty penízky už má paní vlastně na účtě. Jo, jenom nedostávala tu státní podporu od 1.7.2024 do teďkone 9. měsíc 2026, takže vlastně za 2 roky a 2 měsíce tak státní podporu nedostala, ale za těch zbylých jsme se bavili tam
1: od 2003,
3: takže těch zbylých 20 let plus minus ty státní příspěvky normálně dostávala a byly vyplaceny.
1: A o to, co nebylo požádat, už nejde zpětně. Teď, když už je to spoření vyplacené.
3: Tam ona dostala všechno, na co měla nárok v podstatě, takže tam není o co žádat.
1: Takže tolik k tomuto dotazu. Ano. Tak pak tady máme další dotaz od pana posluchače ze Dvora Králové nad Labem, že odchází do řádného důchodu, že si naspořil docela pěknou částku z jeho pohledu, že mu tam i přispíval zaměstnavatel, že by nejradši vybral ty peníze najednou, protože plánuje nějaké opravy na chalupě, tak jestli je to výhodné, není výhodné, co poradit?
3: Hele, tam v podstatě ta důležitá otázka je, nebo tak je potřeba si to spočítat, protože když mně přijde výpis z mýho penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, to záleží, jestli mám starý nebo nový penzíko, jak se říká lidově, tak tam vidím vlastně, kolik mám svoje příspěvky, kolik jsou příspěvky od zaměstnavatele, kolik mám státní příspěvky a kolik je výnos. A pokud já se rozhodnu to penzíko, které je založené před vlastně posledním dnem v roce 2023, tak já vlastně bych musel danit 15% ty příspěvky zaměstnavatele a ty výnosy. Pokud se nerozhodnu, si to penzíko nechat vyplácet zhruba, nebo ne zhruba, ale přesně 10 let. To znamená, pokud mám penzíko, platím si ho takovouhle dobu, chci si ho vybrat, kouknu se na to, kolik mám příspěvky zaměstnavatele, kolik mám výnosy, to, když si sečtu dohromady a vezmu si z toho 15%, tak to je to, co já odevzdám, pokud si ho nechám vyplatit jednorázově. Pokud si ho nechám vyplácet 10 let, tak se mě tyhle ty vlastně to zhodnocení a ty příspěvky zaměstnavatele nezdaní a dostanu je vyplacené s tím, nebo oni se mě postupně budou vyplácet i s tím. Takže je to o tématice. Jo, jestli si člověk v podstatě dával sám za sebe třeba 500 a zaměstnavatel dával 3000, jo, tak tam asi těch 15% bude docela dost a z toho výnosu to bude asi taky dost peněz. Takže je to o tom k tomu sednout, hodit to do kalkulačky, propočítat si to a říct si, vyplatí se mě to, nevyplatí se mě to.
1: No a mluvíte o 10 letech, to je nějaká pevně stanovená hranice. Nemůžu si říct, že třeba po dobu následujících 7 let bych chtěla posílat ty peníze.
3: Hele, ta penze se nechá vyplácet i kratší dobu, můžu na rok, na 5, na 7. Ale těch 10 let je v podstatě to datum, kdy já mám nárok na to nedanit ten výnos a nedanit ty příspěvky toho
1: zaměstnavatele. Takže to je nejvýhodnější jakoby hranice.
3: Ano, ano. No, záleží, vždycky si to člověk musí prostě spočítat a říct si i nějaké ty varianty pro a proti. Jo? Protože pokud já si ty penízky všechny vyberu a máme teď, dejme tomu, na starém penzijním připojištění, kde se mě to zhodnocuje procentem plus minus ročně a já si ty peníze vyberu a budu si je zhodnocovat někde 8% nebo 6%, tak se mi to možná vyplatí. Jo, když vím, co s těma penězma chci dělat, tak se mi to taky vyplatí, protože přece si nebudu brát nikde žádný úvěr na to, abych si, jo, za to platil ty procenta a můžu si to vzít z toho penzíka. Takže v podstatě vždycky záleží na té situaci konkrétní, kterou řeším a podle toho je potřeba se rozhodnout a hodit to prostě na papír, kalkulačka a zhodnotit si ty plusy mínusy a přemýšlet i nad těma dalšíma možnostma, který mám dneska na tom trhu, když bych chtěl ty peníze někde uložit nebo ne.
1: Tak ještě máte chvilku na to případně zavolat svůj dotaz nebo napsat do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Finanční poradce Radim Frolík dál odpovídá.

0: Další dotaz máte v radioporadně na finančního poradce Radima Frolíka. Dnes se bavíme o penzijním spoření, takže vítáme další paní posluchačku. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady Malinová. Já bych ten dotaz, co já chci říct, už tam proběhl, ale paní se ptala, že já jsem měla penzíko 15 roků a v roce 2006 jsem ho zrušila a přišla jsem samozřejmě o ty státní příspěvky od 1.7.24. A myslím si, že bych měla mít na to nárok, protože jsem měla nějakou smlouvu a ta smlouva by měla vydržet až do konce, nebo nevím.
0: Mm-hmm. Dobře, určitě odpovíme, zopakujeme to, mějte se moc hezky naslyšenou. Tak je pravda, že podobný dotaz tady byl, ale to asi vůbec nevadí, klidně můžeme zopakovat.
2: Ale tam to je prostě rozhodnutí zákonodárců, kteří si řekli, že prostě od toho 1.7.2024 nebudou ten produkt podporovat v podstatě pro důchodce, takže můžeme nad tím lamentovat, jestli je to dobře, jestli je to špatně. Ono prostě jde o to, že když něco dostáváme, tak je to fajn, ale když nám někdo něco sebere, tak to na nás působí nejhůř. Lidem se zvyká dobře na to, že dostávají, ale hůř se jim zvyká na to, že jim někdo něco sebere. Takže chápu, že to budí emoce, že to budí takovou jako zlost někdy a nějaký pocit neférovosti, ale bohužel asi s tím teďko nic neuděláme, protože i nynější vlastně vláda to ponechala tak, jak to je. Jediný, co tak chtěli vlastně kompenzovat ty, kteří si to založili a přišli o ten státní příspěvek do toho 1.7.2024.
0: A tím můžou žádat do 1. února 2027,
2: přesně
0: jak jsme
2: tak
0: říkali, tak přesně to jenom
2: tak
0: takové zopakování. No pak tady máme další dotaz na to, že by se měly snad snižovat poplatky za správu účtu těm společnostem, u kterých máme penzijní spoření, a jestli to tedy nějak celkově ovlivní to spoření.
2: Ovlivní to určitě v tom slova smyslu, že budeme mít třeba o pár desetinek procent větší výnos na tom penzíku, protože si strhnou ty penzijní společnosti méně peněz, ale já si myslím, že to není to taková jako bomba, jak si lidi asi budou myslet. Ono asi největší problém, který teď je v penzíku, o kterém se moc jako nemluví, je to, že ještě na konci roku 2024 tak zhruba 60% veškerých penzijek byly ve starým penzíku. Jo, to znamená, když to hodně zjednoduším, tak starý penzíko je produkt, který garantuje, že tam nepojeme do mínusu, ale ta garance znamená potom v překladu do nějaký ličtiny i to, že ta penzijní společnost přece nebude riskovat, že by byli oni v mínusu a ty peníze investují hodně konzervativně. Takže ten výnos na těch starých penzících se pohybuje v okolo procenta, jo, maximálně dvě dlouhodobě, jo, od té doby, co jsou. A na těch starých penzíkách leží lidem asi 370 miliard korun, což je docela dost jako dost peněz, který ležejí někde za procento. A pokud bych mohl na konci doporučit jednu věc, tak je to si převíst to starý penzíko, kde já, když to řeknu blbě, suším ty prachy za procento plus státní příspěvek, který ale potom po nějaký době už je zanedbatelný v té částce, kterou tam mám, tak si ho převíst do toho nového penzíka, kde už máme možnost si vybrat, do čeho budeme investovat, jestli budeme investovat konzervativně, vyváženě nebo dynamicky. Samozřejmě je to o tom, si o tom něco zjistit, trošku se v tom vzdělat, začít chápat trošku to riziko, které je spojené s investováním, ale když mám na penzíku našetřený milion, milion a půl, nebo klidně i půl milionu a ty peníze se mě zhodnocují procentem, anebo 6-7 s tím, že jsem schopný vnímat to riziko, tak je tam sakramentsky velký rozdíl a rozhodně to pro mě v konečném důsledku tohleto rozhodnutí bude mít větší následek, než to, jestli jako budu mít o 0,3 nižší poplatky za správu toho svého penzijního účtu.
0: Finanční poradce Radim Frolík byl dnes naším hostem. Je vidět, že je to téma, které vás zajímá. Snažili jsme se odpovědět alespoň na ty nejčastější dotazy a zase příště se těšíme na slyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Zítra nás v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové čeká zajímavé téma a bude to rehabilitace po operacích srdce, protože představa, že když má člověk operované srdce, že musí potom jenom ležet a být v klidu, to je mýtus. Fyzická aktivita, i když samozřejmě přirozená, může hodně pomoct a právě o tom budeme zítra mluvit. Jednak s fyzioterapeutkou Lucí Kožešníkovou a taky s lékařem, kardiochirurgem Janem Gofusem. Takže si můžete poslechnout po 11. hodině a samozřejmě nám i zítra můžete posílat nebo telefonovat svoje dotazy. Teď už Jarka Vykoupilová a tentokrát sladké brambory.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou, jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Náchodě se dnes lékaři učí chirurgické postupy ve speciálním výukovém kamionu. Za účast na prevenci by mohli pacienti nově získat od pojišťovny příspěvek až 1500 korun. Hokejová Tip Sport Extraliga pokračuje dnes dvěma zápasy. A předpověď slibuje polojasnost s teplotami do 16 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. Do Náchoda přijel výukový operační kamion. Lékaři z Náchoda a dalších nemocnic se v něm učí postupy při operacích. Trénují na takzvaných kavaderech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům. A na místě je i reportér Václav Plecháček.
5: Výukový kamion je vlastně úzká místnost, ve které jsou dvě operační místa doplněná o obrazovku, díky které lékaři operace provádí. Dnes se zaměřují na rekonstrukční artroskopické operace kolenních a ramenních kloubů a odpoledne dojde i na implantace endoprotéz. Pod vedením zkušených lektorů se lékaři učí nejnovější metody, a to bez toho, aby museli někam cestovat. Podobných kamionů je v Evropě pouze 5. Tenhle se v příštích dnech přesune do Hradce Králové a také Litomyšle, následně odjede do polské Varšavy. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Špindlerova mlýna se dnes nedostanou na městský úřad. Pracovníci absolvují povinné školení a proto jsou všechny odbory mimo provoz. V akutním případě mohou lidé konkrétního zaměstnance kontaktovat e-mailem. Zítra už bude Špindlerovská radnice v běžném provozu. Kvůli vítání občánků se ale v tento den uzavře na celý den knihovna. Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidé mohli získat příspěvek od pojišťovny ve výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky, bez žádosti.
6: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
6: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
8: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
6: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Hokejisté Liberce zabojují na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v sezóně Tip Sport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi.
4: Počasí.
3: Čekáme většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách, během odpoledne až polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměří jenom 6 až 9. Zafouká mírný severozápadní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Hradci Králové teď pozor v Habrmanově ulici, kde se u křižovatky s ulicí Pavla Hanuše srazila dvě osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsou 4 minuty popoledni, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je úterý 22. září, svátek mají dariny a na našich frekvencích začínají písničky od srdce, kterými můžete nejen někomu poblahopřát, ale někoho potěšit úplně jen tak bez důvodu, spíš to pojmout třeba jako překvapení, nebo si můžete nějakou hezkou písničku u nás vybrat sami pro sebe. Stačí jen zavolat na telefonní číslo 726 46 46 46. Nebo můžete taky napsat e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a nebo poslat SMSku na číslo 900 1104 pro inspiraci, jaká tu je hudební nabídka, třeba Iveta Bartošová, Valdemar Matuška, taky ale Karel Gott, Pokáč, Celine Dion, Mandraže, skupina Krištof nebo taky Petr Nať. Tak stačí jenom zavolat a napsat, je to úplně jednoduché, přejeme hezké odpoledne a příjemný poslech a jestli už máte teď něco dobrého před sebou, tak samozřejmě taky dobrou chuť k obědu, ať chutná.
9: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na na
3: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina, a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
4: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
3: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
4: Je to Alf.
3: Roztomile ošklivého Alfa?
5: Pro boha, je to chlupatý.
3: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
3: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
3: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
3: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Zimní regresy byl tak dlouho.
8: Mě se nikdy nezbavíš.
3: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11. Tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourat.
3: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme krásné úterní dopoledne a teď si ho můžete buď sami sobě nebo někomu zpříjemnit tím, že si navzájem pošlete písničku nebo si u nás vyberete nějakou sami pro sebe. Teď to spojíme s gratulací. Zahrajte pro Jaroslava Houtka k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a sportovních radostí přeje manželka Jitka a synové Kuba a Ondra.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Pro koho budeme hrát další písničku na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové? Opět si o to píšete. Zahrajte pro paní Darinu Pátkovou z Rychnova k svátku všechno nejlepší a hlavně hodně pevného zdraví přejí kamarádky.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Je minuta po půl jedné, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ještě jednou připomeneme, že v Hradci se dnes koná den bez aut. To znamená, že pokud jste řidiči, máte u sebe řidičský průkaz, tak můžete dnes po celý den využít zdarma městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové. A pokud míříte do centra, tak počítejte s tím, že Tylovo nábřeží od pražského k Tyršovu mostu je uzavřené, protože se tady koná velká akce. Den bez aut od 14 hodin. Pro veřejnost. Můžete si půjčit koloběžku, kolo, vyzkoušet si alternativní způsoby dopravy, dozvědět se něco víc o životním prostředí. Potom v podvečer to budou ukázky parkouru, který si i vy budete moct vyzkoušet, nebo vaše děti, nějaké to skákání a dělání přemetů přes překážky a podobné. A to bude až asi do 18 hodin zhruba, takže Tylovo nábřeží Hradci Králové. Dnes den bez aut, pokračují ale taky dál písničky od srdce, které si můžete vzájemně posílat. Chtěli bychom nechat zahrát pro naší milou kolegyni a kamarádku Lucku do Lípy. Všechno nejlepší, hodně štěstí ve všem, do čeho se pustíš, přejí Kamil a Zorka.

0: Dál si píšete do písniček od srdce, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Zahrajte prosím pro manžele Sýkorovi z Hradce Králové k jejich dnešnímu výročí svatby. Do dalších let hodně zdraví a hodně lásky a hodně krásných společných zážitků přejí děti Věra a Honza s rodinami a vnoučaty.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vstup.

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které vy posluchači můžete hlasovat pro své oblíbené osobnosti, slaví letos kulaté už 30. výročí a vy ještě až do konce září, to znamená do příští středy, můžete posílat svoje hlasy. Finálovou desítku najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz a vyhlášení se potom bude konat v hradeckém Aldisu 23. října. A díky našemu rozhlasovému archivu my jsme pro vás připravili ohlédnutí za minulými ročníky naší ankety, záznamy gala večerů, zákulisí nabízíme každé úterý po 18. hodině a dnes už se dostaneme k 25. ročníku, který vyhrál herec Jan Přeučil a navíc se stal i vítězem internetového hlasování. Takže záznam gala večera Šarmantní osobnost roku 2020 uslyšíte dnes po 18. hodině. Teď to bude vítěz za rok 2007 Karel Gott a bude hrát pro babičku Ivanku k dnešním narozeninám. Velké přání posílají vnoučata Luky, Pája a Markétka.

Po 13. hodině nás na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové určitě čeká opět zajímavé povídání, protože hostem Alex Minářové bude Michal Novotný, což je fyzioterapeut, který spolupracoval s řadou známých osobností třeba i ze světa sportu, například s tenisty Rafaelem Nadalem nebo Rogerem Federerem, takže i o tom, i o této jeho práci, i o tom, jak se k ní dostal, uslyšíte po 13. A my teď zavřeme posledním vzkazem, ještě udělám rychlou kontrolu, jestli je opravdu poslední, ještě do SMSek, tak vypadá to, že je. Uzavřeme tedy posledním vzkazem písničky Od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 22. září. Píšete písničku, posílám svému muži Radkovi, bude to Doborohrádku, díky Renata.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provoz mezi Jaroměří a Českou Skalicí zastavil střet vlaku s člověkem. Radní Hradce Králové se scházejí u posledního jednání před volbami. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou. Zůstane polojasno s teplotami do 16 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, sražený člověk zemřel. Na místě zasahují 3 jednotky hasičů, kteří evakuují cestující. Jsou pro ně zajištěny náhradní autobusy. České dráhy předpokládají obnovení provozu na trati asi za 30 minut. V Hradci Králové se právě scházejí radní města. Jde o jejich poslední řádné zasedání před říjnovými komunálními volbami. Zabývat se budou například návrhem základního rámce rozpočtu města na příští rok nebo vyhlášením výběrového řízení na pronájem městských bytů pro lidi v nouzi. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Radní města mají na svém zasedání okolo 150 bodů. Věnovat se budou například záměru odkoupení budovy lékařské fakulty Univerzity Karlovy, projektu Zelené srdce v Šimkových sadech nebo budoucnosti sochy doktora Františka Ulricha. Mezi projednávanými body bude i řada dotačních titulů, a to z oblasti životního prostředí i kultury.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze, potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
4: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost a s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
2: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala dodal, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili.
0: Sport.
2: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v Boloni, kde se finálový turnaj koncem listopadu bude hrát. Závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezóny o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu.
0: Počasí.
2: Čekáme většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. Během odpoledne pak až polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměří jen 6 až 9. Noc přinese polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2, na horách naměří 6 až 2 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hronově pozor na ulici Tomáše Garrigua Masaryka, kde bouralo osobní auto s přívěsným vozíkem. Policie nehodu došetřuje, s opatrností tam projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: S Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice, protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: nebo nejsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, se, když vidím na základní děti, mají hodně dětí, má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak ji měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motrika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
1: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
0: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
1: Tak, co tam najdeme?
0: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho mín, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
1: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz, a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže se tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jedno, jak tak... jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. Jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem, moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. Před pobočkami České národní banky byly ráno fronty. Hokejová Tip Sport Extraliga pokračuje dvěma zápasy. A noc bude polojasná s ojedinělými mlhami a teplotami nejvýš 8 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
2: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
0: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes večer v Česku rozsvítí červeně. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pobočkou České národní banky v Hradci Králové, aby získali 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji vydává ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením pokladny v 7:30 stála před vchodem do banky několik stovek metrů dlouhá fronta přes dvě ulice.
3: První zájemce přišel na hradeckou pobočku půl hodiny před pondělní půlnocí. Na chodníku před bankou si čekající vytvořili improvizovaný přístřešek se stolem a židlemi a na vozíku za autem měli připravenou mobilní toaletu. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily taky u poboček v Praze nebo v Brně. Bankovka vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude až do vyčerpání zásob. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V Rychnově nad Kněžnou pořádají přednášku o umělé inteligenci. Začne v 17 hodin v komunitním centru Neon. Zájemci se na ní dozvědí, co AI umí a jak ji využít v práci nebo běžném životě. Řeč bude taky o tom, jak se umělá inteligence správně ptát, proč si někdy vymýšlí informace a kdy je potřeba její odpovědi ověřovat. Přednáška se zaměří také na ochranu soukromí a na to, k čemu se hodí jednotlivé nástroje umělé inteligence. Vstup na přednášku je zdarma. Sport. Hokejisté Liberce zabojují na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v nové sezóně Tip Sport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
0: Noc přinese polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2, na horách naměří od 6 do 2 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude slábnout a měnit se na proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 22. září a posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnem bez aut dnes v Hradci Králové skončí Evropský týden mobility. Řidiči motorových vozidel proto musí počítat s dočasnou uzavírkou v centru města. Sklidnění dopravy ale zároveň umožnilo uspořádat některé netradiční akce a za chvíli vám řekneme podrobnosti. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se zapojí do celostátní kampaně na podporu čtenářství Čti za nároďák. V rámci týdne knihoven přivítá několik zajímavých hostů. Pestrý program potěší různé cílové skupiny, odbornou veřejnost, žáky základních škol i širokou veřejnost. Víc nám o půl třetí řekne náš host Vladimíra Buchtová ze studijní a vědecké knihovny. A také pro vás budeme mít opět řidičskou abecedu a povíme si dnes, jak se chovat v další situaci, ve které řidiči na silnicích často chybují. Na dnešní podvečer jsme pro vás pak připravili další díl ohlédnutí za minulými ročníky ankety Šarmantní osobnosti. Bude to 25. ročník. Vyhrál ho herec Jan Přeučil a pozvánku k poslechu vám nabídneme ještě před 15. hodinou. Tak zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Marie Rotrová a Český rozhlas Hradec Králové. Před chvílí mezi 13. a 14. hodinou byl v našem vysílání hostem pořadu Alex a host světoznámý fyzioterapeut Michal Novotný. A pokud jste poslouchali, tak víte, že Michal Novotný je světově uznávaný fyzioterapeut a kondiční trenér s více než 25letou praxí, který mimo jiné pracoval i s řadou sportovních a filmových hvězd. Dlouhá léta pracoval i pro tenisovou ATP, staral se například o Rafaela Nadala, Rogera Federera, Tomáše Berdycha, Karolínu Plíškovou nebo fotbalisty Realu Madrid nebo AC Milan a Sparty Praha. Kromě sportovců léčí také filmové hvězdy, třeba Orlanda Bluma, od kterého dostal přezdívku Kouzelník. Napsal také knížku s názvem Tajemství zdravého pohybu a ta se stala bestsellerem. A stejný název má i beseda s Michalem Novotným, která se bude konat dnes večer v Jiráskově divadle v Hronově. Na besedě se dozvíte cenné rady, jak pracovat se svým tělem v různých situacích a ještě mnoho více zajímavých věcí. Jestli chcete být u toho, tak začátek je v 19 hodin. Michal Novotný, Tajemství zdravého pohybu, Jiráskovo divadlo Hronov, dnes večer v 19 hodin.

0: dvěma zmíněnými mosty, tedy Tyršovým a Pražským, připomeňme to ještě jednou. Radnice i dopravní podnik chtějí lidem tou dnešní akcí nabídnout alternativu k osobní automobilové dopravě. Jedním z těch hlavních lákadel pro cestující je možnost využívat po celý dnešní den městskou hromadnou dopravu po celém Hradci Králové zdarma.
1: No a co čeká ty, kteří se přesto rozhodnou do centra Hradce Králové jet autem?
0: Tak řidiči musí počítat s tím, že Tylovo nábřeží neprojedou a úsek mezi Pražským a Tyršovým mostem musí objet přilehlými ulicemi. Ty hlavní objízdné trasy vedou přes Gočárovu třídu nebo po malém okruhu, těch možností je mnoho. V okolí uzavřené zóny se teď kolony netvoří, provoz je, ale v odpolední špičce už hustší. Omezené jsou také možnosti parkování přímo na nábřeží a nejbližší dostupné kapacity nabízí třeba parkoviště u kongresového centra Aldis, ale místo se dá najít třeba i tady v Havlíčkově ulici nebo na Smetanově nábřeží. Zatím řidiči ten zákaz vjezdu dodrží, čas od času se tady objeví i strážníci městské policie, aby na to dohlédli.
1: No a naopak, co den bez aut přinese lidem?
0: Tak Tylovo nábřeží se na celý den proměnilo v pěší zónu s řadou stanovišť. Dopoledne byl ten program zaměřený na školní skupiny. A teď si tu příchozí můžou bezplatně vyzkoušet třeba jízdu na různých typech koloběžek nebo elektrokol. A případně tady můžou navštívit takový upravený stojan na výrobu ovocných šťáv pomocí šlapání. Tomu se říká Freud Bike. Své zázemí tady má taky dům dětí a mládeže s pohybovými aktivitami nebo hradecké cirkulární centrum s tvořivými dílnami. Součástí programu jsou pak i hudební vystoupení. Hradecký dopravní podnik tady přímo na nábřeží přistavil informační stánek a vystavil taky jeden ze svých vozů, který je přístupný veřejnosti. A jak už zaznělo, všem držitelům platného řidičského průkazu dnes stačí tenhle doklad předložit při kontrole revizorů v autobusech nebo trolejbusech a cestují bezplatně. Ten program tady na nábřeží potrvá až do 18 hodin, takže pokud by ještě někdo chtěl dorazit, tak zbývá spousta času.
1: Den bez aut v Hradci Králové navštívila reportérka Adéla Kavříková a my děkujeme za informace. Hezký den.
0: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Telegram s adresou svět.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se připojuje k celostátní kampani na podporu čtenářství Čti za nároďák a chystá pestrý program. A já vítám ve studiu Vladimíru Buchtovou ze Studijní a vědecké knihovny. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak nejprve ta kampaně Čti za nároďák, to je novinka, ne?
1: To je taková novinka, vlastně je to úplně jiný formát, na který jsme zvyklí. A my jsme se vlastně touto akcí připojili k jubilejnímu 30. ročníku týdne knihoven, který tentokrát bude probíhat od 29. září do 4. října.
0: Čili příští týden, dá se
1: takže
0: říct.
1: Takže už je to ano, příští týden. Tak a vlastně je to taková, dá se říct, že vlastně vrcholem tady toho projektu bude večerní talk show, která se jmenuje Knihákoviny a moderovat ji bude Jakub Kohák s Ondřejem Bauerem. Takže bude to pro širokou veřejnost a vlastně i zajímavý je i na tom to, že vlastně bude probíhat úplně někde jinde, než jsou naši čtenáři zvyklí, a sice to bude v prostoru studovny Periodik ve 4. patře, takže tam si myslím, že ještě jen tak nikdo show nezažil.
0: A kdy to bude?
1: Bude to 30. září a začínáme v 6 hodin.
0: Takže ve středu příští týden.
1: Je to, ano, přesně tak, je to ve středu příští týden. Já jenom upozorňuji, že vlastně je nutná registrace na tu akci. Jo, a tu máme na našem webu, takže tam
0: takže
1: se včas. Vlastně...
0: Ano, přesně tak, čas. Místo,
1: ano, rychle se to plní, takže... takže
0: no trošku k tomu večeru ještě, protože Jakub Kohák tam bude mít i hosty.
1: Ano, přesně tak, my jsme získali opravdu atraktivní hosty, takže kromě komika, herce a spisovatele Lukáše Pavláska, tam budeme mít i bývalého hokejového reprezentanta, trenéra a současného komentátora Martina Hostáka, zpěváka a textaře a taky samozřejmě herce Daniela Krause. Davida Krause,
0: Davida.
1: A spisovatelku Petru Klabouchovou, takže si myslím, že určitě si každý vybere podle svého gusta.
0: Takže příští středa od 18 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové talk show Knihákoviny s Jakubem Kohákem, a ano. To je vlastně vrchol toho projektu Čti za nároďák.
1: Přesně tak, protože vlastně část třeba na část může přijít i odborná veřejnost od 10:30, ale to je pro pedagogy většinou, pro rodiče a to se jmenuje Čtení pro radost, ale to je to též zase registrace. Ale to najdete na našem webu.
0: Takže pro veřejnost prostě ten večerní
1: tak,
0: program.
1: Ano, ta největší
0: bomba s Jakubem Kohákem.
1: Bomba, ano, přesně,
0: no a já pak ještě bych ráda, jestli byste nás pozvala taky na 25. září, to už je teďka,
1: ano,
0: v pátek.
1: To už máme za rohem.
0: Protože to je populární noc vědy a ta je vždycky ve Studijní a vědecké knihovně moc pěkná.
1: Ano, se nám podařilo. Pokud si najdete čas, tak od 17 do 22 hodin budou pro vás představeny různé aktivity. Zase opět velice oblíbenou, jak bych to řekla, workshop z života hmyzu. To vždycky dělá tady pan Pavel Trávníček z Muzea východních Čech a dělá to moc hezky pro děti i pro dospělé. Je to takový workshop a tentokrát se jmenuje Tajná řeč hmyzu. Takže tykadla, vůně a neviditelné zprávy. A budeme mít třeba i ukázku spojovací techniky, šifrovací tabulky, kterou představí zase představitele teda, kteří se...
0: Tím zabývají.
1: Zabývají české armády, bude loštění v knihovně, pro děti budou různé hádanky, takže kvízy.
0: A to všechno v rámci noci
1: tak,
0: vědy.
1: Tak. Máme toho daleko víc, ale všechno najdete na našem webu.
0: A kolik to začíná v pátek?
1: Začíná to v 17 hodin.
0: 17 takže, hodin tento pátek.
1: Ano, tento pátek.
0: Ve Studijní a vědecké knihovně. Přesně, a vy jste říkala... No. Jestli se nepletu, že také výstava mobilních telefonů?
1: No, to bude taky, to jsem nestihla říct. Bude výstava mobilních telefonů a tak si myslím, že my jsme to teda napsali pro všechny a všichni si myslí, že to bude pro děti a já si spíš myslím, že to bude pro ty pamětníky, kteří si tam rádi najdou ten svůj.
0: Takže těch starých, těch prvních.
1: Přesně tak, úplně těch prvních, úplně starých, po ty nejnovější budou tam i mobily, které si budete moct vyzkoušet, nebo děti, jestli by si chtěli nějakou starou hru vyzkoušet, jak to vlastně vypadalo, tak si myslím, že to bude velice pěkné.
0: Tak přitom, jak vás poslouchám, tak si říkám, no, jak ten čas rychle běží.
1: Přesně tak, tak přesně tak.
0: No. Tak také říjnový program studijní a vědecké knihovny přináší pestrou skladbu akcí. Propojuje literaturu, historii, architekturu i praktickou stránku každodenního života jako vždycky, ale zaujalo mě setkání s fotografem Václava Havla, které chystáte hned na začátek října.
1: Ano, to jsme právě cílili na říjen, poněvadž ta akce se koná u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla a Tomky Němec, který vlastně nás provede, bude to taková komentovaná projekce fotografií z knihy, z jeho knihy, která se tam vlastně bude prezentovat. Myslím, že to bude moc hezký, protože ta knížka je velice hezká a vlastně Tomky Němec Václav Havla zažil velice jako nablízko, takže si myslíme, že jako k tomu, ke každé té fotografii bude i zajímavá třeba historka a když jsem to tak četla, tak některé jsou i docela veselé, tak si myslím, že to bude moc hezký večer. Takže
0: 7. října.
1: 7. října v 6 hodin.
0: Kde?
1: V konferenčním sále
0: naší studijní a vědecké knihovny setkání s fotografem tak. Václava Havla Tomky Němcem.
1: Ano.
0: No, tak bohužel už nestihneme toho tady probrat více, ale je toho mnohem
1: je toho
0: více.
1: Hodně,
0: takže na závěr teda asi nejlepší doporučení pro všechny podívat se na váš web.
1: Přesně tak a co se týká čtize nároďák, připomínám opravdu registrace.
0: Čas, takže jestli u toho chcete být, už teď si zajistěte místo, říká Vladimíra Buchtová ze studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Děkujeme za návštěvu ve studiu a mějte se krásně.
1: Já také děkuji, naschledanou.

0: No a teď si s námi můžete osvěžit další pravidla silničního provozu až do konce září. Každý den nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které vy posluchači hlasujete pro své oblíbené osobnosti, slaví letos 30. výročí. A ještě až do konce září můžete posílat své hlasy. Finálovou desítku najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz a vyhlášení se bude konat v hradeckém Aldisu 23. října. Díky našemu rozhlasovému archivu pro vás připravujeme ohlédnutí za minulými ročníky naší ankety a záznamy gala večerů a ze zákulisí nabízíme každé úterý po 18. hodině. A dneska se dostaneme už k 25. ročníku. Ten vyhrál herec Jan Přeučil a navíc se stal i vítězem internetového hlasování. Proto jsme se ho ptali na jeho vztah právě k online světu.
1: No tak v naší rodině práci na internetu především ovládá moje milovaná Evička. A já se pochopitelně vždycky o té otázkách zajímám, dovídám a tak je ta spolupráce vzájemná. Ale chtěl bych při této příležitosti všem těm, kteří mi tuto cenu udělili a kteří pro mě hlasovali, velice poděkovat a nesmírně si toho vážím a svůj oblíbený klobouk znovu hluboce smekám.
0: Herec Jan Přeučil nakonec získal ceny rovnou dvě. Internetovou i tu hlavní. Záznam gala večera Šarmantní osobnost roku 2020 uslyšíte dnes po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: za ní, o tom, co brzy už musí se stát.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Tepelné hospodářství v Hradci Králové zahájilo topnou sezónu o 3 dny dřív než loni. Provoz na trati mezi Jaroměří a Českou Skalicí je obnovený. České tenistky vedou ve čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. A noc přinese polojasno, kránu ojedinělé mlhy a teploty nejvýš 8 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové začala topná sezóna. Městská společnost Tepelné hospodářství, která dodává teplo do 24 tisíc domácností, spustila vytápění o 3 dny dřív než loni. Teplárny pravidelně zahajují dodávky ve chvíli, kdy průměrná denní teplota 2 dny po sobě nepřesáhne 13 stupňů a ani další den se neočekává oteplení.
6: Začátek sezóny využije Tepelné hospodářství k prověření funkčnosti celého systému poletní pauze. Hradecká společnost teplo nakupuje od elektráren Opatovice. Ceny pro odběratele se začátkem topné sezóny nemění. K případným úpravám ceníku přistupují teplárny obvykle až od 1. ledna. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Střet vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na víc než 2 hodiny zastavil vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo. Hasiči pomohli cestujícím z vlaku přestoupit do přistavených autobusů. Provoz na trati byl obnovený okolo 1:30. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
7: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
4: Novela má upravit taky fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté.
5: Sport.
4: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0 na zápasy. V úvodním utkání Marie Bousková porazila Sonej Kartelovou 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Před chvílí nastoupila Linda Nosková proti Katie Boulterové. Pokud Nosková zvítězí, Češky postoupí do semifinále.
5: Počasí.
4: Noc přinese polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2, na horách naměří od 6 do 2 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude slábnout a měnit se na proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Broumově na Náchodsku pozor v nádražní ulici, kde srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři, projíždějte tam velice opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Po 15. hodině vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Do konce září vystavují v Hořickém kostele Narození Panny Marie lektoři nového festivalu Wow Projekt v Hořicích. A byla se tam podívat kolegyně Vlaďka Vildová, takže za chvíli uslyšíme víc. Hořický motocyklový závodník Marek Červený získal už 7. evropský titul na přírodních okruzích v kategorii supersportu. O jeho triumfu rozhodl úplně poslední závod v německém Frauburku. A jak uslyšíte za chvíli, přinesl mnohem více české radosti. A po půl čtvrté vám nabídneme Radio Bazar, tak zůstaňte s námi a hezký poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Kdo byli černí myslivci? Možná se vám vybaví ten slavný z novely Babička od Boženy Němcové, který okouzlil dívku Viktorku, svedl ji, opustil, což vedlo k jejímu zhroucení. Ve filmové Babičce režiséra Antonína Moskalika ho nezapomenutelným způsobem stvárnil Petr Čepek. Černý myslivec byl v dobovém označení příslušník lehké pěchoty rakouské armády, který nosil tmavou uniformu a byl vyzbrojen přesnější puškou. A protože na letošní rok připadá 160. výročí prusko-rakouské války, tak Trutnovské muzeum pod Krkonoší připravilo na čtvrtek přednášku s názvem Rakouští polní myslivci v bitvě u Trutnova 27. června 1866. Černé kohoutí peří vlající na kloboucích mužů elitního CK praporu polních myslivců odhodlaně stoupajících v sevřených řadách svahem Trutnovského vrchu Kacíř proti pruskému nepříteli, nad nímž záhy zvítězí. Ale takhle je to zachyceno na obraze slavného malíře Fritze Neumanna. Ten se proslavil dynamickými bitevními scénami a zobrazením rakouských vojsk i bitev u Trutnova. Ale jestli to tak bylo doopravdy a co předcházelo scéně z obrazu a co pak následovalo, o tom bude přednáška badatele Vladimíra Víta a můžete se na ní přijít podívat a poslechnout si ve čtvrtek 24. září od 17 hodin do Muzea pod Krkonoší v Trutnově. Jste srdečně zváni a vstup je zdarma.

0: Do konce září vystavují v Hořickém kostele Narození Panny Marie lektoři nového festivalu Wow Projekt v Hořicích. Je mezi nimi i malířka z Vrchoviny na Novopatsku Věra Herstová, s níž se v Hořickém chrámu sešla kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Proč jsme se zastavili nejprve tady?
2: Tak všechno proběhlo nečekaně od A až do Z. Jsme v kostele Narození Panny Marie, který se nachází hned vedle Hořického náměstí, tohoto krásného městečka. A tahle akce vznikla na popud Aničky Vaculíkové, naší kamarádky, která je členkou našeho spolku podkrkonošských malířů, nebo výtvarníků spíš. A bylo to taky nečekaně, bylo to rychle. Sešla se tady úžasná parta, možná 10 výtvarníků, každý za svoji disciplínu. Já jsem vyfasovala linorit, ani jsem nevěděla jak, ale byl tady akvarel, malba špachtlí, rotační malba a spoustu dalšího ještě, malba na hedvábí. A vznikla z toho krásná akce. Byl to napjatý kvůli počasí samozřejmě touhle dobou, ale i když vichr byl místama opravdu silný, hlavně teda nepršelo a všechno to dobře dopadlo, přišli lidi a myslím si, že byla velká spokojenost dětí i dospělých.
1: Slyšela jsem, že to mělo takový specifický název.
2: Wow projekt.
1: My už jsme kolem vašich obrazů prošli tam u vchodu, u vstupu, to jsou ty nádherné zářivé, řekla bych, že už takové náznakem podzimní kytice. A tady jsme v další části. Samozřejmě tady je spousta dalších autorů a jsou tady i známá místa. Nejen Hořická, ale i Novopatská. A tady máte další část tvorby, tak nám k ní něco řekněte, Věro.
2: Tady jsou novější obrázky, impresionisticky podaný nebo s lehkou špachtlí, lehkým štětcem. Jsou to Tempery. Dva obrázky vznikly teda v Polsku v příhraničí a jeden u naší milé kamarádky Lidušky Švábenické, kde se vždycky sejdeme jednou za rok, horda malířů, která okupuje půdu, pec a ona má chaloupku, takže je to jedna velká obytná místnost, kde je ještě gauč, takový ten typický otoman se zdviženou části pod hlavu.
1: Stále natáčíme v Hořickém chrámu Narození Panny Marie. Mm-hmm. Tak možná se sluší říct, že to těm obrazům, kresbám a malbám, že to tady sluší, bych řekla.
2: Já jsem byla překvapená a je to díky nádherným oknům a dnešnímu slunečnému počasí. Tady sluníčko prozařuje na ty obrazy a nasvěcuje.
0: Díla lektorů, kteří se podíleli na prvním ročníku festivalu Wow Projekt v Hořicích, si můžete v Hořickém kostele Narození Panny Marie prohlédnout až do konce září. Výtvarnici Věru Herstovou vám kolegyně Vlaďka Vildová představí i v podvečerní rozhlasové návštěvě. Poslouchat můžete ve čtvrtek 24. října po 18. hodině.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu

0: Tam se mluví.
1: Krajské dužínky oslavily práci na polích, jenomže hned po sklizni přichází neúprosné účty. Výkyvy počasí, tropické teploty, ale i drahá nafta a hnojiva nutí zemědělce měnit to, jak v našem kraji hospodaří. S polí mizí dobytek a na obzoru je otázka, jak se to všechno promítne do cen v obchodech. Nejen o tom budeme mluvit s Jiřím Černým, předsedou Agrární komory Královéhradeckého kraje a zemědělcem z praxe ve čtvrtek 17.30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám příjemné úterní odpoledne. Čeští motocykloví jezdci na letošním evropském šampionátu závodu na přírodních okruzích v Kubatuře Supersportu naprosto dominovali. Celkově třetí místo vybojoval 24-letý Matěj Vít a na stříbrném stupínku skončil o 6 let starší Petr Najman. Oba dva ale nestačili na už 46-letého hořického závodníka Marka Červeného, který si na okruhu v německém Froburgu dojel pro svůj další velký triumf.
1: Marek Červený měl před posledními dvěma závody před druhým Najmanem 17-bodový náskok, ze kterého po první jízdě ztratil jen 5 bodů. Před závěrečným bojem ale vstoupilo do hry počasí, které situaci hodně zdramatizovalo.
2: Snažil jsem se opravdu hlavou a nejít do žádného velkého rizika, i když jsem tam nějaké krizovky měl, ale teď tím prostě, že se jde na vodě. No.
1: Hořický závodník se tak zbytečně nehnal za vítězstvím a hlídal si čtvrté místo, kterému na celkové vítězství stačilo. Jistotu ale měl až poté, co náročnou trať na vodě zvládl do posledních metrů.
2: Vzhledem k tomu, že byla voda a bylo to tak těžký, jak to bylo, tak prostě jsem tomu věřil, až jsem protnul vlastně cílovou čáru. Do té doby je to natolik ošemetný a složitý, že vlastně nemůže člověk s ničím dopředu počítat.
1: Hned poté už se ale Marek Červený mohl radovat z rekordního zápisu. Jako první v historii evropského šampionátu závodu na přírodních okruzích slavil titul v kategorii Supersport už po 7.
2: Obhajuje se to po každý velice těžko a po každý člověk musí bojovat, když mu nedojede motorka, když jsou stížené podmínky, bojovat hlavou, aby neudělal chybu.
1: Tohle vše Marek Červený úspěšně zvládnul a proto stále i ve svém věku ukazuje záda svým konkurentům. A nedá se očekávat, že by mnohem mladší generaci vyklidil pole, protože chuť k závodění stále má.
2: Závodit chci určitě, ale nezáleží to jenom na tom, že člověk si řekne, že chce závodit, ale je to samozřejmě stránka finanční techniky, která bude, takže je to určitě v jednání a budeme v nejbližších týdnech jednat vlastně o budoucí sezóně.
1: Ať už se Marek Červený rozhodne jakkoliv, český motocyklový sport má na přírodních okruzích další velké jistoty kvality. Letošním vicemistrem se totiž stal Petr Najman a bronzový stupínek obsadil talentovaný Matěj Vít, který si v úplně posledním závodě sezony ve Froburku dojel pro své první velké vítězství v rámci evropského šampionátu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, to je číslo pro vás, kteří chcete inzerovat v dnešním radiobazaru. Tak vytáčejte a povídejte, co nám nabízíte, nebo co scháníte. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já bych koupil na Škodu 100 nebo na Škodu 110 novou olejovou hliníkovou vanu, nádrž na benzín, nový chladič a nový olejový chladič. Vše nové na Škoda 100 nebo 110, koupím tyto díly. A je to na 731 75 33 89. Děkuji, naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou. Poptávka díly na Škodovku, stovku nebo 110, ty díly, které pán jmenoval, můžete nabídnout na číslo 731 75 33 89. Pouze nové. Tak a další inzerát. Dobré odpoledne, povídejte.
3: Dobré odpoledne, mám prodej, a to střešní latě, rozměr 4x6 asi 1 metr krychlový, přibližně tak okolo 2000 korun. A zájemci prosím na telefon 721 246 893.
1: Ano, děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
3: Vám taky, naslyšenou.
1: Paní nabízí střešní latě, mají toho asi kubík. A můžete se na podrobnosti optat na čísle 721 246 893 a pokračujeme. Dobré odpoledne, můžete inzerovat.
4: Dobrý den, já bych prodala nově postavený kurník pro 5 až 8 slepic. Cena by byla 4500 a je to Hronov. Číslo telefonu 773 089 581. Děkuji, naschledanou.
1: Děkujeme, naschledanou. Tak máme tady nový kurník pro 5 až 8 slepic na Hronovsku, na Náchodsku 773 08 95 81 a Radiobazar pokračuje. Dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
5: Dobrý den, já bych prodal boudu pro psa, je hodně zachovalé, je to pokolí, rozměry jsou 1,5 metru dlouhá, metr vysoká a metr široká. Je vyteplená a má odkryt onivírací vrchní víko. A bylo by to na telefonu 37 866 652 na Vopacko a cenu určitě se dohodneme. Děkuju, naschledanou.
1: Hezký den, naschledanou. Tak máme tady boudu pro psa, zachovalou, zateplenou, s otvírací střechou a telefon je 37 866 652 a pán volal z Novopacka a můžeme pokračovat dalším inzerátem. Dobré odpoledne, Radiobazar.
6: Dobrý den, já bych prodal kombinovanou chladničku, je to výška 180 cm, šířka 55 cm v nerez barvě, 3 šuplíky mražák a nahoře chladnička a prodal bych ji za 2000 korun, je stará 5 let a je plně funkční. A je to dobruška, telefon 725 766 065, děkuji.
1: Děkujeme a hezký den i vám. Zdravíme do Dobrušky. Takže v Dobrušce lednička kombinovaná v nerezové barvě 180 cm, 3 šuplíky mrazák, funkční, 5 let stará, číslo 725 766 065. To máme další inzerát a dobré odpoledne, vás také vítám v Radiobazaru.
7: Dobrý den, nabízím sbírku pohledů od znaku Hlavolamu, staré knihy a časopisy, retrověci do retro chalupy, té špidní etikety a nářadí pro kutila. A je to pod Zvičínsko na číslo telefonu 720 359 828. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Nabídka spod Zvičinská, sbírka pohledů, odznaků, hlavolamů, nějaké časopisy, věci na chalupu, nářadí pro kutily a další věci. 720 35 98 28 je telefonní číslo k tomuto inzerátu a vítejte v Radiobazaru i vy. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Děkuji. Nabízím 100 let starý kovářský svěrák.
9: a ještě starý řetiskový kladkostroj, řečený kočka. Cena dohodou. Na, jo, a ještě ten, ta kočka je na zavěšení. No, bylo by to Holicko 731 589 248.
1: Moc krát vám děkuji. Hezký den. Na paní volá z Holicka, nabízí 100 let starý kovářský svěrák. Potom řetiskový kladkostroj řečený kočka na zavěšení na čísle 731 589 248. A ještě jeden, stihneme poslední inzerát. Dobré odpoledne, můžete.
10: Dobrý den, já bych chtěl dát inzerát na seznámení.
1: Tak povídejte. Povídejte.
10: Dobrý, já rád bych se seznámil s nějakou ženou do 50 let východních Čech, která nechce být sama. A bylo by to na telefonní číslo 702 449 860.
1: Tak mějte se pěkně a hodně štěstí a nashledanou.
10: Děkuji, nashledanou.
1: Pán by se rád seznámil s dámou do 50 let z východních Čech, která nechce být sama, na čísle 702 449 860. No a je to dneska všechno z Radiobazaru. Zavolejte si zase zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Hostem dnešní Humoriády po 16. hodině bude Naďa Konvalinková a provede vás Pavel Kučera. No a předtím ještě zprávy s Alenou Brantovou, tak zůstaňte s námi, pěkný poslech a dobrou zábavu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecký kraj plánuje novou budovu léčebny zrakových vad za 140 milionů korun. Poslanci si odhlasovali jednání až do nočních hodin. Čeští tenisté budou hrát v listopadovém čtvrtfinále Davis Cupu s Kanadou. A zítřek čekáme většinou sluneční s teplotami 14 až 17 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj vyhlásí soutěž na stavbu nového objektu léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem. Předpokládaná hodnota je 140 milionů korun. Vyhlášení veřejné zakázky schválila krajská rada. Královédvorská léčebna zrakových vad je jediným pracovištěm svého druhu v republice. Kůrovec v Krkonoších je letos zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla dodává mluvčí parku Radek Drahný.
2: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je taky rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Sport. Češi se v listopadovém čtvrtfinále tenisového Davis Cupu utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v italské Boloni, která bude závěrečný turnaj hostit. Kanada má v kádru i světovou pětku Felixe Ožera Aliasima. O těžkém soupeři mluví kapitán českého Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
3: Jsem si tak nějak zvykl, že ty losy zatím úplně nebývají nejpřívětivější pro nás, ale já si myslím, že to není zase tak podstatný. Tohle by mohl být právě možná i ten dobrý vstup, kdy těch čtyřech soupeřů, který jsme mohli mít, tak jsme dostali ty nejtěžší a myslím si, že to může být o to právě taková ta větší výzva, že ta ostrost do toho prvního zápasu tam hnedka bude. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu přibývat mraků. Hlavně v Polabí se ráno můžou ojediněle udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice číslo 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou tam značené a potrvají do 15. listopadu. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
4: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: radostná píseň Helenky Vondráškové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Haci! Co děláš?
3: Co dělám? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty ses nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, ty mi zažil to honuby, obála se si, no, víš, to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvogám.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo, samozřejmě. Hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No.
3: To je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Ať to chceš poslat. Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.

0: mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si jít o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech Pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavel, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujem.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím.

0: Gondíky.
1: Dobře, mám zapsáno.
2: Děkujeme.
1: Mějte se.
0: Gondíky.
1: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
2: Děkuju.
3: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme.
2: Máme zapsáno, děkujeme.
1: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
2: Jo, tak ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
1: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
5: Dobrý odpoledne.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
1: Ano, slyšíme.
5: Tak zvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
2: Taky zdravím.
5: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
1: Z Bčka?
5: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
1: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam, váš hlas je na místě, tam, kde
2: děkujeme,
1: jste chtěl.
2: Děkujeme.
5: Děkuji vám, nazdár.
1: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
6: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
7: Já to mě,
6: nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
7: Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
6: korálky.
7: Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa. Mně už to letí a já už letím pa.
6: Nebudu to zlobit.
7: Ale jestli mi někdy zalžeš.
6: To je můj lupáč. Já.
7: Tak. Ale pravdu.
6: Teď už opravdu nevím.
7: Jo, nevíš?
6: Vím.
7: Tak se podíváme. Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
6: No, hasič je to.
7: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
6: No, já.
7: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostě radla?
8: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
7: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
8: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
7: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
6: Dobře. Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
7: Tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat oba patroníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory. Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
6: No to seš, no. Co? No miláček si.
7: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
6: Kdo to je?
7: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Humoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už doporám, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady. Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během mé služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naděj, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martiňák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
4: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva
4: i Naděnku většinou směvavou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
4: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
4: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
4: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
4: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
4: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, no, tak jako
1: to
4: se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
4: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
4: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
5: Tady je.
1: No.
5: Dobrý den.
1: No, dobrý
5: tady
1: den.
5: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
5: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
5: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
5: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
5: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
5: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky. Naděnka
5: Konvalinková krásně vykudírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
5: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
6: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
6: No, ta je úžasná. A tak se mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
7: No, on je to ptáček, Fénix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Fénix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo. Přátelé, drazí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Béčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: sluníčko
3: den.
5: Takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavým.
1: Dobrý
6: zdravím
1: den.
6: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne. Co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, nepřičujete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásný.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
9: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Načten pesimismus, prosím vás, načten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano? No,
8: vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Pokračujeme Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Je světový den dárců kostní dřeně. Horská střediska nabírají zaměstnance na zimní sezonu. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. A zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
3: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
2: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v rámci Světového dne dárců kostní dřeně rozsvítí červeně. V našem kraji se k akci připojí třeba budova historické radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové a taky Červený kostelec. Královéhradecký kraj už letos vyplatil chovatelům za škody způsobené vlky na náhradách víc než 2 miliony korun. Nejvíc zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion.
4: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadly i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Krkonošský ski resort Černá hora Pec zahájil nábor zaměstnanců pro zimní sezonu. Počet zaměstnanců každoročně zvyšuje o stovky pracovních pozic v provozu ski areálů, lyžařské škole a službách nebo v gastronomii. Předpokládané zahájení sezony je o posledním listopadovém víkendu. Pracovní místa nabízí ski resort podle konkrétní profese v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou, Černém dole, Velké Úpě nebo Svobodě nad Úpou.
0: Sport.
2: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Marie Bousková i Linda Nosková totiž ve čtvrtfinále proti Velké Británii vyhrály své zápasy ve dvouhře. Bousková porazila ve 3 setech Kartelovou, rozhodující sadu zvládla 6-4. Postupový bod pak přidala wimbledonská šampionka Linda Nosková. Bulterovou zdolala 6-2 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu mraků přibývat. Hlavně v Polabí se ráno můžou ojediněle udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku pozor na silnici číslo 11 u Rybné nad Zdobnicí, kde se srazilo nákladní a osobní auto. S opatrností místem nehody projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Úterý 22. září je po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Do Náchoda přijel speciální operační kamion. Moderní postupy lékaři trénovali na částech lidských těl a byl u toho náš reportér. Podrobnosti za chvíli uslyšíte. Hostem v našem ranním vysílání byl významný hradecký kanoista a bývalý reprezentant Tomáš Renčín. Celý rozhovor najdete v našem audioarchivu a jeho část vám za chvíli nabídneme. Světoznámý malíř František Kupka byl i legionářem a účastnil se i soutěže o podobu naší státní vlajky, jak jeho návrh vypadal. To všechno se dozvíte v expozici v Dobrušce, kam vás pozveme. Takzvaným dnem bez aut v Hradci Králové končí Evropský týden mobility. Řidiči motorových vozidel musí počítat s dočasnou uzavírkou v centru. Sklidnění dopravy ale zároveň umožnilo v krajském městě uspořádat netradiční akce a podrobnosti vám za chvíli povíme.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: U mikrofonu je a dobrý poslech vám přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn událostí připravila Alena Brantová.
2: Stovky lidí čekali od časného rána ve frontě před pobočkou České národní banky v Hradci Králové, aby získali 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením pokladny v 7:30 stála před vchodem do banky fronta přes dvě ulice. Do Náchoda přijel výukový operační kamion. Lékaři z Náchodské a dalších nemocnic se v něm učili postupy při operacích. Trénují na takzvaných kadaverech, tedy na částech těl zemřelých, kteří své tělo posmrtně darovali k akademickým účelům. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut. Střet vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na víc než 2 hodiny zastavil vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku. Provoz na trati byl obnoven okolo 1:30. Majitelé řidičských průkazů mohli dnes v Hradci Králové cestovat městskou hromadnou dopravou zadarmo. Město se tím připojilo k takzvanému Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Víc se o dnešní akci dozvíte ještě v této hodině. Královéhradecký kraj vyhlásí soutěž na stavbu nového objektu léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem. Předpokládaná hodnota je 140 milionů korun. Vyhlášení veřejné zakázky schválila krajská rada, jak dnes potvrdil mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Oblastní nemocnici v Náchodě si dnes lékaři vyzkoušeli nejmodernější operační postupy v unikátních podmínkách. Přímo do areálu nemocnice přijel speciálně vybavený kamion, který slouží jako špičkový mobilní operační sál. Školení v něm absolvovali ortopedi z Náchoda i dalších zdravotnických zařízení z regionu. A byl u toho reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Václave, v čem je ten mobilní trenažér výjimečný?
1: No, je to vlastně speciálně upravený kamion, který uvnitř ukrývá plně vybavenou mobilní ortopedickou laboratoř a operační sál. Za podobnými kurzy a praktickým tréninkem na špičkových trenažerech musí často lékaři cestovat na vzdálená pracoviště, někdy i do zahraničí. Ovšem tentokrát to kompletní zázemí i s odborným lektorem přijelo přímo za nimi. Těchto kamionů je v Evropě pouze 5. A tenhle jeden cestuje po té východní části Evropy, včetně tedy České republiky. No a lékaři tak mohli vlastně bez cestování vyzkoušet nejnovější metody.
0: A na jaké zákroky a techniky se náchodští ortopedi při tom tréninku zaměřili?
1: Ten výcvik byl rozdělen do takových tří hlavních bloků. Lékaři prakticky trénovali rekonstrukční artroskopické operace kolenního a ramenního kloubu a také implantace endoprotéz, a to především v oblasti ramen. To bylo teď odpoledne. Ten kamion vlastně ukončil činnost před malou chvílí. Kurs vedl zkušený lektor nebo operatéři, zájem byl veliký. Kromě toho domácího týmu náchodské ortopedie se zapojil třeba i lékař z fakultní nemocnice v Hradci Králové.
0: A jak ty nově nabyté zkušenosti pocítí pacienti v regionu?
1: No, prakticky hned. Náchodská ortopedie je velice vytížené pracoviště, ročně provádí kolem 500 implantací kolení kloubních náhrad a zhruba 300 artroskopických výkonů. Tady vlastně se lékaři učili nejenom to třeba odebrat poškozenou část toho, dejme tomu, kolenního kloubu, ale vlastně nějakým způsobem opravit tak, aby fungovala dál, a to je samozřejmě hodně důležité. No a díky tomuhle praktickému tréninku, tak náchodští chirurgové tak můžou pacientům nabídnout vlastně šetrnější, modernější péči na úrovni těch nejnovějších světových standardů.
0: Z Náchodské nemocnice nám informace přinesl reportér Václav Plecháček. Děkujeme a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Moje vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, vítám meteorologa Tomáše Popelku. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Dalo by se říct, pane Popelku, že máme dneska poslední letní den? Nebo zítra máme poslední, jak se to bere?
2: Ne, dneska je poslední letní den a ve 2 ráno a podle občanského času ve 2 hodiny a 5 minut přejdeme už do podzima.
1: Ano, nastane rovnodennost, no a přejdeme do toho podzima i počasím. Já mám takový dojem, že tam na příští výhled je ještě takový nějaký záchvěv léta na příští týden.
2: Příští týden, ano, tam to vypadá, že se nám zase aspoň dočasně oteplí v průběhu týdne a tam by ty teploty a minimálně v druhé polovině by se mohly pohybovat kolem 24 stupňů, ale dneska nás začíná ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu, zítra to bude jako už nevýrazná oblast. No a takže dneska ještě říká v podvečer zpočátku bude oblačno a během večera postupně bude oblačnost uvědná, polojasná až jasná a krano se objeví i mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty nám kleslo na 8 až 5 stupňů, no a při hodně slabém větru a bezvětří budou teploty kolem 2 a vítr nám bude foukat od severozápadu 2 až 5 metrů a během noci bude slábnout a proměnlivý do 3 metrů. Ano, a hlavně na severu a v údolí, tam to bude prakticky bezvětří. Zítra bude jako je celkem příjemný den, bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a až večer začne od celozápadu zase zatmí přibývat oblačnost.

0: poránu se hlavně v Polabí ještě chvíli budou udržovat mlhy. A teploty se nám vyšplají na 14 až 17 stupňů přes den. Vítr bude foukat ráno a večer ještě slabý proměnlivý do 3 metra, přitom bude denním chodem zesilovat na mírný severozápadní do 5 metrů.
1: No, tak děkujeme za předpověď a budeme se těšit na ten příští týden, ale to je ještě daleko. Pokud máme nějakou naději na pěkné počasí do konce týdne ještě, tak to můžete případně zmínit, ale je teprve úterý, tak možná, že je to předčasné, jak to vidíte.
0: No, zatím vypadá, že minimálně už víkend by mohl být celkem příjemný, to vypadá, že v sobotu by se potipovali až do 21 stupňů, v neděli ještě o něco tepleji, bylo by to bez srážek a bude to spíš takové polojasné počasí. No, ale ve tak hlavně ráno dopoledne zase se objeví srážky v podobě ještě postupně přeháněk a odpoledne by potom už končili.
1: Nakonec ta voda je moc potřeba, takže to je v pořádku. Děkujeme, mějte se krásně, Tomáš Popelka, naslyšenou.
0: Hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Kup mi den, kup mi...

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Tylovo nábřeží v Hradci Králové, jak už jsme o tom dnes mluvili, je mezi Pražským a Tyršovým mostem kompletně uzavřené pro automobilovou dopravu. Město se tím už od rána připojuje k takzvanému Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. A přímo na nábřeží akci sleduje naše reportérka Adela Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, stále ještě z Tylova nábřeží. Dopravní omezení v téhle lokalitě se stále ještě týkají výhradně úseku mezi těmi zmíněnými dvěma mosty, tedy Tyršovým a Pražským, připomeňme to znovu. Radnice i dopravní podnik chtějí lidem tou dnešní akcí nabídnout alternativu k osobní automobilové dopravě. A jedním z těch hlavních lákadel pro cestující je možnost využívat po celý den městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové zdarma.
0: Co čeká lidi, kteří se přesto rozhodnou do centra Hradce Králové tím autem jet?
1: No tak řidiči musí počítat s tím, že Tylovo nábřeží neprojedou, ten úsek mezi Pražským a Tyršovým mostem stále ještě musí objíždět přilehlými ulicemi, ty hlavní objízdné trasy vedou přes Gočárovu třídu nebo třeba po malém okruhu, těch možností je hned několik. Omezené byly taky možnosti parkování přímo u nábřeží a stále ještě jsou. Nejbližší dostupné kapacity tak nabízí třeba parkoviště u kongresového centra Aldis, ale místo se dá najít i tady v Havlíčkově ulici nebo přes most na Smetanově nábřeží. Důležitá informace ale je, že kolony se dnes v okolí té uzavřené zóny netvořily, řidiči ten zákaz vjezdu respektovali a čas od času tady taky na jeho dodržování dohlížela i městská policie.
0: A měli lidé kolem jdoucí zájem o den bez auto, ten program, co jim přinesl?
1: Tak Tylovo nábřeží se vlastně na celý den proměnilo v pěší zónu s řadou stanovišť a dopoledne ten program byl zaměřený hlavně na školní skupiny. Teď si tu příchozí můžou bezplatně vyzkoušet třeba jízdu na různých typech koloběžek nebo elektrokol, případně můžou navštívit takový speciální stojan, netradiční stojan na výrobu ovocných šťáv pomocí šlapání, takzvaný Freud bike, tedy na takovém trenažeru. Své zázemí tady pak má taky dům dětí a mládeže s pohybovými aktivitami anebo Hradecké cirkulární centrum s tvořivými dílnami. Součástí toho programu jsou i hudební vystoupení, jak ta živá, která už skončila, pokud se nepletu, teď je slyšet pouze reprodukovaná hudba. Hradecký dopravní podnik přímo na nábřeží je připravil informační stánek a vystavil tady jeden ze svých vozů, který je přístupný veřejnosti. No a jak už zaznělo, všem držitelům platného řidičského průkazu dnes stačí tento doklad předložit při kontrole revizorem v autobusech nebo trolejbusech a cestují bezplatně. Program na nábřeží potrvá do 18 hodin, takže pokud by ještě někdo chtěl dorazit, zbývá mu necelá půl hodina.
0: Takový tedy byl a ještě jeden bez aut v Hradci Králové, který sledovala reportérka Adela Kavříková. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Naším dnešním hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové byl hradecký kanoista Tomáš Renčín, který když v roce 1978 začínal na single kanoji, tak přehazoval pádlo z jedné strany na druhou a tenkrát se na něj lidé chodili dívat jako na raritu. Dnes tento styl běžně používají i olympijští medailisté. A protože s pádlováním hradecký rodák a bývalý reprezentant nepřestal, tak letos z červencového mistrovství Evropy Masters v Rakousku si navíc přivezl i dvě bronzové medaile. I o tom si s ním povídal Jakub Schmidt.
1: Řekněte, jaké to bylo v tom Rakousku. Jaká byla atmosféra? Je to velký podnik. Vy se tam vlastně potkáváte s těmi, se kterými jste soutěžili na ostro vlastně tenkrát, když jste reprezentoval Českou republiku.
2: Utvořila se tam skutečně skvělá parta lidí. A právě díky tomu, že jsme vlastně i tím životem prošli tak trošku spolu při tom sportu a máme společné zážitky desítek let zpátky, kde co všechno jsme, kde sjížděli a co kde prožili, tak vlastně tam jste okamžitě jako parta, která spolu snad ani nikdy nepřestala komunikovat. A už tam jsme jednak utvořili WhatsAppovou skupinu, kterou používáme doteďka a už se těšíme na další mistrovství Evropy, který by mělo být daleko na severu ve Skotsku na řece Tay.
1: To bude za rok tedy.
2: To bude za rok, takže už jsme dostali videa, jak to tam vypadá tak dále a už tam zjišťujeme, jak moc je tam těch midžís, jak se máme chránit a tak dále, ale já myslím, že to tam bude jako velice dobrý.
1: Z Hradce Králové teďka v tom Rakousku bylo kolik tedy?
2: Byli jsme tam tři, byl tam můj parťák na deblu Miro Hajduči a byla tam taky Anička Kašparová, která tam teda zazářila, přivezla 6 medailí, 2 zlatý, 2 stříbrný, myslím, a 2 bronzový, takže Hradci jsme tam určitě ostudu neudělali, ale opět říkám, ty medaile a ty výsledky tam byly naprosto podružný, protože jednak šlo o tu atmosféru a druhá, že vás to přinutí furt něco dělat, takže furt ty endorfíny se vám tam vyplavujou, to tělo se neuvěřitelně refreshne a tak to bylo to vítězství. Myslím pro všechny, ať skončili, jak skončili.
1: Mm-hmm. Vy jste tady několikrát taky zmínil tu Slezskou plovárnu tady v Hradci Králové, kde jste teda vlastně začínal.
2: Ano, ano.
1: Na Orlici. A musíme říct, že Slezská plovárna taky vlastně i díky vám pořád žije, protože vy jste byl tím iniciátorem, kdo se zasloužil o návrat té slávy Slezské plovárny v Hradci Králové.
2: Dá se to tak říct. Já doufám, že ta hlavní sláva ji teprve ještě čeká, protože teďka konečně se dodělal územní plán a budeme tam moct realizovat nějaké rozvojové plány, které se nám honí v hlavě, tak uvidíme. Plovárna, my jsme vedle měli chatu, takže já jsem tam žil úplně od malinka a pak, když se naskytlo tu plovárnu, já to řeknu tak víceméně zachránit, protože hrozilo to, že by se to nějakým způsobem rozparcelovalo a ve chvíli, kdyby tam bylo celá řada vlastníků, tak už se na ničem nedohodnete, takže já jsem rád, že to takhle žije, jsou tam koncerty, máme tam houseboaty, paddleboardy, lodě, furt tam fungují dva vodácké kluby, takže je to velice populární svatební areál taky, takže jako myslím si, že se toho tam děje hodně a i hodně dít bude.
0: Hostem Jakuba Schmidta v našem ranním vysílání byl významný hradecký kanoista a bývalý reprezentant Tomáš Renčín, který nepřestal pádlovat, stále vozí, jak jsme slyšeli, medaile. Pokud chcete slyšet víc, celý rozhovor najdete v našem audioarchivu na stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Muzeu v Dobrušce patří i dům Františka Kupky. Je slavný jako jeden ze zakladatelů abstraktního malířství. I když jeho dílo za jeho života nebylo pochopeno úplně, dodnes patří jeho obrazy k nejdražším, co se týká tvorby českých umělců. František Kupka se narodil v Opočně, ale dětství a mládí prožil v Dobrušce, protože tam jeho otec získal práci tajemníka na radnici. Velkou část svého dospělého života potom Kupka trávil ve Francii. V Dobrušce tohoto světoznámého malíře připomíná expozice, do které Janu Kudivejsovou zavedla ředitelka muzea Pavlína Žďárková.
1: Máme tady jednak auční reprodukce jeho děl i abstraktních. Jedna z místností je věnovaná jeho legionářské činnosti, což spousta lidí neví, že byl členem československých legií ve Francii a bojoval za naši samostatnost, dokonce navrhoval i československou vlajku, takže tam je jeden z jeho návrhů tehdy do té soutěže. A máme tady jeden jeho originál, který osobně přivezla do Dobrušky jeho manželka.
2: To je tady ta vedlejší část, tam, kde jsme potkali uniformu.
1: Tady ta část je zaměřená právě na to jeho legionářské žití a na počátky abstraktní tvorby, která právě se netrefila úplně do doby, protože to jeho první abstraktní představené dílo, ta dvoubarevná Amorfa fuga, vznikla v roce 1912, čili krátce na to nám vypuká první světová válka a ta abstrakce v té době prostě neměla šanci ještě prorazit, nebyla vůbec pochopená, nebyl nikdo, kdo by se tím zabýval. Ta válka to zase přerušila, odsunula dál, takže až potom v těch 30. letech, dejme tomu, on začal tvořit takovou tu čistou abstrakci, ale pořád ještě za svého života nepochopeným umělcem. Umírá tedy v takovém jako upozadnění, až skoro opuštění a v dnešní době jeho díla přesahují jakékoliv jako hranice možné představy o tom, jak se to může prodávat draho.
2: Tady jeden z panelů Kupkova Amorfa, inspirací pro olympiádu, který to byl rok, tamhle to vidím 2012.
1: To byl právě 2012, ano, a tam si právě autoři i těch uniform, těch pochodových, vzpomněli na to výročí Františka Kupky a toho jeho prvního představeného obrazu, takže na to oblečení, které nosili olympionici, na tu prezentaci, tehdy na to zahájení, na ten nástup, tak bylo inspirováno dvoubarevnou Amorfou fugou, takový ten krásný červeno-bílý, bílomodrý motiv, vlastně naše státní symbolika. Tehdy ty holinky, ve kterých nastupovali sportovci, byly tak populární, že byly okamžitě vyprodané, takže my jsme je skutečně sehnali na aukru úplně zajímavou cestou, se k nám do muzea dostali. Jinak celý zbytek té uniformy olympijské máme v muzeu, tady máme jenom ty holiny a čepičku.
0: Dům Františka Kupky v Dobrušce můžete navštívit ještě teď do konce září každý den kromě pondělí a pak hlavní sezona končí, ale od října do dubna je možné se na prohlídku objednat.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je úterý 22. září, Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte po 17. hodině. A ještě než přijdou na řadu zprávy v 18, povíme si, čemu se budeme ve vysílání věnovat zítra. Přivítáme po 8:30 ředitele Galerie moderního umění v Hradci Králové Františka Zachovala a řeč bude i o tom, že galerie letos půjčuje rekordní počet děl na výstavy v republice i v zahraničí. Po 11. hodině se budeme v radioporadně věnovat tématu fyzioterapie před a po operacích srdce. Budeme u otevření nového kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Kampus vznikl v sousedství Hradecké fakultní nemocnice a bude mít přímé napojení na její kliniku, klinickou praxi i na fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, které leží v sousedství. Oblastní charita v Rychnově nad Kněžnou bude poskytovat klientům ve svém stacionáři i zdravotní služby. Od kdy a jaké, dozvíte se zítra. Střední průmyslová škola Oty Vichtrleho v Ronově na Náchodsku nabídne zítra veřejnosti seznámení se svou činností. Pořádá takzvaný Vichtrle Day. Na Hronovském náměstí se budou prezentovat zástupci všech oborů, které škola nabízí, a my budeme u toho.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Provoz na trati mezi Jaroměří a Českou Skalicí dnes zastavila srážka vlaku s člověkem. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. České tenistky porazily Británii 2-0 a postoupily v poháru Billie Jean Kingové do semifinále. A zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 17 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Vlaky mezi Jaroměří a Českou Skalicí na Náchodsku kolem poledne na víc než 2 hodiny zastavil střet vlaku s člověkem. Šlo o ženu, která na místě zemřela. Ve vlaku se nikomu nic nestalo. Hasiči pomohli cestujícím z vlaku přestoupit do přistavených autobusů. Provoz na trati byl obnovený okolo 2:30. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou ve středu 30. září cvičit hasiči, policisté a záchranáři zásah u rozsáhlého lesního požáru. Cvičení se zúčastní zhruba 200 lidí a kvůli pohybu hasičské techniky a vrtulníku bude část oblasti uzavřena pro veřejnost. Omezení se dotknou silnic i turistických cest.
4: Cvičení začne příští středu kolem 7:30 ráno a potrvá do odpoledne. Hasiči si vyzkouší zásah v těžkodostupném terénu bez blízkého zdroje vody. Zaměří se hlavně na zásobování vodou a její dálkovou dopravu. Uzavřená bude silnice 2. třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi. Omezení se dotknou také turistických tras z Neratova směrem na Hladinec a Anenský vrch nebo z Mezivrší na Anenský vrch. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky. Konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, který chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Sport. České tenistky porazily Velkou Británii v Billie Jean Cupu 2-0. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý bod Linda Nosková, která zdolala Katie Boulterovou 2-0 na sety. Bousková svůj duel zvládla ve 3 setech a už před utkáním věděla, že jí nečeká nic jednoduchého.
5: Povrchý seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době. A v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
2: V pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojce Španělsko-Kazachstán.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu přibývat mraků. Hlavně v Polabí se ráno můžou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli konání kulturní akce je dnes v Hradci Králové celý den uzavřené Tylovo nábřeží mezi Pražským a Tyršovým mostem. Objížďky vedou okolními ulicemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkný úterní podvečer.
0: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám po 18. hodině přeje Romana Joudalová. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, letos slaví 30. výročí a my pro vás připravujeme ohlédnutí za minulými ročníky, sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. A na řadě je dnes další část záznamu speciálního gala večera, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned dva vítěze za rok 2019 a 2020. Minule jste slyšeli vítěze 24. ročníku ankety Jiřího Suchého. Dnes to bude druhá část gala večera, kdy titul Šarmantní osobnost roku 2020 získal herec Jan Přeučil a programem opět provázeli Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.
6: Dámy a pánové, dobrý večer tady v sále Královéhradeckého Aldisu. Zahajujeme další hodinu udělování nejšarmantnější osobnosti tentokrát za rok 2020.
7: My jsme si řekli, že když se tedy ohlížíme za těmi 25 lety, takže si zopakujeme i scénu, která tady dnes je, takže pro posluchače u rozhlasových přijímačů naši pánové sedí v krásných křeslech, které věnoval Paul Strin. No a za námi je všech těch 24 šarmantních osobností na takových krásných šálech vypodobněný. Jsou to krásné portréty, takže tam vidíte postupně všechny ty šarmantní osobnosti, které už titul získali. Jenom to jedno jméno tam chybí. My se ho dozvíme dnes v konci večera. No a s Mirkem jsme si dělali takovou statistiku. Koho vlastně naši posluchači volí nejčastěji? Nejčastěji jsou to samozřejmě umělci, zpěváci, herci, režiséři. Jsou tam ale i takové profese, jako například, když vzpomeneme pana Jana Petránka, novináře, který dostal cenu, dendrologa Václava Větvičku. Byl to úžasný večer, který jsme si s ním užili, ale měli jsme tu také státního zástupce Miroslava Antla. To byl jeden z prvních, který převzal cenu. No a když jsme to tak probírali, dva lékaře jsme tam měli, pana profesora Pavka a pana profesora Pirka. Tam už se dostáváme tak trošičku k vědě, ale letos poprvé jsme velice rádi, že ta věda bodovala na 100%, protože hned dva nominovaní, kteří tady s námi dnes sedí a byli v té desítce šarmantních, jsou pánové, kteří vědu popularizují snad nejlépe, jak dovedou, jsou nejlepší u nás. Pan doktor Jiří Grigar a potom tedy Daniel Stach jako moderátor a redaktor České televize. Jeho Hyde Park je úžasný, stejně jako byla Okna do kořán pana doktora Grigara a nebo rozhlasový meteor. Takže já bych se zastavila možná v tuto chvíli právě u té vědy. Pánové, když tedy dnes o těch náhodách věříte na ty náhody, vy jako tedy lidé, kteří toho asi o tom vesmíru vědí co nejvíc?
8: Na náhodu nevěřím. Všechno je řízeno velice přesně a každý z nás to musí poslouchat. My o tom nevíme, protože to je všechno v podvědomí, ale marná sláva, fyzika je neúprosná.
7: Děkujem. Daniel Stach, co vy a náhody?
9: Je to tak, my to jenom neumíme spočítat. Všechno se nějakým způsobem pohybuje a my to zatím jenom neumíme spočítat, ale to by nám nemělo vadit. To, že něco nevíme, je přece normální. Co vadí, je, když se to nesnažíme naučit. A z hlediska přírody, matematika říká, že nejstabilnější stav věcí je chaos. Já tenhle argument používám pro svůj pracovní stůl už několik let. Zatím mi to neprošlo ani u manželky, ani u kolegů, ale budu v tom pokračovat. Takže matematiky bych se vůbec nebál. A jediné, co ve mně vyvolává pnutí v tuhletu chvíli, je to, že jsem byl přirovnán k panu doktoru Grigarovi. A to není správné, protože myslím, že je celá naprosto republika jednoznačně ve shodě v tom, že největším vědcem minulosti, současnosti a budoucnosti je Jára Cimrman. To si troufám tvrdit, že nikdo nemůže zpochybnit, ani nikde na světě. A největším popularizátorem, bez nadsázky, Československa, České republiky, současnosti a budoucnosti ve světě vědy je bezesporu pan doktor Grigar, protože nám všem otvírá dveře vesmíru do kořán a okna k tomu.
8: Jsem rád, že tady konečně zazněl ten správný přístup k Járovi Cimrmanovi, protože to možná ani nevíte, že Česká astronomická společnost ho jmenovala in memoriam, čestným členem. My jsme měli o tom jako sjezd a skutečně se hlasovalo, tajně se hlasovalo a Zimmermann dostal téměř 97% hlasů, protože Jara Zimmermann vlastně dělal pokusy, které ho potom stály život. On totiž získal těžkou vodu, která byla z Norska, a tu těžkou vodou naháněl tálinský rybník. A protože si neuvědomil, že když teda bude nahánět, takže ten rybník změní tvar podle té černé díry, protože ta těžká voda spadla do té černé díry, tak nakonec se stal obětí toho experimentu, protože jak to šplouchalo, ta elipsa, tak ho vzala.
7: A dá se říci, že vy dva, co máte tedy ještě dalšího společného, stále jsme hledali ty společné prvky, je to, že tedy máte rádi rozhlas a televizi, protože oba jste v televizi pracovali, pracujete, a to tady se dá říci o rozhlasu Radio Wave u Dana například.
9: Bezesporu, já jsem v rozhlasu začínal a já myslím, že co my máme asi nejvíc společného, je láska k té vědě a láska k tomu, že tuhle lásku snad doufám pomáháme probouzet v dalších. Tedy k těm našim divákům a posluchačům. Jestli jsou u televize, u tabletu, jestli jsou u rozhlasového přijímače, nebo jestli sedí v autě, nebo z nás teď poslouchají přes Facebook, přes YouTube a mají to ve sluchátkách, to je jedno. Podstatné je, že je tady svět vědy, který je úžasný a který je všude kolem nás a není nic, co by nebylo popsatelné vědou, a nebo to věda alespoň neskoušela popsat. Protože my žijeme ve světě vědy a věda je všude kolem nás. A to je, myslím, to, co my máme s panem doktorem Grigarem vůbec nejvíc společné.
6: Všimněte si, jak Daniel Stach hovoří. Ten vás prostě strhne, i proto je vlastně...
9: Já za to nemůžu, za to může ta věda.
6: Za to může ta věda,
9: já v tom vůbec nejedu, jsem v tom naprosto nevinně.
6: Takhle vypadá mladý šarm, zatleskejte. Já bych chtěl ještě v rychlosti vzpomenout dva lidi i v dobách před rokem 1989 tady v Královéhradeckém, ne rozhlase jsem chtěl říct, ale na Hvězdárně měli svůj koutek. Chtěl bych vzpomenout, pane doktore Grigare, na našeho společného přítele, doktora Josefa Bartošku. To byl častý host u nás v radioporadnách na vlnách Českého rozhlasu. A chtěl bych také pozdravit dalšího hvězdáře, Karla Bejčka. Ten jsem přijel jenom kvůli vám, někdy tady je. Karle, vítej a přejeme ti také hezký večer. Jitka Zelenková při udílení cen, šarmantní osobnost roku, už se to blíží. Za malou chvíli budeme udělovat, oceňovat, ale teď, Jitko, máš slovo.

0: Jitka Zelenková a rozhlasový Big Band Českého rozhlasu, ale hlavně Gustava Broma. Ladi, poprosím tě, abychom vstali a povstali, protože teď už budeme oceňovat konec konců, proto jsme se v Královéhradeckém Aldisu sešli, abychom oceňovali. Budeme dnes udělovat několik cen. První bude cena známá a bude to cena internetu. Já bych poprosil, kdyby k nám na pódium přišel David Dale a také Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu a Českého rozhlasu Pardubice.
1: David Dale už několikrát získal také cenu, kterou dnes bude předávat. Navíc má cenu rozhlasu, takže jaká byla teď ta spolupráce s rozhlasem? Hodně jste si to užil, Davide.
2: Já musím říct, že spolupráce s Českým rozhlasem je vždycky famózní záležitost a těším se na další to vše, co před námi je a co nás čeká.
1: Tak my za to děkujeme, ano. Teď už tedy pojďme říci, co už možná mnozí posluchači vědí, protože cena internetu je jediná, kterou víme dopředu, protože lidé hlasují na internetu, dívají se na internet a mohou sledovat ten boj deseti o to místo na slunci. Tak možná můžeme říci, že tedy hlavní cenou dnes bude váza od akademické sochařky Dagmar Štěpánkové.
0: Teď to bude ale cena internetu. Pozor, kapelo, bude fanfára. Dámy a pánové, cenu internetu získává...
1: Cenu internetu získává Jan Přeučil. Pane Jane, ano, blahopřejeme.
0: Cenu předává Jiří Kánský. Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové, Českého rozhlasu Pardubice, je to nádherná kytice.
1: A já si myslím, že možná se na ten internet teď pana Přeučila zeptáme. Hodně pracujete s internetem, tady v sále je také vaše milá paní Eva Hrušková, kterou tedy hodně často vídáme například na Facebooku a podobně. Jak je to u vás ta práce na internetu, když tedy vítěz internetový?
3: No tak v naší rodině práci na internetu především ovládá moje milovaná Evička. A já se pochopitelně vždycky o té otázkách zajímám, dovídám a také ta spolupráce vzájemná. Ale chtěl bych při této příležitosti všem těm, kteří mi tuto cenu udělili a kteří pro mě hlasovali, velice poděkovat a nesmírně si toho vážím a svůj oblíbený klobouk znovu hluboce smekám.
1: Jan Přeučil, internetový vítěz za rok 2020.
3: Pěkně.
1: Děkujeme a blahopřejeme, pane Přeučile.
3: Děkuji moc krát.
0: Teď budou následovat ceny, které jsme tady ještě neměli, tak si dáme oddychovou část. Měl by přijít ještě zaspívat Dan Bárta a potom už nás čekají ceny, které opravdu budou mít v naší rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku premiéru. Tak ještě jednou blahopřejeme, Jan Přeučil a zpívat bude Dan Bárta.
4: Ještě jednou pěkný večer. Gratulujeme.

0: teď budeme tady držet se toho, proč tady jsme, budeme udělovat, ale lidi budou tady nové ceny. Proč například teď budeme vyhlasovat cenu rozhlasu?
1: No, já si myslím, že cena rozhlasu není nová, tu už jsme udělovali. A někteří právě z hostů už tu cenu mají, mají například David Dale. No a my jsme se rozhodli také udělit cenu rozhlasu každý rok za to, že prakticky ti hosté, kteří dostanou, spolupracují s rozhlasem a mají k němu krásný vztah. No a cenu rozhlasu tedy neudělují posluchači, ale udělují Český rozhlas. A letos jsme tedy se rozhodli, že takovouto cenu udělíme jednomu z hostů dnešního gala večer.
0: Já poprosím, aby mezi nás přišel Tomáš Vacek, to je vlastně nový šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka. Tomáši, vítej, pojď k nám. Klidně mu zatleskej, to není zvyklý ještě.
1: Dobrý večer.
0: A poprosím opět Jiřího Kánského, pana domácího ředitele, tedy Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Poprosím o fanfáru a Lada řekne to jméno. Cenu rozhlasu za rok 2020 získává
1: pan Jiří Grigar. Cena je za dlouholetou spolupráci s rozhlasem, pane Grigare, blahopřejeme vám.
2: Blahopřeji vám za všechny rozhlasáky, za diváky tady v sále a za všechny posluchače.
0: Tolik Jiří Kánský.
3: Já také blahopřeji a mám obrovskou vlastně vesmírnou radost, že mohu tu cenu předat zrovna vám.
1: Ano, je to nádherná váza akademické sochařky Dagmar Štěpánkové, ať vám dělá radost, pane Grigare.
4: Takže děkuji za to ocenění, mě to dojalo.
0: Tedy hvězdář a dojatý, to jsme si snad ani nezasloužili. My jsme si s Tomášem Mackem říkali, že pamatujeme Meteor, kde pan doktor Grigar nás jako mladé kluky v podstatě přitáhl ke hvězdám. Škoda, že nám to nevydrželo, ale ten šarm panu doktorovi ano. Moc děkujeme ještě jednou. Tleskáme
1: Tomáš
0: paní
1: Grigar. Tomáš Vacek, šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka.
0: A teď pozor. Teď budeme udělovat mimořádnou cenu šarmu. Proč to?
1: Mimořádnou cenu šarmu dáváme většinou osobnosti, u které si ceníme originality a většinou jsou to také hodně mladí lidé, kde je velká naděje do budoucnosti, že těch šarmantních bude i v budoucnu co nejvíce. A letos jsme se rozhodli mimořádnou cenu šarmu udělit tomu, kdo s noblesou propaguje vědu, kdo s noblesou dokáže v televizi, v rozhlase zapálit lidi pro vědu a pro popularizaci, ano. Dělá hodně.
0: Zimmermann by řekl, nesmíme ani naznačovat, ale naznačeno už bylo. Já jenom řeknu, jestli mezi nás přijde Naďa Mečířová, šéfproducentka celého Českého rozhlasu, zatleskejte ji, také na to není úplně ještě zvyklá.
1: Dobrý večer.
0: Poprosím dobrý Pavla Šporcla. Nadí, dobrý večer. Poprosím Pavla Šporcla, kdyby se ujal také předání, protože Pavel Šporcl už byl úřadující šarmantní osobnost. A pozor, opět fanfára. Mimořádnou cenu šarmu Českého rozhlasu získává
1: Daniel Stach.
0: Překvapení.
5: Gratuluju. My mimo to, že ve výrobě děláme 12 000 pořadů, tak právě produkujeme ten Meteor, takže když se vám bude chtít, tak vždycky přijďte.
6: Děkuji mnohokrát.
1: Tak kytice od Nadě Mečířové a teď také váza od akademické sochařky.
7: Gratulujeme, ctí.
6: Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Díky moc.
0: Také. To byla

0: Pracovní nabídka v přímém přenosu. Daniel Stach, moderátor České televize, redaktor České televize, děkujeme Nadě Mečířové, šéf producence Českého rozhlasu a Pavlu Šporclovi. V podstatě, to už vám, Pavle, nikdo neodpáře, šarmantní osobnosti. A teď přijde ta chvíle, o které jsme tady zhruba před hodinkou mluvili, to je ta tradice naše. Vy ještě nevíte, kdo bude úplně šarmantní osobnost, protože to může být kdokoliv z vás. No, Pavle, vy ne, vy už jste byl. No, Jiří Suchý zatím tu hodinku pořád ještě úřaduje, ale jinak to může být kdokoliv z vás. Kdokoliv z vás může být šarmantní osobnost roku. A ta tradice tkví v tom, že my s Ladou to neřekneme, ale opět to vyspívá vokální královéhradská skupina Gentlemen Singers. Tak pánové, my jsme jedno velké ucho.
1: Přicházíme po dvou letech s jménem vítězem. Dříve než ho vyhlásíme, rozmluvíme se.
2: 333 stříbrných
3: přiletěl jelen
2: celý
3: prdělý
2: nejvůl na
3: ťoulínka těžší. 333 stříbrných
4: lody haděl ho

0: Spoustu namluvil, osobností šarmantní je pan Jan Přeučil.
1: Hey! Jan Přeučil! Šarmantní osobnost roku Českého rozhlasu za rok 2020.
2: Absolutní vítěz ankety za rok 2020, pan Jan Přeučil. Blahopřejeme.
1: Já poprosím, kdyby mezi nás opět přišel Jan Menger, ředitel regionálního vysílání celého Českého rozhlasu, Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové, Českého rozhlasu Pardubice a ujali se předání i pan Jiří Suchý.
2: Poprosíme pana Suchého, aby předal panu Přeučilovi hlavní cenu Zlaté slunce. Nebude to vaše, bude to nové.
1: Pane Suchý, to vaše si můžete nechat. Jiří Suchý, to předává žezlo.
3: Pane kolego, ať se vám daří jako doposud, ještě i dál a máte taky jedno sluníčko, tak už jsme dva.
4: Jirko, je to pro mě veliká čest, že mě takto gratulujete. Děkuji všem za tu přízeň a vzpomínám si, když jsem vás poprvé viděl v roce 59 v divadle Na zábradlí, tak jsem byl okouzlen a dojat. A kdykoliv vás vidím, jsem z toho okouzlen. Děkuji moc krát.
3: Tak já se musím vzít tohle. A víte, kdy jsem já vás viděl poprvé? V divadle Na zábradlí ve hře Smutné Vánoce. Ano. Tam jsem vás viděl a tam si vás velice dobře pamatuju.
4: To mě těší.
3: Bylo to v roce 1960. Ano.
1: Tak my blahopřejeme.
2: Blahopřejeme.
1: Ano, to bychom dlouho děkujeme, vzpomínali ještě. Jan Menger předává.
5: Děkuji za svou práci, za rozhlas a za humoriádu.
1: Výbornou kytici, nádhernou kytici a Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Pardubice.
6: Mistře, vy jste pověstný svými klobouky, svou elegancí. A tak já mám tu čest vám předat klobouk, který vám posílá Eva Vohralíková, mimochodem žena, která hodně pomáhá královéhradeckým seniorům. A prosila mě, abych vám řekl, že ten klobouk má úžasný příběh a že když bude někdy příležitost, že by vám ho ráda pověděla. Takže tohle je pozdrav od královéhradeckých seniorů a cena
4: děkuji
6: pro vás.
1: Skautský klobouk.
2: Skautský klobouk ještě nemáte, nebo už ano?
4: Takovýto klobouk nemám a vyjde v únoru knížka 10 klobouků Jana Přeučila a při křtu té knížky si ho určitě vezmu na hlavu.
1: No, to jste řekl hezky, ale my máme pro vás jedno překvapení. Vy jste tady už podruhé mluvil o té knížce. Jestli pak jste ji už viděl?
4: Já už jsem ji viděl. Spisovatel Pavel Mesároš to myslím napsal skvostně a je to takové období o mých životních etapách. Myslím, že je příjemná a milá.
1: Tak já vám to řeknu popravdě. Jan Přeučil ještě v ruce nedržel tu knihu. A proto teď přichází Královéhradecká popelka, proto teď přichází Eva Hrušková a již zmíněný Pavel Mesároš. A to je to překvapení. Dámy a pánové, nová kniha pro šarmantní osobnost Jana Přeučila.
2: Eva Hrušková, Pavel Mesároš, dobrý večer. Tak, teď chceme vidět tu knihu.
7: Tak. Nevím, který dřív. Takže přátelé, Honzík Přeučil si tak krásně naběh tady, že o té knize mluvil a my jsme strašně rádi s Evičkou, že ji tady můžeme představit. Je to takový prvotisk. Ano. Prvotisk, taková úplně první knížička, která ještě není k listování, jenom k koukání a k listování bude až 1. listopadu. Já musím říct ještě k Honzíkovi, že jsem strašně rád, že jsem se tohle projektu mohl ujmout. Nepracoval jsem na něm samozřejmě sám. Já si teďka vypůjčím slova jednoho ze spolukolegů Randy Kekeliho, který na ní pracoval s námi, udělal tam obrovskou práci na výběru fotografií, ale hlavně tam napsal takový krásný textík na předsádku a já si teďko vypůjčím jednu citaci. On tam napsal, že Honzík Přeučil je tak hodný, že je v podstatě nebezpečný sám sobě. Což musím říct, že je pravda. Říkají toho přátelé, já, co jsem ho poznal, tak opravdu to tak je. A pak tam měl ještě jednu krásnou větu, a to se mi strašně líbilo. Kdyby existovala jednotka slušnosti a gentlemanství, bude to jeden Přeučil.
1: Mohli byste tam připsat ještě jednotka šarmu?
7: a jednotka šarmu. Zkusíme to ve druhém vydání.
1: Dámy a pánové, Jan Přeučil dostává vlastně svoji knihu, nebo lépe řečeno knihu o sobě. Předává Pavel Mesároš a partnerka Jana Přeučila Eva Hrušková.
2: A my teď panu Přeučilovi trochu s těmi cenami pomůžeme, protože tradicí našeho gala večera a šarmantní osobnosti je, že v konci jednoho ročníku vyhlašujeme ročník nový. Takže vás teď poprosíme, pane Přeučile, jestli byste byl tak laskav a vyhlásil 26. ročník.
4: Dámy a pánové, vážení přátelé a rozhlasoví posluchači, vyhlašuji 26. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
1: A tím se to rozjelo. Děkujeme. Velký potlesk. Jan Přeučil od této chvíle úřadující šarmantní osobnost. Od této chvíle v podstatě můžete přemýšlet, koho tady oceníme za rok. A my s Ladou budeme děkovat. Děkujeme všem přítomným tady na jevišti. Jan Přeučil chce ještě připít, aha.
4: A jestli dovolíte, a zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí, se všemi šarmantními osobnostmi naschledanou.
2: Děkujeme, Jan Přeučil, šarmantní osobnost roku 2020. Děkujeme všem hostům tady na pódiu a děkujeme i těm, kteří pro nás zpívali. Jitka Zelenková, Dan Bárta a Jana Chládková. Děkujeme Vlado Valovičovi a úžasnému rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma. Byli jste opět báječní, nezaměnitelní. Děkujeme.
1: Děkujeme vám, kteří posloucháte Český rozhlas. Děkujeme vám, kteří hlasujete v šarmantní osobnosti a tím si vlastně všichni děláme ten, a nejen rozhlasový, ale vůbec svět kolem nás o trochu hezčí.
2: Takže v tuto chvíli už můžeme vyhlásit, můžete opět hlasovat a posílat tipy na šarmantní osobnosti, budeme tomu velice rádi a za rok se těšíme, že se tady opět sejdeme v kongresovém centru Aldis Hradec Králové a prožijeme snad příjemný a krásný večer s šarmantními osobnostmi, takovými, jaké tu byly dnes. Pane Jiří Suchý, děkujeme. Děkujeme panu profesoru Pavkovi, panu Jiřímu Grigarovi, Danielu Stachovi, Pavlu Šporclovi a také šarmantní osobnosti roku 2020 Janu Přeučilovi.
1: Hezký večer.
4: Dovolíte, ano, já bych při této příležitosti rád poděkoval za všechno svému profesorovi Radovanu Lukavskému, šarmantní osobnosti roku 2004, který nás vychovával k hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem. Pane profesore, klobouk smekám.
1: Nutno podotknout, že vy jen to předáváte zase dál a jednou tady bude někdo stát, anebo bude vedle vás sedět a bude vám také děkovat a my se budeme loučit. Díky, že jste přišli, díky, že jste poslouchali. Hezký večer vám přeje Lada Klokočníková.
2: A Mirek Vaňura.
1: Jitka Zelenková. Jitko, je to tvoje.

0: Nabídli jsme vám záznam druhé části gala večera Šarmantní osobnost roku, na kterém hlavní cenu posluchačské ankety Zlaté slunce získali za rok 2019 Jiří Suchý a za rok 2020 Jan Přeučil. Ještě připomeneme některé vítěze let minulých. Jako první vám zaspívá i první Šarmantní osobnost roku 1996 Marek Eben.
1: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston. Do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

0: Připomínáme si šarmantní osobnosti minulých let. Druhou šarmantní osobností v historii byl v roce 1997 herec a scenárista Zdeněk Svěrák.
1: Chválím tě, země má,

0: po Karlu Gottovi vám zpívá a naše ohlédnutí za uplynulými ročníky uzavírá i šarmantní osobnost roku 2019, pan Jiří Suchý.
1: To dávno všeobecně známý je,

Dnes jsme si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připomněli hned několik vítězů naší rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Příště se podíváme do zákulisí gala večera, který mimořádně spojil vyhlášení vítězů 24. a 25. ročníku. Stali se jimi tedy herci Jiří Suchý a Jan Přeučil, jak jsme právě slyšeli. Pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám přeje Romana Joudalová.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecký kraj plánuje novou budovu léčebny zrakových vad za 140 milionů korun. Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupového turnaje utkají s Kanadou a zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 17 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Královéhradecký kraj vyhlásí soutěž na stavbu nového objektu léčebny zrakových vad Dvůr Králové nad Labem. Předpokládaná hodnota je 140 milionů korun. Vyhlášení veřejné zakázky schválila krajská rada. Královédvorská léčebna zrakových vad je jediným pracovištěm svého druhu v republice. Na čtyřech pobočkách České národní banky si lidé od rána mohli vyzvednout výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 000 kusů vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Na pokladnách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové ji lidé získají výměnou za běžnou 5000 korun v hotovosti a maximálně po třech kusech, říká mluvčí Jaroslav Krejčí.
4: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
2: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října.
3: Sport.
2: Soupeřem českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu bude Kanada. Určil to los v italské Boloni, kde se finálový turnaj bude na konci listopadu hrát. Za Kanadu může nastoupit i pátý tenista světového žebříčku Felix Auger-Aliassime. Podle českého kapitána Tomáše Berdycha by ho ale mohli Češi zdolat. Stejně jako se jim to povedlo v kvalifikaci proti americké jedničce a světové čtyřce Benu Sheltonovi, pokračuje Berdych.
5: Felix Auger-Aliassime, výborný hráč, má skvělé výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer začne od severozápadu přibývat mraků. Hlavně v Polabí se ráno můžou ojediněle udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. Teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojená spojovníkem a nejenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ová. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera tešu karšuniben. Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oromava Keren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevný. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit je s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluju to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnost právní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že někoho mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník. Že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviče, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
2: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu sama se ji uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit.
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Byro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám výzvu.

speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem

0: šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
1: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo?
0: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
1: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
0: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
1: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, jo,
0: ano.
1: Kdy se zarazí to tělo.
0: Ano, nebo, jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
1: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo teďka přesně nevím, 25 let, takže jsem byl zároveň i nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci, takže říká dneska, ale dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace nebo takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba se psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že je nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samý, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas
3: zprávy. 13 000 lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 000 lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2 500 řidičů. V Třebíči necelým 2 000. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního přivaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
1: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám.
3: Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
2: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, dřív elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
3: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
6: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
2: ETA, elektrospotřebiče, ano.
7: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
8: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
9: Přes 50, 60 let.
3: Mnoho let, no 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. V továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic-Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
11: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
12: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
12: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici.

0: o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, estébáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
1: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
2: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
1: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46, tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabírali v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
2: V současné době nic nového pod sluncem.
1: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala

0: Byla právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
1: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
0: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší, opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.
2: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém výrobě.

0: Stanislav Lachman byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následovním bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to s tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS se tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo.

žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: Tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota
jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti, vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj bes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jich, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože ty hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi, taky trilogie, shodou okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Romantička. Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná a já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit. Na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí je tam koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mě to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. To víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ty mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v Babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí Babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěte s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a podobné. A pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět. To by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to se mě tím zaskočilo. Je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. Hmm. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. Tam to bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. Hmm. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za seba, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč. Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju.

0: Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo Achčije, Achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past? Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, jestli jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alifa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, do

0: okolo, jo. To jsou fakt filmy, jako který se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
1: Jo. Jak říkáme v Brně, imrvére se na ně můžu čučet.
0: Přesně.
1: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
0: No, protože mně se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mně se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to dva výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, macku, nákladňák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo.
1: Mm-hmm.
0: Takže mě se líbilo ty hlášky na těch filmech, no.
1: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
0: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
1: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
0: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
1: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět.
0: Roberte, jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
1: Mm-hmm.
0: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, už se na to úplně alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do několikročních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
1: No tak,
0: a ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
1: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
0: Jo, myslím to. Protože jde mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
1: ale Roberte,
0: to je tam ta samá kravina.
1: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové. Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být. Já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám. A jsem rád, že jsem vás slyšel.
0: No, tak tam zvoní 8 línek, že?
1: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že jste slyšet v polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Vy taky a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
1: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno: léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísa nebo tě vyměním, prostě dědictví. A neb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals, hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete, protože...
1: No to nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička.
0: Mi...
1: No, koukněte na to, no to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc, jako i když v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věd, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No,
0: většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to. Ne, oni to nebyly potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo.
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se... V originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju, jsem rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to je jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi před naprosto souhlasím.
1: Mimochodem, několik let.
0: Ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala, aha.
0: Tak to jenom tak, na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Kolinka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tedy si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film na spaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Filip Noiret, ano, ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba Juraj Jakubisko, ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano, pohádku. Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i jo. Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchhletěch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Vlach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, Je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam tančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba z Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Pani Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
0: No, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, ve Čtyřech stanku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši guten tag, no to je bomba, to mám ráda, to, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a ne Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje
1: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polívka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím. Já.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No, ano. Já miluju humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste, jo, to úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
1: no,
0: že jsem mu viděla až do břicha.
1: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá ty filmy.
0: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
1: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí
0: za to, že jste,
1: ten humor.
0: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky, no, na téma film, který můžu vidět 100krát.
1: No.
0: Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselohry Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, ať byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmu hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, dobře, protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám.
1: Ano.
0: Krásný podzim začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně, paní, která se nám představila, která se mi zatím, ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž, to je Pretty Woman. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapomeňte se na mě. Já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinnetua. V jakýkoliv podobě. Vinnetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále, ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: No, ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinnetua, že vaše volba je jasná.
1: No, to je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinnetua. A takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinnetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát, si povídáme v noční lince Českého rozhlasu.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině. Tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás obzvlášť, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby, nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: s
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle no, nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano,
1: Katelen,
0: a Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo jistý. Strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No opravdu... a Borku, jak...
0: Promiňte, ještě, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Daniel Vito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... Co jsem to ještě chtěla dodat? No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla k podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No tak takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko,
1: pravda,
0: napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Krásně, Medřická. A
0: já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska.
1: Taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba 100krát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuju.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz Lomítko Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimé a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel na pravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Neboštící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Neboštíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš, no tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no, to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews, ano. Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Ne? Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Petře, když jako ty americký filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna z hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u Neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha a mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: Na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžejí, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch 8 psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a naslyšenou. Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadada, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit, a to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár. A myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla otištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
3: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. Hm?

0: píčkoviny.
1: Ale blázne, dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pámbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
0: Ty jsi opravdu originál.
1: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
0: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
1: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
4: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
5: Pozor, to je on, to je náš velitel.
6: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
5: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
4: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
6: O jaké sásce je řeč?
5: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
4: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
7: Oč jste se vsadili, pánové?
4: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
8: Byla to moje lékařská povinnost.
4: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
8: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
4: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
8: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
7: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
4: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
7: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
8: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
4: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
7: Chystala se?
8: Ne.
4: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
8: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
7: A bylo to tak?
4: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
8: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
4: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
9: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
8: Stydím se za to.
4: Co jste zač?
9: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
7: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
9: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
4: Doktor prohrál sásku, tak je na měko.
7: Kolik to dělá, doktore?
8: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovník.

0: Zdeňku tady je.
1: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizung kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tisí kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: A je, kapka. Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vy ptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: To...
1: Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježi baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutit jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
2: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masářka, jméno mé Masářka. A ty si to budeš pamatovat? To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahaj na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no. Tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždy jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. Ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.